0: šel do Galileje a ono to bylo 40 kilometrů nebo nějaký jako kus cesty, který neujdeme za hodinku, ale trvá to den, dva a ty učedníci tam byli s ním a teď se ptali a tamhle hele fíkovník a co to a Ježíš do toho přidával ty podobenství a další. Tam to v něčem šlo, tohle jsme trochu v dnešní době si neumím moc představit, vzít někoho takhle nablízko a mít ho takhle jako v tom učednickém nebo nějakém spolupracujícím módu, aspoň takové střípky vždycky na těch akcích nebo tam, kde se setkáváme s těmi druhými, tak tam možná, ale v této intenzitě je to něco asi velmi neobvyklého.
1: Mm-hmm. Další věc, co mi přijde důležitá, je ochota se učit. Žádný učení z nebe nespadl. Člověk, který si jednou řekne, tak teď už jsem se naučil dost a už nemám co přijímat, už nepotřebuji, tak tam je začátek jako konce vedoucovství. Že je potřeba být neustále otevřen novým informacím, novým podnětům, možná z knížek, možná z přednášek. Nebát se přijímat nebo diskutovat nebo přemýšlet nad názory jiných lidí.
0: Myslím, že to byl Dunning Kriegerův efekt, který je o tom růstu jako vědomostí a na začátku mám to nadšení a jako to bude super a neuvědomuju si to, co nevím a pak mě to mnohdy vyškolí, že věc, kterou bych si představil, že udělám za 10 minut, tak trvá hodinu, dvě, týden, protože tam přišlo spoustu vlivů, ale rostu v tom, až dojdu na nějaký bod, aha, tak nejsem tak dobrý, musím více učit, více vzdělávat a pak po nějaké čase se to ustálí a získám určitou jako odbornost třeba v dané věci a pak už ten růst není takový.
1: Bavíme se tady o tom, co vedoucí potřebuje a tohle jsou věci, které sám může nějak ovlivnit, ale přijde mi, že i důležitá součást je vlastně to okolí, co potřebuje ten vedoucí od toho okolí. Tak možná, jestli nás poslouchá někdo, kdo má kolem sebe nějakého svého vedoucího, tak myslím, že důležité od toho okolí je podpora a důvěra. Sám to ten člověk neudělá, když je mu dávána podpora a důvěra a možná i povzbuzení, tak to vedoucí mu může usnadnit a ulehčit a možná odstranit nějaké pochyby, které má sám o sobě.
0: Někdy ty vedoucí vidíme jako takové supermany nebo někoho, kteří by měli zvládat A, B, C, do toho komunikovat, do toho umět spravovat, u toho být
1: dostupní 24/7
0: a tak dále. Ano. To si myslím, že je jedna věc, kdy můžeme tomu vedoucímu ukázat, není na to sám a mění to i nás, ten náš pohled na to, že ten vedoucí teda nás taky potřebuje, že nemůže ten sbor táhnout sám, ale musí tam být ty další sloužící, kteří se starají a i v Bibli mě napadá Mojžíš, který byl tím vedoucím jako v podstatě single vedoucí toho izraelského národa a pak zjistil, že už to nestíhá, že už je toho na něj moc a přišlo povolání těch jako dalších, starších, rozdrobil tu službu, aby on se mohl věnovat to, v čem byl dobrý, on slyšel Boží hlas, on vedl Izrael, ale ty spory a další, to si tady řešte na základě nějakých pravidel nebo vytvořil nějaký koncept. A Ježíš to samé, že ten zas měl podporu, vlastně stále byl napojený na Boha Otce, který ho podporoval v těch nejtěžších chvílích, zazněl hlas a toto je ten milovaný syn, toho poslouchejte. Takže Ježíš potřeboval tu podporu toho okolí, ač možná učedníci mu ji nedokázali dát, tak on měl dobrý zdroj.
1: Co myslíš, že je nejvíce nedostupné v uvozovkách zboží, které se k vedoucímu dostává? To znamená, co často hodně potřebuje, ale nejvíc se mu to nedostává.
0: Padá mě čas a možná ta podpora, no, že mnohdy spoustu vedoucích, které znám, tak jsou do nějaké míry, nebo já nevidím do jejich zázemí tolik, možná mají ty lidi kolem sebe, ale jsou tak skrytí a modlí se za ně a dělají nějakou tu práci pod povrchem, která stabilizuje toho vedoucího a není tak vidět, ale zároveň je spoustu vedoucích tak zaneprázněných, nebo má těch úkolů moc, třeba neví, jak předávat ty úkoly, nebo delegovat, dávat ten prostor pro další. Vidím i na sobě, že dojdu do nějakého bodu, kdy si říkám, možná tohle, kdyby udělal někdo jiný, tak to bude vlastně lepší, protože já budu mít čas na ty jako věci, které mi jdou, nebo které mě baví, nebo které mají nějakou přidanou hodnotu a tady to zvládne někdo a dá mu to ten prostor pro ten růst, a tak je to asi nějaké nastavení mysli možná.
1: To se mi líbí vlastně na církvi, že nejsme vůbec stejní, nejsme všichni stejní, každý umí něco jiného, každému jde něco jiného, každého baví něco jiného a když se to tak jako podaří nějak propojit, rozvrstvit, tak to může být skvělé. Já bych ještě dodal, že možná odvaha. Někdy možná po mnoha snahách něco změnit nebo po mnoha odmítnutích už ten člověk nechce se možná vystavit znovu odmítnutí nebo možná zranění a někdy se možná stáhne trošku k sobě a už nechce začínat některé věci. Tak možná ještě odvaha znovu a znovu vstupovat do toho pole nebo do neznáma a znovu zkoušet nové věci.
0: Možná i ty informace, které mám, tak převádět do nějaké praxe trošku.
1: Ano, to myslím, že je vlastně nejdůležitější věc, kterou vedoucí potřebuje udělat a nejen vedoucí, ale i spousta lidí. Máme informace, že víme, co máme dělat, víme, jak to máme dělat, ale bojíme se do toho jít, protože co kdybychom to nedokázali udělat přesně tak, jak to má být? Co kdybychom možná tím nějak uškodili církvi nebo ukázali špatný obrázek o Bohu? Často se to stává, když máme někomu říct něco o Bohu, tak co když bychom to neřekli správně?
0: Tak raději neřekneme vůbec.
1: Tak přesně, raději se připravujeme, raději si připravíme 5minutové svědectví, naučíme se ho naspaměť a potom stejně ho vlastně neřekneme, protože co kdybychom to řekli špatně, co kdyby ten člověk to nepřijal a pak jenom čekáme na tu ideální příležitost, ale z mé zkušenosti ta ideální příležitost vlastně nikdy nebude. Že na nás je jenom vyjít, že informací, znalostí, vlastně všeho máme dost a jenom se nebát a zkusit to použít, zkusit využít, zkusit použít to, co jsme se zrovna naučili na nějaké přednášce nebo na nějakém z nějakého rozhovoru od někoho jiného, zkušenějšího, anebo zkusit jít a říct lidem o Bohu, říct to tak, jak to dokážeme a dát Bohu důvěru a věřit, že on si to dokáže použít a že to třeba z toho může vzniknout skvělý rozhovor.
0: Ještě mě napadá potom se zastavit, ohlédnout, zhodnotit a můžu se vlastně z té situace poučit. Když to by šlo dobře, můžu si říct, ha, super, tak příště to můžu zkusit udělat podobně nebo stejně. A ne, tohle asi není ta cesta, tak hledám jinou, někam dál, nezastavit se v tom a možná vykročit, no. Udělat ten krůček a ono se otevřou postupně ty další kouty a další možnosti, kam najednou můžu jít nebo co můžu říkat, jak sdělovat.
1: Ale pokud ten první krok neuděláme, tak to vlastně nezjistíme. Nemůžeme reflektovat, co bylo dobré, co nebylo dobré. Tak možná nebát se udělat ten první krok. To myslím, že je důležitá vlastnost, důležitý skill, který se vedoucí potřebuje naučit.
0: Já si myslím, že bychom s ním mohli i zakončit to dnešní povídání 3D Talku.
1: Ano, tak od mikrofonu se loučím já, Vojta.
0: A Pavel.

0: Někde vás služba potřebným zavede i na nečekaná místa a k důležitým lidem. S další relací Klika se ocitneme na jednom modlitebním setkání, kde ale nebyli jen lidé z církve. Možná překvapivě byla místnost plná politiků. O rozdílu mezi velkými slovy a skutečným postojem srdcem promluví Petr Hůšť dnes, 30. září, v 10 hodin a 15 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

pohřbený zaživa se suchými slovy. Co pak se tohle dělo i Lotremontovi? Jak se osvobodit od trýzně a žalu výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovi, co pak se tohle dělo i Schubertovi? Opisuji básně věčnosti zertů jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš zívat. Zoufalství toužím vydat alespoň chropot nový. Co pak se tohle dělo i Ortenovi?

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlí talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí, nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat, kdo

oba se míjíme, já tam, ty raději tudy. Každý z nás předstírá, že víme, kudy.

a skřet. Tango jako Valentino, když to maskér se zved. A zavřel mrtvým oči, aby nebudil hnus.

potrzebę to subrahi. To modre, to je voda. To biele, to je mesiac.

надто е шеро. Тма з него крадне на сън. То злато, то е перо.

Letos slaví cymbálová muzika Pavla Můčky 40 let od svého založení. S potěšením proto uvádíme reprízu pořadu, který k jejím předchozím kulatinám v Proglasu s primášem a zpěvákem jeho muziky, Pavlem Můčkou, natočila právě před 10 lety hudební redaktorka Helena Bredfeldová. Ať se vám líbí.

0: Vítejte, milí přátelé Lidové písně na rozhlasových vlnách. Dovolím si vás dnes pozvat k posezení jednak s příjemným hostem rodem ze Strážnice, jednak k poslechu a k povídání s rodinnou muzikou, která už 30 let přináší radost a potěšení sobě i posluchačům nejenom na Strážnicku. Ráda zde v Proglasu vítám primáše cymbálové muziky Pavla Můčky a výborného zpěváka Pavla Můčku, člena jednoho z nejvýznamnějších strážnických zpěváckých a muzikantských rodů. Buď vítán.
1: Ahoj, dobrý den všem posluchačům Rádia Proglas.
0: Tak ať se ti to líbí. My jsme začali jednou ukázkou, totiž poslechem rozhlasové nahrávky tvé muziky z roku 1987, kde jste si zaspívali společně s tvým otcem Janem Můčkou, jedním z, pokud se nemýlím, čtveřice velice zpěvných bratří, o kterých si popovídáme zápětí. Ještě předtím nám ovšem trojice z nich, přesněji Jan, Jaroslav a Josef, za provodu cymbálové muziky Pavla Můčky, společně zaspívá strážnickou táhlici Nad strážnicou jasno. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

0: tak dozněl bratrský trojhlas. Sluší se povědět, že jde o tři mladší z čtveřice bratří. František tam tu dobu nespívá. Prosím tě, jak si tu čtveřici bratrů jako dítě vnímal?
1: Protože my jsme, u nás se vždycky zpívalo, tak my jsme se setkávali s něma na různých rodinných oslavách a podobně, a pro mě to byl vždycky velký zážitek. I když vlastně Franta, nejstarší z nich, byl v Brně, tak ten se tak často k nám nedostával, tak o to víc jsem si vážil toho, že byla možnost občas je slyšet všechny čtyři. A trošku mě taky mrzí, že jsme toho víc v té době nevyužili k víc věcem, k více nahrávkám.
0: Ze svého pobytu v Českém rozhlase Brno si pamatuji, že zrovna tenhle bratrský čtyřhlas měl dokonce svůj jeden samostatný pořad svého času, ještě už tedy v poměrně pokročilém věku, už bylo pánům kolem sedmdesátky, tomu nejstaršímu. A vím, že to znělo harmonicky velice dohromady krásně. Mně to připomínalo z té mladší generace Varmužovce. To znamená, že ty hlasy tak zvláštně do sebe zapadaly, ač byl každý jiný. A když si porovnám s tvým hlasem, který je barevně úplně jinam, tak oni takové hrdinné tenory a ty takový barevný bariton, to bylo věcí jakoby školení. Oni spolu se sespívávali v nějaké muzice, anebo se prostě zpívávalo doma za jejich mládí?
1: No, za jejich mládí to bylo spíš doma, ale tady bych ještě k tobě podotkl, že pokud by si poslechla Frantové nahrávky, některé třeba s Brolnem nebo s jinýma muzikama, tak on měl taky hlubší hlas. On tady v této bratrské, vlastně v té jejich partii zpíval druhé hlasy, takže on tam tak nečiní tím tenorem, ale on měl taky hlubší hlas.
0: Když jsi byl děcko, tak vím, že tvůj otec v jednom televizním pořadu s radostí prezentoval, jak teda vás u toho držel rukou pevnou a jako až někdy krutou, a že ty jsi až slzu uronil občas, ale že jsi mu za to vděčný. Tady je jasný, že když houslista nezačne brzo a nepracuje, tak prostě nemá šanci. Tak tolik o tvé primářské. Ale jak to šlo dohromady s tím zpěvem? Hnedka si u muziky a hnedka si zároveň s houslema zpíval?
1: No, vlastně jo, u nás mě to připadalo takové přirozené, když jsme vlastně začínali jako cymbálovka lidové školy umění, tak tam prostě se hrálo a zpívalo se u toho, a až potom, až ty hlasy se tak trošku posadili tam, kde měli po té mutaci, tak jsme začali vybírat, kdo bude, a já, protože jsem vždycky tu muziku tak nějak tahl i zpěvem i tím hraním, tak to jaksi vyplynulo, že jsem začal zpívat i solově.
0: O tvém otcovi a strýcoch se ví, že to byli dobří zpěváci, ale jak to měli s hraním? S nástrojema. Hráli taky na něco?
1: Hráli taky. A to bylo takové trošku úsměvné, protože my, když jsme tu muziku zakládali, tak dva členové, které už jsme tam vlastně zařadili do té muziky, tak v té době byli ještě na vojně. Takže jsme jim jenom napsali dopis, že budou hrát na nástroje, a mezi tím bylo potřeba, aby to někdo doplnil. Takže vlastně Joška, nejmladší z bratrů, a Jan, můj taťka, museli zastat tady ty posty, které zatím jsme neměli, takže můj otec začal s náma na basu a Joška vzal violovou kontru. Než se to vlastně pak zase, až kluci došli z vojny, tak už se to potom vyměnilo.
0: K muzice, tedy o té, které bude hlavně řeč, ještě bude řeč veliká, ale my si neodpustíme jednu symbolickou gratulaci. A totiž tvému tatovi, který bude mít v srpnu 80, takže pane Mučko, my vám pro Glasu moc gratulujeme, přejeme hodně zdraví, pohodu, ať si to poslechnete s radostí, ať vám to udělá radost. Pustíme si z muzikové desky Při strážnické bráně písničku Po tři dny jsem před muziku verboval.

0: Tak to byl krásný verbuň v podání tvého taty. A my si teďka povíme něco o muzice. To vročení 1986 může být samozřejmě vágní, protože šlo o muziku, pokud vím, u základní umělecké školy se říká dnes, tenkrát to asi byla Lidová škola umění, jak ji pamatujeme, takže tam přesně říct, jako nějaké datum zrození bývá asi problém, že?
1: Vlastně ona ta cymbálovka Lidové školy umění, tenkrát to bylo už dřív, ale já vlastně jediný jsem tam tenkrát hrával, ale potom muzika naše vznikla tak, že bratranec Marek, syn Jošky, nejmladšího z bratrů, došel, to bylo někdy o prázdninách a já bych řekl, že to bylo už asi rok předtím, než ta muzika oficiálně vznikla. A protože v té době hrál už na cymbál a já jsem jakési trošku zkušenosti měl z tady té Lidové školy umění a v té době už dokonce si nás pár muzikantů z té cymbálky hudebkové vybrali muzikanti od Slavka Volavého, takže už i tam jsme začali hostovat jako mladí. Nicméně jsme začali vlastně my dva, ten bratranec Marek, já, potom se k nám přidal Rosťa, ale to bych ještě řekl, že nebyl úplný začátek, ten až potom v tom 86., kdy jsme pozvali další kamarády a začali jsme cvičit samozřejmě napřed jednoduché písničky a potom to pokračovalo.
0: Fakt je, že, a vím to zase od varmužů, že ta dvougenerační kapela mívá někdy takové trošku problémy, protože dokud je jasné, kdo je šéf, řekněme, kdo je nejlepší muzikant, dokud jsou to ty staří, tak jsou role jasně dané. Ale až ten primář trošku vyroste a už bych řekla rovnocenný nebo i lepší muzikant, než jsou ty tatové a strýci, tak nastane někdy takové trošku dilema. Jak jste to vyřešili vy? Protože pokud jim tak statu hráváš pořád nebo zpívával s váma ještě pořád. Problém nebyl.
1: Tady problém ani tak nebyl, protože oni vlastně, když s náma začali hrát, jako naši tatové, tak oni, my jsme je v podstatě učili, protože oni zpěváci byli odjak živa, ale tady vlastně byli nuceni nám pomoct, takže oni nějak, oni spíš radili a co se týká muziky, tak jsme se je snažili my trošku poučit, protože oni s tím tolik zkušeností neměli, takže tady tento problém u nás v muzice nebyl.
0: Jak vidím u těch zakládajících členů, tak kromě příjmení Můčka a pokud je o tvoji sestru Janu, tak její vdané příjmení, o kterém bude ještě řeč, vyvdaném, tak se tady objevují, řekla bych, tradiční strážnická muzikantská jména s přídomkem mladší. Jan Loutchan mladší, Josef Weichner mladší. To jste se potkávali s těmi dalšími rody, tak nějak prolínali? A nebo to byli prostě kamarádi a jejich rodiče taky hráli?
1: To byli v podstatě naši kamarádi a my jsme věděli, že oba dva se vlastně tomu nějakým způsobem věnují, ať už tanečním nebo ve zpěvu. A Honza Loutchan vlastně na klarinet hrál, navíc my jsme byli spolužáci, takže jsme je vlastně povolali a pak je tam ještě Joškův, Weichnerův bratr Jura, ten hrával dlouhé roky s náma kontry.
0: Je, pokud jde od té zakládající sestavy k té dnešní, nějaký výrazný posun?
1: Ano, to musím říct, že je, protože v podstatě jediný člen zakládající muziky, kromě mě, je tam akorát tercáš, Rosťa, bratranec, a během těch 30 let se tam vystřídala velká spousta muzikantů a vlastně jsme zůstali z té původní sestavy zatím dva.
0: No tak vzhledem k tomu, což si zase ukážeme teďka, že máte nahranou jednu jedinou desku a ta bych řekla, tak vyšla trošku k tomu desetiletému jubileu, to znamená příští rok bude té desce 20 roků, tak není na čase zase se ukázat ve studiu.
1: No abych řekl pravdu, tak už jsme na tom začali pracovat, aby teda nějak i to naše výročí bylo trošku oslaveno, tak chystáme takovou desku, bude to zase, jak vždycky, to budou strážnické písně a tentokrát to bude i trošku tematicky naladěné, mělo by se to týkat vojny, verbování, odvodu a je to dokonce, jako nechceme to dělat úplně jenom muziku, máme tam i nějaké texty o tom, jak to ve strážnici bylo tady v těch těžkých obdobích válečných a tak, takže doufám, že se nám to podaří, letos bychom to chtěli nějak vydat.
0: No, tak to se moc těším na ty informace, protože nedávno jsem dávala dohromady desku z celé Moravy o verbování a jako legendy k tomu s tím spojené jsou velice zajímavé. Bohužel se všechno nevešlo, tak aspoň bude příležitost dovědět se zase něco víc. Takže malá ukázka. Titulní píseň z onoho jediného alba, z jediného CD, Při strážnické bráně. Sbor muziky, cymbálové muziky Pavla Mučky.

0: Takto v ukázce z alba prozatím jediného cymbalové muziky Pavla Moučky se nám náš dnešní host představil nejprve jako platný zpěvák ve sboru své muziky, posléze jako primáš v instrumentální sadě. Letošní jubileum, tedy 30letí, si předpokládám připomenete taky na pódiu. Bude nějaká akce?
1: No, to bychom rádi, ale ještě jsme to úplně neprobírali. Náš první cíl je to CDčko vydat a potom asi ho nějak uvést do života. A to by bylo asi spojené s nějakým koncertem a já doufám, že to bude ve Strážnici, kde jinde taky.
0: Budeme se velice těšit. Takže teď se nám v dalších ukázkách z alba jubilující muziky postupně představí Pavel Moučka jako zpěvák, nejprve táhlou Bože můj, Otče můj, následně milostnou Zajdi milé slunečko, kde doprovodí svou sestru Janu, porovdanou Zlámalovou.

0: Takže o muzice jsme si to s mým dnešním hostem Pavlem už řekli poměrně hodně. Je slušnost připomenout, že nejenom cymbálová muzika Pavla Mučky je s jeho životem, ale je také vítaným hostem cymbálové muzice Danai, jeho manželky Magdy, rozené Úprkové. Tady mi samozřejmě zbývá prostor na mírně jedovatou, ale v jeho případě ani tak moc jedovatou otázku ne. Jaké to je, když dva manželé mají každý svoji muziku?
1: Je to lepší, než kdyby byli spolu pořád v jedné muzice, protože i spoustu času jsme strávili spolu hraním a to, že má každý jinou muziku, dělá si to víceméně po svém, si myslím, že je lepší, aby se to zbytečně nepletlo do rodinných záležitostí.
0: Ale jak vím, tak ty jsi v Danai vždycky vítaným hostem, nejenom zpěváckým, v jedné primářské sadě máš pěkný jako dialog s bratry Gajdovými. Tam je zajímavé to, že Danai má, bych řekla, výrazně jiný repertoár než vaša muzika.
1: Já bych řekl, že Danai má víc zpracované ty věci, že to dělají úplně do, řekl bych, do detailu. My spíš hrajeme lidové, my se taky moc dobře necítíme na pódiách, nám je lepší na koštech vína, ve vinárnách, na rodinných oslavách a podobně. A cymbalovka Danai je trošku na jinší úrovni, oni toho zpracovávají hodně koncertně tyto věci.
0: To je všechno na místě, ale ona, ta muzikantská živelnost, je dneska pomalu vzácnější než ta propracovanost, protože s postupným nárůstem vzdělanců, ať středo- nebo vysokoškolských v lidových muzikách, se ztrácí taková ta spontaneita. A tady ty kořeny jsou úplně dokonalé. Samozřejmě dáme příležitost i Magdě, aby si zaspívala v našich ukázkách jako host s tvojí muzikou. Samozřejmě maléru, krásná sada, malovali, nocovali, ale musíme přiznat, že spojení o něch dvou uměleckých rodů má velice zajímavé a čím dál výrazněji se prosazující pokračování, totiž tvá prvorozená dcera Anička už je dneska docela známá cymbalistka. Jak jste toho docílili, že jste jí to hnedka jako rodiče v počátku a v dětství nebo trávili?
1: No, musím říct, že zpočátku jsme to trošku otrávili, když jsem četl její písemnou práci z češtiny, to bylo myslím v druhé třídě, kde napsala: teď si musím rozmyslet, jestli už neskončím s cymbálem. Tak hned jsme museli zakročit, že žádné končení nebude, taky to bylo podobně jak se mnou, prostě jsme ji ze začátku museli držet, než si tu cestu našla sama. A tady bych chtěl připomnět jejího výborného učitele, pana Ludovita Daniela, který jí dal strašně moc.
0: Tady zase mě tak trošku vrtá hlavou otázka, protože vím, že Magda je nejenom výborná cymbalistka, ale také výborná učitelka na cymbal. Netlouklo se to trošičku? Ona ji záměrně připustila jako jinému učiteli, a nebo si nechala takový ten prostor, aby si za ní Anička přišla sama?
1: To bylo tak, že ono to za chvilku to jako trvalo, že vlastně maminka učila dceru, a za chvilku už to nešlo, takže bylo nutno najít, a myslím si, že tento pan učitel Daniel byl nejlepší volba.
0: Mm-hmm. Fakt je, že dneska už je Anička konzervatoristka ve třetím ročníku brněnské konzervatoře. Myslíte si, že se k té lidové muzice ještě vrátí, anebo z ní bude umělecký koncertní cymbalista v artificiální hudby?
1: Určitě vrátí, protože ona udělá pořád. To, že vyniká i v té klasické muzice, je dílem zase jejího profesora Dalibora Štrunce a její vlastní pílí, ale do dneška pořád hraje se spoustou muzik a ty víkendy má i tak obsaděné, určitě se té muziky lidové bude držet taky.
0: Dobrá zpráva. Ještě jedno pokračování bych do svého dotazu ráda dostala, a to tvoje pokračování kantorské. Pokud vím, tak si nějakou dobu vedl juniorskou cymbálovou muziku tam u vás v Hroznové Lhotě.
1: No, to trvalo skoro 10 let. Vlastně skončilo to zhruba před 5 lety, kdy už v podstatě děcka, které jsme začínali, kterým tenkrát bylo 8-10, tak už se dostali do věku 20 let, rozutekli se na vysoké školy a podobně, takže ta původní sestava té cymbálovky, která se jmenovala Hrozének, se na nějakou dobu rozpadla, ale pak se zase nějak svolali a zase v malinko jiném pozměněné sestavě hrají dodnes a myslím si, že většina z nich si něco z toho zapamatovala a že i ta láska k muzice jim zůstala.
0: Dobrá zpráva.

0: Tak nám postupně zaspívali a zahráli všichni tři členové rodiny Můčkových, totiž Pavel, jeho žena Magdalena a jejich dcera Anička. Rádi jsme tentokrát připomněli výročí cymbálové muziky Pavla Můčky a také nabídli několik ukázek z jejího alba s názvem Při strážnické bráně a budeme se těšit, že se tady brzo potkáme, až vyjde ta nová deska, bude ctím vás opět pozvat. Naším milým hostem byl výborný zpěvák, primář muziky Pavel Můčka. Děkujeme a přejeme ještě hodně společných let na pódiu s muzikou.
1: Taky děkuju, nashledanou.
0: Rozlučkovou písní z tohoto alba se pro dnešek rozloučíme i my. Od mikrofonu vaše dnešní průvodkyně Helena Bredfeldová, od pultu ve studiu mistr zvuku Pavel Kunčar. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a brzy nashledanou na stejné stanici a ve stejném čase.

0: dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést. A Mikola má z brusu novou práci. Dali mu na sídlišti teplý byt. A život vůbec nevypadá marně, co by se vlastně mohlo pokazit. Má byt a práci v elektrárně.

zákopů a těžká voda, to je pot i brek. Jsi moje všechno, šeptál Ljubomír. Co říkáš, Nino, že bysme se vzali?

potichu je 10 vteřin do výbuchu. Jsou nadšení a dojatí milenci z města Pripjati.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manonkou.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

soustřed se na svůj dech, zhluboka splic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

Říká mi ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli na Auschwitz, pluli jak mléce, kapříci malí krajinou kalu. Snad je skryl kam si podle kníny s pocitem prázdna a neexistence. Voda je žlutá, příběh pln špíny, když přišla smrt, tak

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho.

v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít. To je můj cíl, tam upírat zrak.

kdy radši mám stát. Ať měsíční svit se nesnaží sám, na, a ať vždycky vidím.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. Po každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá barva

0: Blíží se 6. hodina a my na Proglasu vyslechneme myšlenku na den od Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Čte nám Jaroslava Círusová.
1: Nauč se spoléhat. Při psaní téhle knížky mě Bůh moc naučil. Fakt moc. Cítila jsem jeho sladký dech, někdy i tep jeho srdce. Ještě nikdy jsem nenapsala něco tak velkého. Občas jsem si říkala, jestli jsem nepřijala úkol nad své síly. Fakt jsem se modlila, jestli tohle mám teď vážně psát. Dlouho jsem nechtěla žádnému vydavateli tento titul přislíbit, protože jsem si nebyla jistá, že ho dokončím. Ale musím říct, že ještě nikdy jsem neměla tak překypující zdroj inspirace, že ještě nikdy nic se mi nepsalo tak dobře. Moc jsem se naučila. Hned z počátku mě napadlo dát každému měsíci téma. Proč ne, zkusím to. Leden a únor šli skoro sami, inspirace se sypala jako sníh z nebe. Koncem února jsem šla ráno do práce a stavila jsem se cestou v samoobsluze pro svačinu. Když jsem sestupovala po schůdcích na ulici, napadlo mě setkání. Aha, setkání, no proč ne? A hned jsem měla asi 5 postřehů k tomuto tématu. Horečně jsem pak psala 2 měsíce, tedy 2 témata zároveň. Naučila jsem se neřešit předčasně, co budu psát o dubnu, když teď píšu březen. Bůh mě vedl k důvěře, že když mi dal témata a nápady pro leden, únor a březen, že to ani později nebude jiné. Tak jsem v klidu zpracovávala nápady pro měsíce, o jejichž tématu jsem měla jasno. Nenervovala jsem se strachem, co bude dál, protože jsem se učila věřit, že další téma objevím včas. A vždycky tomu tak bylo. Měla jsem pocit, že Bůh je tak sladký, jak bere ohledy na mou kapacitu, na to, co všechno jsem schopná promýšlet najednou. Nikdy s nápadem nepřišel později, než jsem ho potřebovala. Strašně moc jsem prožívala, že mě má rád, že citlivě vnímá mou kapacitu. Spousta rozhovorů mi byla inspirací, spousta zážitků z aktuální doby nebo z minulosti dostala možnost doložit něco krásného o vztahu s ním. Za tu výuku jsem fakt nesmírně vděčná.

Posloucháte Proglas po 6. hodině a teď 1 minutě. 1606 let nás dělí od úmrtí svatého Jeronýma v Betlémě, kněze a učence, kterého dnes připomíná katolický kalendář, autora všeobecně používaného překladu Bible, papežova tajemníka, zakladatele klášterů a otce a učitele církve. Narodil se v Chorvatsku. Také památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje Oborová federace za Mezinárodní den překladu. K svátku tedy přejeme všem mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Jeroným. Vás zdraví Daniel Blaške a zve vás také k duchovnímu zahájení tohoto dne s modlitbou ranních chval a četbou Evangelia i nasloucháním Božího slova.

z 9. kapitoly Lukášova evangelia. Když Ježíš a jeho učedníci šli do Jeruzaléma, cestou mu někdo řekl: půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Ježíš mu však odpověděl: lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Jiného zase vybídl: pojď za mnou. On však řekl: pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce. Odpověděl mu: nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a zvěstuj Boží království. A ještě jiný řekl: půjdu za tebou, pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou. Ježíš mu však odpověděl: žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.

0: Ke památce svatého Jeronýma si nachystáme dnes 4 záložky. Půjdeme nejprve pro hymnus, dále pro krátké čtení a antifonu ke Zachariášovu kantiku do společných textů o učitelích církve, tedy na stranu 1734 ve starším vydání, 1734, anebo v novějším na stranu 1953. 1953. Antifony a žalmy budou z druhého týdne žaltáře od strany 965 ve starším vydání, 965 nebo v novějším 1079. 1079. Prosby budou ze společných textů o duchovních pastýřích na straně 1724, 1724, v novějším 1943. 1943. A závěrečná modlitba bude z památky, tedy od strany 1541 ve starším vydání, 1541 nebo v novějším 1737. 1737. Ještě jednou zopakuji všechny záložky pro starší vydání. 1734, 965, 1724 a 1541. Také zopakuji pro nové vydání. 1953, 1079, 1943 a 1737. Modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pán bude tak, jak zaslíbil, své dary, jež nám rozdělil, v pozemské smrtelnosti rozdílně korunovati, ctí slávou odměňovati tam ve věčné radosti. Ty, kdo kázali jiným, ukázali jiným učením a životem ctným cestu k spravedlnosti, chce ozdobiti nad jiné i nad krásu nebes slavně povýšiti milostí.
1: V této veliké radosti budou s Pánem na výsosti, s jeho vyvolenými, se všemi, kdo zde na zemi žili od světa stvoření, i s anděli svatými. A píseň novou vesele budou zpívat od té chvíle. Svatý jsi, svatý, svatý, Otče, Synu, svatý duše, v třech osobách jeden Bože, nerozdílné podstaty. Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
0: Můj hlas se k Bohu vznáší a volám, můj hlas k Bohu stoupá, aby mě slyšel.
1: V den svého soužení hledám Pána, má ruka se v noci vzpíná bez únavy, nedá se utěšit má duše.
0: Když na Boha vzpomínám, vzdychám, když uvažuji, můj duch malátní.
1: Beze spánku držíš mé oči, jsem zmaten a neschopný slova.
0: Přemýšlím o dávných dnech, na zašlá léta si vzpomínám.
1: V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám a můj duch hloubá.
0: Může Pán zavrhnout na věky? Už nám neukáže svou milost?
1: Navždy už ustane jeho přízeň, zrušen je slib pro všechna pokolení.
0: Zapomněl se Bůh smilovat, či v hněvu zadržel své slitování?
1: Tu jsem si řekl, v tom tkví má bolest, změnila se pravice nejvyššího.
0: Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano, vzpomínám na dávné tvé divy.
1: Rozvažuji všechna tvá díla, přemítám o tvých skutcích.
0: Bože, svaté je tvé chování, k Který Bůh je tak veliký jako Bůh náš?
1: Ty jsi Bůh, který činí divy. Národům si dal poznat svou moc.
0: Svým ramenem si vykoupil svůj národ, Jakubovi a Josefovi syny.
1: Uzřeli tě vody, Bože, uzřeli tě vody a zděsili se. I hlubiny se rozbouřily.
0: Mraky vylily vodu, oblaka zaduněla hromem a tvé šípy šlehaly kolem.
1: Tvůj hrom burácel v bouři, blesky ozařovaly obzor, zatřásla a zachvěla se země.
0: Mořem vedla tvá cesta, tvá stezka s poustami vod, tvé šlépěje však nebylo vidět.
1: Jak stádo jsi vedl svůj národ, Mojžíšovou a Áronovou rukou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
2: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký, jako Bůh náš.
1: Mé srdce jásá v Hospodinu. On ponižuje a povyšuje.
0: Srdce mé jásá v Hospodinu. Moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
1: Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, neboť se raduji z tvé pomoci.
0: Nikdo není svatý jako Hospodin, neboť nikdo není kromě tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh.
1: Nemnožte už chlubné řeči. Spupnost ať nevýjde z vašich úst.
0: Vždyť Hospodin je Bůh, ví všechno a jemu přísluší vážit skutky.
1: Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou.
0: Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb. Kdo hladověli, mohou ustat od práce.
1: Neplodná dostává 7 dětí. Matka mnoha synů vadne osamělá.
0: Hospodin usmrcuje i oživuje. Uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
1: Hospodin dává schudnout, ale i zbohatnout. Ponižuje a povyšuje.
0: Pozvedá z prachu ubožáka, ze smetiště povyšuje chudáka.
1: Aby ho posadil mezi knížaty a obdařil ho stolcem slávy.
0: Neboť Hospodinu náleží pilíře země, na nich založil svět.
1: Chrání nohy svých zbožných, bezbožní však zajdou ve tmách, neboť nikdo nezvítězí svou silou.
0: Hospodin zničí své protivníky, zahřmí nad nimi na nebesích.
1: Hospodin bude soudit i daleké končiny země, dá vládu svému králi a povznese moc svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
1: Hospodin kraluje, zajásej země.
0: Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy.
1: Mrak a temnota ho obklopují, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
0: Předchází jej oheň a kolem dokola spaluje protivníky.
1: Jeho blesky ozařují svět. Země to vidí a chvěje se.
0: Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země.
1: Nebesa hlásají jeho spravedlnost. Všechny národy vidí jeho slávu.
0: Hanbí se všichni ctitelé model, kteří se chlubí bůžky, všichni bohové se mu koří.
1: Sion to slyší a raduje se, a judská města jásají pro tvé rozsudky, Hospodine.
0: Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
1: Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo. chrání život svých svatých. Z rukou bezbožníků je vytrhuje.
0: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost.
1: Radujte se spravedliví v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Hospodin kraluje, zajásej země.
0: Krátké čtení je z knihy Moudrosti ze 7. kapitoly. Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se o ní dělím, nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem, poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň.

0: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Církev je nepřestává chválit.
1: Jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce, a pokorně ho prosme.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu. Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl písmu svatému a zamiloval si ho celým srdcem. Naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 26. týdne v mezidobí čteme ze druhé kapitoly listu svatého apoštola Pavla Filipanům, verše 12 až 30. Moji drazí, jako jste vždycky projevovali poslušnost, tak i teď pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy. A to nejen, když jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bez úhoní a bez lstní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru. Držte se pevně slova života, abych se mohl chlubit v onen Kristův den, že jsem neběžel nadarmo, ani že jsem se nadarmo nenamáhal. A kdybych musel prolít v oběť i svou krev při posvátné službě naší víře, raduji se z toho a raduji se s vámi se všemi. Stejně se však radujte i vy a dělte se o tu radost se mnou. Doufám v Pána Ježíše, že k vám brzy budu moci poslat Timoteje, abych i já byl klidný, když se dovím, jak se vám vede. Nemám totiž nikoho, kdo by tak stejně smýšlel a tak upřímně pečoval o vaše věci. Všichni ostatní myslí jenom na svoje zájmy, ne na zájmy Ježíše Krista. Víte, jak se Timotej osvědčil, že se mnou sloužil v evangeliu jako syn s otcem. Doufám tedy, že ho pošlu hned, jak uvidím, na čem jsem. Mám však důvěru v Pána, že i sám budu moci brzo přijít. Pokládám však za nutné vypravit k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v mých potřebách. Vždyť toužil po vás všech a znepokojilo ho, že jste se dověděli, jak se roztonal. A opravdu onemocněl na smrt. Bůh se však nad ním slitoval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Tím spěšněji ho posílám naspět, abyste se při pohledu na něj zase zaradovali a já abych tím měl o zármutek méně. Přijměte ho tedy s velkou radostí, jak se sluší na křesťany, a mějte takové lidi v úctě. Vždyť pro Kristovo dílo by málem byl umřel. Vlastní život dal v sázku, aby doplnil, v čem jste vy mi nemohli posloužit.

Krásné ráno po 31. minutě a 6. hodině vám přeje Daniel Blaške. Posloucháte Proglas. Dnešní den si připomínáme památku svatého Jeronýma, což byl také překladatel Bible, tvůrce Vulgáty. Památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje také Oborová federace za Mezinárodní den překladu. A před 235 lety měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Kouzelná flétna. V divadle na Vídeňce ji řídil sám autor. 30. září 1938 československá vláda přijala podmínky Mnichovské dohody, podepsané den předtím. Sudety postoupila nacistické říši. 30 let kněžství si připomíná pražský pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze Zdeněk Wasserbauer. 60. slaví herec Kamil Halbich, 71. narozeniny slaví akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců z Olomoucka Miroslava Trizuljaková. Jeronýmům přejeme všechno nejlepší ke svátku. Je to podle pranostiky také na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima. O tom se můžeme přesvědčit, jak to dnes má vypadat s předpovědí počasí. Očekáváme, že bude jasno, v Čechách až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Vítr bude slabý, ráno a večer místy a přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý, bude jihovýchodní až východní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A ve Frýdlantském výběžku může dosáhnout až 55 či 70 km v hodině. Tlak bude slabě až mírně klesat, večer pak bude slabě stoupat a rozptylové podmínky budou většinou dobré až velmi dobré. Doufám, že velmi dobrý bude i váš den. Totéž popřejeme dětem už za čtvrt hodiny při ranním zíváčku. No a od pozvánkového bloku dál se budeme pohybovat po naší republice od 7. hodiny. Přeji vám krásné ráno a posílám písničku Ivo Viktorína Ukázal na mě.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

Je 6 hodin a 39 minut. Podívejme se, co také tento den, tedy středa s datem 30. září, přinese. Papežův osobní vyslanec pro humanitární otázky a předseda italské biskupské konference kardinál Matteo Zuppi končí třídenní jednání v Rusku kvůli válce na Ukrajině. Jde o jeho třetí moskevskou misi po návštěvách z června 2023 a října 2024. Letos v červenci byl na Ukrajině. Bohoslužbou Veni Sancte zahájí nový akademický rok Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Začne v 17 hodin v kostele Panny Marie před Týnem. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Biskup Martin David bude hostem dalšího setkání z cyklu Dialogy s děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Danielem Jandačkou. V univerzitním knihkupectví v Mlýnské ulici v Moravské Ostravě budou od 17.30 debatovat o odkazu svatého Václava pro současnost, o hodnotách ve veřejném prostoru, Václavu Havlovi i roli církve, škol a univerzit v dnešní společnosti.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Kluci a holky, dobré ráno všem, kteří vstávají do školy nebo kamkoliv, také vás zdraví Daniel. Pojďme se také na začátek pomodlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, díky za dobré ráno, do kterého jsme se právě probrali. Prosíme tě, ať celý den neseme v srdci i v mysli a neustále se k tobě utíkáme. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. No a jsou-li mezi vámi nějaké Soni, tak jim posílám také zvláště první písničku Dejte Soně koně.

0: Tak ve středu hádáme v soutěži hudební nástroj. Ten dnešní se ale schoval pod peřinu a odmítá vstávat, tak než ho poznáte. Dobře poslouchejte jeho příběh a můžete nám pak volat na telefonní číslo 739 850 345. Tak jsem v orchestru ten největší z nástrojů, celý ze dřeva. Mé bříško je kulaté a krk dlouhý až nad hlavu. Jen na sobě mám obvykle čtyři silné struny, někdy jich může být i pět, ale když po mně přejedete smyčcem, mručím skoro jako medvěd po probuzení. Co jsem za nástroj? Tak pokud víte, tak můžete volat, já už tady zvedám telefon. Halo, halo, kdo tam?
1: Halo, to je Šimon Gargula.
0: Šimone, zdravím tě, dobré ráno přeji. A víš, co to je za nástroj, o kterém jsem mluvil?
1: Basa?
0: Já si myslím, že ano. Správné jméno je tady kontrabas, ale je to basa v podstatě. Tak výborně, komu budeš chtít? Ještě ti dáme nějaký potlesk, ne? Tak. A komu bys chtěl věnovat písničku?
1: Asi všem to poslouchají.
0: Dobře, tak jo. Tak já ti přeju moc krásné, nejen ráno, ale i celý den. No a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Naslyšenou.
0: Takže písnička bude Aligátor.

A teď si povězme něco o kontrabasu. Kontrabas je se svou výškou skoro 195 cm největším a nejhlubším smyčcovým nástrojem v symfonickém orchestru. Při hře se používá smyčce německý, tradičnější v českých zemích, a francouzský, který je kratší a drží se podobně jako čelo. Kontrabas má fascinující historii, která začíná v 16. století, kdy se vyvinul jako nejhlubší člen rodiny starých smyčcových nástrojů zvaných violi da gamba. Kontrabas je vlastně takový kříženec. Tvar těla s plochou zadní deskou a ladění v kvartách zdědil po staré rodině viola da gamba, zatímco výřezy na desce a konstrukci krku převzal z modernější rodiny houslí. V 17. a 18. století experimentovali stavitelé s monstrózními nástroji zvanými oktobasy. Tyto obří basy měřily přes 3 až 4 metry a k jejich ovládání byly potřeba speciální páky a pedály. V 18. a 19. století se

mnoha zemích, zejména v Itálii a Anglii, prosadili kontrabasy se třemi strunami, ladění A, D a G. Hráči je preferovali, protože měli jasnější, průraznější zvuk a silnější tón než tehdejší čtyřstrunné verze. V 19. století se Praha stala světovým centrem kontrabasu. Václav Hause založil na pražské konzervatoři v roce 1811 první specializovanou třídu pro tento nástroj a jeho žák František Simandl napsal školu hry, která se po celém světě používá dodnes. S rozvojem romantické hudby v 19. století, například u Richarda Wagnera, začali skladatelé vyžadovat ještě hlubší tóny. Proto vznikly pětistrunné kontrabasy, které jsou dnes běžnou součástí velkých symfonických orchestrů.

Oktopus je chobotnice, chobotnice oktopus, když se k ní dá klávesnice, snad to stojí za pokus. Nezní sice po klasice, je to zvláštní kus, asi je to Oktopus Blues. 8 rukou nebo nohou, které leco sdělat mohou, třeba plavat, nebo mávat, nebo pomazání dál, jenže jí plus, že má dobrý

No a já už se s vámi v Zíváčku loučím, budeme zítra zase mít významné památky a po této písničce Národy mějte se rádi už budeme přepínat na zprávy Českého rozhlasu Plus.

0: Jenomže, jak račte znáti, všichni jsme z jediný máti. Byla to pramáti Eva, ta se na nás asi hněvá. Národy, mějte se rádi, rozeberte barikády. Vydlážděte k sobě chodník, svět je náš rodinný podnik.
1: Teta.

Jenomže, jak ačte znáti, všichni jsme z jediné máti. Byla to pramáti Eva, ta se na nás asi hněvá.

0: Také v 7 hodin posloucháte Ranní plus, je středa 30. září a dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas plus.
1: A co máme v nabídce dál? Překvapila zatím něčím mimořádná schůze poslanců k vyslovení nedůvěry vládě.
0: Stojí kandidáti republikánů o to, aby je před volbami do kongresu podpořil prezident Trump?
1: A co musí kromě škrtů udělat evropské automobilky, aby ustály tlak čínských konkurentů?
0: I na to se zeptáme, nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
3: Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes poslanci dostanou k hlasování, zatím není jasné. Doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
4: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
3: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě a koalice má ve sněmovně většinu 108 hlasů. A právě průběh jednání kritizují opoziční poslanci. Po vystoupení předsedy ODS Martina Kupky a totiž začali mluvit koaliční zástupci s přednostním právem a předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
5: Vládní hnutí si tam zajistila pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
3: Podrobně o schůzi sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě budeme mluvit v Ranním plusu hned po zprávách. Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny, informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zranění. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění jsou v Kyjevě. Útoky v kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničily několik aut. Ostřelování regionu pokračuje a polská armáda vysílá své letouny do vzdušného prostoru preventivně opakovaně. Ukrajinské podniky urychleně pracují na sériové výrobě dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny. Ty kvůli nedostatečné protivzdušné obraně a působí v posledních týdnech značné materiální i lidské ztráty a škody v Kyjevě, Oděse, Dněpru a dalších městech.
6: Bojová aviace vykorostovujíce.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu připomněl, že Ukrajina teď používá k sestřelení proudových šahídů hlavně válečné letectvo. Drony schopné zachytit proudové letouny zatím nejsou tak efektivní, konstatoval Zelenský a slíbil, že situace se brzy zlepší. Velení armády a ministerstvo obrany už podle něj schválili prototypy těch dronů, které se budou vyrábět ve velkém. Zelenský také oznámil, že takzvané dalekonosné sankce, tedy útoky na ruský ropný a vojenský průmysl, budou pokračovat i v říjnu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v dolnosaském Hanoveru sejdou se zástupci odborů IG Metall. Tématem jednání bude plán, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
8: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Hablín, Český rozhlas.
3: Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. A po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
9: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní, a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
10: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
11: Ta Evropa se může zásadně změnit rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
10: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Žádný ze včerejších rozborů v oblasti odolny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. A Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle ní kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
12: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
3: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Český rozhlas to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Na D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 29. kilometru se srazila tři auta, blokují levý i pravý pruh. Projíždí se mezi nabouranými vozidly na vozovce, jsou vyteklé kapaliny, je tam krátká kolona. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou z 6. kilometru popojíždí kolona. Na Pražský okruh za Ořech pojedete asi půl hodiny. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je zaslaným neprůjezdná po nehodě kamionů. Ovšem i směrem do Prahy stojí dlouhá kolona už od Třebíze. Náhradní trasa vede přes Zlonice a Klobuky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů. Na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: U příležitosti 250. výročí povýšení olomoucké diecéze na arcidiecézi vyhlásil arcibiskup Josef Nuzík jubilejní rok vděčnosti. Své diecézany oslovuje pastýřským listem.
1: Olomoucký arcibiskup připomíná, že papežská bula oznamující povýšení diecéze vyšla 5. prosince 1777. Proto jubilejní rok začne 5. ledna 2027 a vyvrcholí 5. prosince tohoto roku. Každý pátý den v měsíci budou věřící prožívat jako den modliteb za diecézi, ve které se spojí ve společném úmyslu. Srdcem oslav bude právě olomoucká katedrála. V ní proběhnou nejen bohoslužby k zahájení a ukončení samotného jubilea, ale také například děkanátní poutě za rodiny.
0: Shrnula kolegyně Zdislava Horníková. Jubilejních chrámů pro ohlášený rok vděčnosti v arcidiecézi je 7. Vedle olomoucké katedrály se jedná o poutní baziliky na Velehradě a na svatém Hostýně, poutní kapli na svatém Antonínku a kostely svatého Mořice v Kroměříži, navštívení Panny Marie ve Svitavách a Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích.

0: Středočeský kraj hostí dnes a zítra v Poděbradech 16. ročník konference Cykloturistika Česko. 80 tuzemských i zahraničních odborníků absolvuje přednášky i představení projektů přímo v terénu. Krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda upřesnil.
1: Cykloturistika je důležitou součástí moderního a udržitelného cestovního ruchu. Jsem moc rád, že letošní ročník konference zavítá právě do Středočeského kraje. Účastníci si budou moci vyměnit zkušenosti, seznámí se s novými trendy a současně uvidí některé zajímavé projekty z našeho regionu, například Labskou stezku a také ukázku propojení cyklistiky s říční dopravou.

0: To nám zpívala Marie Rotrová Doma. V Českých Budějovicích pokračuje 9. ročník Mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Musica ad Confluentem. Nejbližší koncert bude zítra od 19.30 v kostele svaté rodiny. Vystoupí sbor Viaggio Musicale, blíže ředitel přehlídky Vít Podroužek.
1: Program má název Hudební lahůdky a provede nás hudební Evropou od baroka až po vrcholný klasicismus. V programu tak nebude chybět například Christoph Willibald Gluck, Maria Antoaneta, Jan Křtitel Krumholz, ale samozřejmě také Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach a nebo Wolfgang Amadeus Mozart. O dva dny později na to navážeme workshopem, který je věnován staré hudbě a tancům a je věnován malým dětem a rodičům.
0: Závěrečný koncert festivalu staré hudby Musica ad Confluentem v Českých Budějovicích se uskuteční v sobotu 10. října v katedrále svatého Mikuláše. Představí se belgický soubor La Penserosa.

0: Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede další 4 roky nynější rektor Milan Adámek. V tajné volbě ho včera zvolil akademický senát školy ve 3. kole, kde porazil proděkana fakulty managementu a ekonomiky Davida Tučka, získal Adámek 20 hlasů ze 38.
1: Chtěl bych v tom období následujícím rozběhnout nebo dotáhnout projekty, které mám domyšlené. To znamená, jedna věc je zásadně vyřešit dislokační problém fakulty humanitních studií, protože tam je velký počet studentů v nelékařských zdravotnických programech. Oni mají natolik silné dislokační problémy, že nejsou schopni sestavit rozvrh, takže oni potřebují další prostory. Druhá věc je samozřejmě dislokační prostory pro fakultu multimediálních komunikací, protože oni mimochodem učí na 9 místech. No a samozřejmě je téměř už před otevřením fakulta technologická, což si myslím, že se stane na jaře.
0: Rektora musí jmenovat prezident. Do nového 4letého funkčního období by měl profesor Adámek vstoupit 15. prosince.

pak vydal na cestu. Pobořeným městem písečných zámků zanechává je za sebou.

0: Jak vypadala kolektivizace zemědělství v Ostravě a okolí, ukazuje nová výstava Ostravská JZD 1949 až 1978. V metropoli Severní Moravy ji po dvou letech příprav zahájilo Národní zemědělské muzeum. Představuje i dobovou zemědělskou techniku a seznamuje s osudy rolníků, kteří byli komunistickému režimu nepohodlní a kolektivizaci se bránili. Region, který většina lidí vnímá jako čistě průmyslový, měl 19 JZD, upozornil ředitel ostravské pobočky muzea Ivan Berger.
1: Měli docela pohnutou historii, často zanikali nebo byly slučovány, protože v té Ostravě ta výměna byla malá a ne všichni byli ochotní do toho vstupovat a samozřejmě průmysl, který tady byl, způsoboval velké problémy těm zemědělcům. Kromě exhalací, tak to bylo právě i zabírání té zemědělské půdy pro třeba výstavbu nebo pro těžbu uhlí, jo, pro chemický průmysl, pro výstavbu průmyslových areálů a samozřejmě i pro výstavbu bytových domů.
0: Národní zemědělské muzeum Ostrava zároveň otevřelo výstavu Život v háji. Snímky právě 80-letého Jindřicha Štrajta ukazují příběhy zejména dvou rodin z osady Háj, která je součástí obce Třešina na Šumpersku. Fotografii poprvé navštívil za povodní v září 2024. Místní lidé jsou podle něj neuvěřitelní i v tom, co dělají pro krajinu, kterou se snaží nejen zachovat, ale ještě i vylepšit.
2: Ta krajina nebo celá ta vesnice by mě opravdu fascinovala. A taky to, že i když je to taková malička, ne, tam bydlí několik lidí jenom, tak jsou tam koňské závody, takové ty parkourové a sjíždí se tam spousta lidí. A je to opravdu moc příjemná vesnice, kde se děje spousta zajímavých věcí.
0: Tolik od legendy české dokumentární fotografie Jindřicha Štrajta. V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebení u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. Dnes je středa 30. září, je to památka svatého Jeronýma, který zemřel v roce 1606 v Betlémě. Byl to kněz učenec, kterého dnes připomíná katolický kalendář, autor všeobecně používaného latinského překladu Bible, papežova tajemníka, zakladatele klášterů, otce a učitele církve. Narodil se v Chorvatsku. Je 7:30. Máme také památku tohoto patrona překladatelů, kterou vyhlásila Odborová federace za Mezinárodní den překladu. Připomínáme si i z té 15. výročí narození patera Vojtěcha Martinů, profesora pastorální teologie a homiletiky, vězně komunismu. Zemřel v roce 1995. Po vyhlášení výjimečného stavu před 85 lety nacisté zastřelili prvních 43 lidí v Kounicových kolejích v Brně. 60. dnes slaví herec Kamil Halbich, 71. narozeniny slaví akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců Olomoucka Miroslava Trizuljaková. Jeronýmům přejeme k svátku vše dobré. Podívejme se na počasí dnešního dne. Očekáváme jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20. Vítr slabý, ráno, večer míst je na většině území mírný a na Českomoravské vrchovině bude přechodně až čerstvý, jihovýchodní až východní s nárazy kolem 55 km v hodině. Tlak bude slabě až mírně klesat, večer pak slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Na co vás nalákám? Na stole je téma v 9 hodin. Aneška Tesařová studuje japanologii v Olomouci. V rámci svých studií pobývala několik měsíců v Japonsku. Pracovala tam pro České centrum, poznávala zemi a její obyvatele. Co bychom si z japonské kultury mohli vzít my? A čemu věří mladí obyvatelé této země? O japonské kultuře, o jídle, o přírodě a mezilidských vztazích si budeme povídat v pořadu Na stole je téma od 9 hodin. Krátce po 12. hodině na Proglasu začíná hudební siesta. V jejím úvodu si pustíme Kol Nidrei, skladbu inspirovanou židovskými motivy, kterou pro violončelo a orchestr napsal německý skladatel Max Bruch. Ve zbývajícím čase se zaposloucháme do 4. symfonie D-moll od Antonína Dvořáka.

0: To byl odkaz Jany Krištof Lehocké. Dvě století historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava v pavilonu Skla v Klatovech. Návštěvníci uvidí sklo od 30. let 19. století až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února, sdělila její autorka a kurátorka Jitka Lněničková.
1: Začínáme čirým uranovým sklem z doby Biedermajerů, pak přecházíme na zakalený skloviny druhého rokoka. Je tady historizující uranový sklo secese první republika a vždycky jsem se snažila vybrat charakteristický exponáty.
0: Uran dává sklu výrazné barvy od jasně žluté přes žlutozelenou až po zelenou. Uranové sklo na denním světle září a fluoreskuje. Jiný rozměr dostane při nasvícení UV světlem, rozzáří se. Klatovský pavilon skla proto připravuje i večerní prohlídky. Bude v sobotu 10. října od 20:30.

Blíží se 45. minuta po 7. hodině, což je čas pro hudební kompas. V jeho rámci si dnes představí britská skupina Blind Io a její nové album The Lemoine Point. Začneme skladbou Magnolia.

Představujeme si britskou skupinu Blind EO, která hraje hudbu na pomezí psychedelického a elektronického rocku, folku, pouštního blues a afrických rytmů. Hudba kapely je vrstevnatá, ale zároveň vzdušná. Důležitou roli v ní hrají ostré kytary, syntetizátory, industriální rytmy, repetitivní motivy i vokální harmonie, připomínající folkovou hudbu počátku 70. let. Skupina Blind EO pochází z anglického Falmouthu v Cornwallu a za několik let se v ní vystřídalo přibližně 15 hudebníků. Jádrem sestavy je zpěvák a kytarista Will Greenham, který je zároveň spoluzakladatelem místního hudebního klubu The Cornish Bank. Právě zdejší scéna je pro Blind EO zásadní. Kapela v klubu zpočátku koncertovala a postupně kolem sebe vytvořila otevřený kolektiv hudebníků a dalších umělců. Důležitým tématem alba The Lemoine Point je vztah mezi skutkem a radostí a také lidské propojení s přírodou. Název alba odkazuje na určitý pojem v geometrii a obrazně znamená pomyslný střed, kolem něhož se dají věci uspořádat. Poslechneme si titulní skladbu The Lemoine Point, po ní bude ještě píseň Color Pillow Kologo. K ní kapelu inspiroval zvuk nástroje Kologo západoafrického předchůdce Benja.

0: blíží se 8. hodina, zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 8 hodin, ve středu 30. září jsou ve studiu Ranního Plusu Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A nejdřív odhalíme naše plány pro tuto hodinu, co přinese nově podepsaný akční plán mezi Českou republikou a Itálií.
1: Jak pojala otázku svobody slova manipulace a odpovědnosti Havlova konference v Praze.
2: A jak se bude od zítřka nově vypočítávat takzvaná superdávka.
1: Tomu všemu se budeme věnovat, ale předsadíme tomu zprávy Martina Matějky.
4: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby hlavně kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok a možnému střetu zájmů premiéra. Sněmovna jednání po 7 hodinách přerušila. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu přes 2 hodiny.
5: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
4: Za opozici zatím jako jediný vystoupil předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by vláda měla přijít o důvěru také kvůli možnému střetu zájmu premiéra nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Vystoupit by dnes mělo ještě přes 50 poslanců. Právě Martin Kupka vyjmenoval několik důvodů, proč by podle něj měl kabinet o důvěru přijít. Kritizoval mimo jiné jeho hospodaření. A to podle předsedy ODS zatíží i budoucí generace.
6: Místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
4: Hlasování o nedůvěře čelí Babišův kabinet už podruhé za necelý rok. Premiér Babiš označil mimořádnou schůzi za zbytečnou. Opozice podle ní pouze zdržuje práci sněmovny. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný. Italská premiérka je připravená posilovat vazby se Spojenými státy, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla Spojeným státům ve válce proti Íránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla výsledky na evropské úrovni. A téma podrobně rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provoz. Uzavřená byla dočasně kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny opět preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu a podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ostřelování nepřežili nejméně 3 lidé, minimálně 7 dalších je zraněných. V Iráku dnes skončí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Ze země se stáhnou i američtí vojáci. V posledních letech jich tam bylo okolo 2000. Plánované odzbrojení milic v Iráku se ale protáhne.
7: 30. září se uzavře velitelství mezinárodní koalice a v Iráku nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Prohlásil nedávno šéf kanceláře vrchního velitele iráckých ozbrojených sil Abdul Amir al-Shamari. Irácký premiér Ali Zaidi stažení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Minulý týden ale Zaidi lhůtu pro jejich úplné odzbrojení a integraci do státních institucí posunul na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Evropská komise má dnes představit návrh nového celoevropského systému pro krizovou komunikaci. Ten má evropským složkám záchranného systému zajistit bezpečné a odolné komunikační kanály v krizových situacích, jako jsou teroristické útoky, rozsáhlé povodně nebo požáry.
8: Evropská komise tak chce v celém šengenském prostoru integrovat komunikační systémy policie, hasičů či záchranářů. Nyní je jejich vzájemná komunikace omezená, protože jednotlivé systémy nejsou propojené a při překročení státních hranic přestávají fungovat. Nový systém má být bezpečný a chráněný proti kybernetickým útokům. Fungovat by měl i v situacích, kdy jsou mobilní sítě přetížené nebo narušené. Podrobnosti má odpoledne představit místopředsedkyně Evropské komise Hena Virkunová. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Senátoři dnes budou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Úpravou trestního zákoníku se budou zabývat na své poslední schůzi před volbami, které budou v příštích 2 týdnech a policie ročně vyřeší zhruba 90% případů vražd a promlčecí doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL nestačí.
9: Zájem společnosti a obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
4: Obdobný návrh předložila ve sněmovně taky koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. A vyléčení žáci základní školy v újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza, nakazilo se 391 dětí i dospělých. A kuchyně jídelny zůstane zatím zavřená. A popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
10: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonella není onemocnění, který by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
4: V budovách školy budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je za sjezdem na Kladno na 9. kilometru po hromadné nehodě uzavřená a poslední volný sjezd je na 16. kilometru. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je zaslaným po nehodě nákladního auta neprůjezdná a stojí se v koloně už konce dálnice D7 od Knovíze, náhradní trasa přes Slaný, Zlonice a Klobuky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 čekejte pomalejší provoz a nesouvislou kolonu a do omezení v Brně pojede 40 minut, kamiony pak déle. Na Pražském okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici na 1. kilometru a zpoždění je kolem 30 minut k Ořechu. Kvůli tomu výrazně zesílil provoz ve Vídeňské ve Vestci. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové asi na 25 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou ještě výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 a na Šumavě bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 10 minut, středa 30. září. Co tento den přinese? Papežův osobní vyslanec pro humanitární otázky a předseda italské biskupské konference, kardinál Matteo Zuppi, končí třídenní jednání v Rusku kvůli válce na Ukrajině. Jde o jeho třetí moskevskou misi po návštěvách z června 2023 a října 2024. Letos v červenci byl na Ukrajině. Němečtí katoličtí biskupové zasedají do zítřka ve Fuldě, zabývají se reformami místní církve, řešením případů sexuálního zneužívání, sociálními otázkami i stavem demokracie v zemi. Německá biskupská konference před zemskými volbami opakovaně varovala před hlasováním pro krajně pravicovou stranu AfD. Bohoslužbou Veni Sancte zahájí nový akademický rok Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dnes v podvečer v kostele Panny Marie před Týnem. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Kurzy Alfa začínají ve Salesiánském centru v Pardubicích. V přednáškách a diskusích v menších skupinkách každou středu do 9. prosince se účastníci seznámí se základy křesťanské víry. Přitom budou hledat odpovědi na otázky po smyslu života. Výstavbu Domova pro seniory zahájí ve Voticích na Benešovsku. Nový soukromý domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence se otevře v Bystřici nad Pernštejnem. Hospicové setkání v Čáslavi přiblíží paliativní péči její podrobu v praxi. V Nové scéně Dusíkova divadla se zájemci dozvědí více o péči o vážně nemocné a o podpoře jejich blízkých. Setkání pro seniory nad Biblí se koná na biskupství v Ostravě. Biskup Martin David bude hostem dalšího setkání z cyklu Dialogy s děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Danielem Jandačkou. Uskuteční se v univerzitním knihkupectví v Mlýnské ulici v Moravské Ostravě od 17.30. Podzimní festival duchovní hudby Olomouc pokračuje v katedrále svatého Václava koncertem souboru Ensemble Illégal.

0: a vlci, co šílí právě teď.
1: Co bude se mnou, když povím ti jednou, že nemám čas?
0: Budou znít kroky po dlouhé roky zas a zas. Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát.

0: co bude se mnou, až u soudu sednou a skončí sen.
1: Projdu se tiše, ohlídám skrýše, než půjdeš ven.
0: Co bude se mnou, až půjdu se lehnout a zbaven sil.
1: Spojím se s lesy a najdu strom tvé matky víl.
0: Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád. Hrajem si, hrajem si až moc.

Hrajem se až moc. Hrajem si, hrajem na úžasnou noc. Hrajem si, hrajem a každý hrdá svým.

0: Hlubokou lítost nad včerejším tragickým útokem na základní škole ve Staškově nedaleko Čadce na severu Slovenska vyjádřil předseda konference biskupů a předseda její katechetické a školské komise arcibiskup Bernard Bober. Žák 8. třídy zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna zraněním podlehla. Zraněná dívka je v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela. Podezřelý 13-letý žák školy není kvůli nízkému věku trestně odpovědný.
1: Mne všetkých biskupov
2: vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tragédiou smrťou ženy. V modlitbách pamätám aj na zranených a vyprosujem im skore uzdravenie. Naše modlitby patria tiež žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodine útočníka i rodinám detí, ktorých táto tragická udalosť zasiahla. Prosíme Pána, aby dal zosnulej večný život, pozostalým útechu a zraneným uzdravenie. Zároveň prosím o múdrosť, citlivosť a silu pre všetkých, ktorí sa budú o zasiahnutých starať. Ďakujem všetkým, ktorí na mieste pomáhajú.
0: Skázal včera po tragédii ve škole ve Staškově košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
3: Během rekonstrukce došlo k instalaci...

8 hodin 31 minut, středa posledního září, tedy 30. 2026. Posloucháte Proglas, vás dopoledním vysíláním provází Daniel Blaške. 1606 let nás dělí od úmrtí svatého Jeronýma v Betlémě, kněze a učence, kterého dnes připomíná katolický kalendář, autora všeobecně používaného překladu Bible, papežova tajemníka, zakladatele klášterů, otce a učitele církve. Narodil se v Chorvatsku. Památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje Oborová federace za Mezinárodní den překladu. 95. by oslavila herečka, moderátorka a autorka pořadů pro děti Štěpánka Haničincová. Zemřela v roce 1999. Před 16 lety papež Benedikt XVI. Podepsal postsynodální apoštolskou exhortaci Verbum Domini, slovo Boží. 60. slaví herec Kamil Halbich, 71. narozeniny slaví akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců Olomoucka Miroslava Trizuliaková. A k svátku tedy Jeronýmům všechno dobré. Na co vás nalákáme ještě v pozdním odpoledni, u příležitosti 90. narozenin Miloně Čepelky vám v 16 hodin nabídneme mimořádnou reprízu folklorního okénka, inspirovaného objevem Cimrmanovy akustické konstanty, citované zvukové anomálie, která je i hojně zastoupena v české, moravské i slezské lidové písni. K poslechu zve hudební redaktorka Helena Bretfeldová. A brněnská skupina Nevermore a Kosmonaut představí v pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut své nové album Teorie mizení, které vznikalo 4 roky. Zpěvák Michal Šimíček a kytarista Pavel Karas v rozhovoru přiblíží témata desky, v níž se prolínají motivy vesmíru, času, mizení, vzpomínek i lidské odolnosti. Promluví také o vzniku jednotlivých písní, spolupráci s hostujícími hudebníky a o tom, proč pro ně album představuje především ucelený celek.

0: Klíč od nebe. To je název nové expozice v Moravské zemské knihovně v Brně a dnes večer bude vernisáž. Výstava propojuje staré rukopisy modlitebních knížek, které ale neukrývají jen modlitby, jak předesílá pozvání. Na podrobnosti se zeptáme kurátorky Anny Grůzové. Dobré ráno z Proglasu, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Co tedy ukrývají ty modlitební knížky, kromě modliteb samotných?
1: No, mnoho lidí si právě myslí, že modlitební knížka obsahovala jen ty náboženské texty, ale pro ty venkovské rodiny z 18. a 19. století to byla často jediná kniha v domácnosti, kterou měli, a proto často sloužila jako takový památník. Na ty prázdné stránky si lidé zapisovali údaje o narození dětí, o svatbách, ale i třeba ceny obilí, údaj o požárech v sousedství, anebo třeba i poznámky o tom, kolik obilí sežral kůň. Navíc ta samotná knížka fungovala taky jako ochranný amulet, protože lidé věřili v její magickou moc a proto ji dávali třeba na půdu jako ochranu před požárem. No a někdy si do těch knížek také lidé zapisovali různé návody, třeba na věštění budoucnosti nebo na zažehnávání bouřkových mraků.
0: Vy jste ty materiály dohloubky prostudovala. Objevila jste mezi nimi něco překvapivého?
1: No, když už jsem zmínila tu magii, tak v jedné knížce jsme narazili například na modlitbu ke svaté koruně s návodem, jak světici přinutit, aby vám ve snu ukázala ukrytý poklad o hodnotě 90 000 dukátů. No a mnoho dalších zajímavostí se pak pojí s písaři, kteří ty knížky psali. Třeba František Vytásek z Nákla vytvářel krásně malované knížky, do kterých se podepisoval tajemně řeckou alfabetou. No a objevili jsme třeba dokonce i rukopis od teprve 11-letého chlapce, který si knížku napsal v roce 1843 sám pro sebe, jako památku na ukončení své školní docházky. A u jedné konkrétní knížky z roku 1771 se nám díky rodinným zápiskům v knížce podařilo zrekonstruovat její 200letou cestu napříč generacemi vlastníků až do poloviny 20. století.
0: Musím se zeptat, mě zaujal ten chlapec, který psal jako v 11 letech tu modlitební knížku. Jaký byl jeho rukopis? Byl jako opravdu krásný, anebo třeba opravdu byl ještě školácký?
1: Ne, na tom rukopise to nebylo znát. Nás to samotné překvapilo, že jde o 11-letého chlapce. On na začátek té knížky napsal takovou formulku právě, napsal jsem si sám pro sebe na památku svého do školy chození. A ten rukopis byl skutečně uhlazený, hezký.
0: No tak to je úžasné. Jak ta výstava ještě vznikala a jakou má teďka podobu?
1: My jsme na ní pracovali s kolegou Martinem Drozdou, se kterým společně působíme na odboru rukopisů a starých tisků v Moravské zemské knihovně. No a společně se nám podařilo zpracovat soubor téměř 300 rukopisných modlitebních knížek z našeho fondu. Ona, ta naše sbírka, vznikala přes 100 let z různých darů i nákupů v antikvariátech po celé České republice, takže nereprezentuje jenom Moravu, ale celou naši zemi. A ta výstava je umístěna v 6. a 7. patře knihovny a věříme, že se nám na těch panelech podařilo zachytit nádhernou barevnost těch knížek. K výstavě jsme se psali také doprovodný katalog, který bude na vernisáži k dispozici. No a na závěr mám ještě dobrou zprávu pro mimobrněnské posluchače, protože výstava je koncipovaná jako putovní a v budoucnu tak zamíří do některých regionálních muzeí.
0: A jak bude vypadat ta zmíněná dnešní vernisáž?
1: Ta dnešní vernisáž začíná v 18 hodin v konferenčním sále v přízemí Moravské zemské knihovny. My v průběhu večera s kolegou představíme výstavu i ten náš nový katalog. Potom o vizuální podobě krátce pohovoří náš grafik Michal Žižka, který ilustracím v knížkách vdechl doslova druhý život. A o skvělou atmosféru se nám postará cymbálová muzika C.M. Šmitec. Při té samotné vernisáži budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost si prohlédnout právě originály těchto vzácných knížek přímo ve vitrínách v konferenčním sále, protože na těch chodbách v 6. a 7. patře nemůžeme z důvodu ochrany památek tyto originály vystavovat, takže vystavujeme pouze panely s ilustracemi. Takže já bych ráda ještě nakonec pozvala všechny posluchače Proglasu. Vstup na vernisáž i výstavu je volný a výstava u nás v knihovně potrvá až do 5. prosince.
0: Tak to nás zve Anna Grůzová, kurátorka nové výstavy v Moravské zemské knihovně v Brně, nazvané Klíč od nebe. Dnešní vernisáž, připomínám, začne v 18 hodin a vstup je volný. Tak díky za vaši práci a za její představení Proglasu. Teď se vám daří a naslyšenou.
1: Naslyšenou, naslyšenou.

0: To byl Matěj Štrunc se skupinou Ateliér a píseň Pozitivní, základ našeho džinglu, hudbu, kterou jinde nenajdete. V chrámu svatého Mořice v Olomouci se v neděli propojí česká a evropská hudba 20. století. Další koncert podzimního festivalu duchovní hudby představuje na Proglasu mluvčí Jitka Korpasová.
1: Program otevře Nocturno ze serenády pro smyčcové nástroje Jaroslava Řídkého. Skladbou si připomeneme 70. výročí úmrtí tohoto českého autora a pedagoga. Dále zazní Canto Corale od Zdeňka Lukáše. To je pozoruhodné dílo pro smyčcový orchestr, které napodobuje sborový zpěv. Solistkou večera bude varhanice Michaela Káčerková, která provede varhaní symfonii číslo 1 Petra Ebena. Na závěr koncertu zazní monumentální třetí symfonie s podtitulem Liturgická Artura Onegra. Účinkuje Karlovarský symfonický orchestr s dirigentem Ondřejem Vrabcem.
0: 6. a 7. října festival nabídne i komornější a objevené severské projekty.
1: Ve spolupráci s katedrou muzikologie Univerzity Palackého se uskuteční přednáška o vlivech folkloru ve finské hudební tvorbě. Na ní o den později naváže recital finské klavíristky Katariiny Limatanien a posluchačům představí tvorbu severských autorů v čele s Jeanem Sibeliem. Tento jedinečný koncert natáčí Český rozhlas Vltava. Posluchačům připomenu, že vstupenky je možné pořídit na webu festivalu nebo v podloubí radnice, čili v infocentru, anebo hodinu před samotným koncertem.
0: Zve na podzimní festival duchovní hudby do Olomouce jeho mluvčí Jitka Korpasová.

Stratil som polovicu dňa. Polovicu dňa.

0: Necelá hodina setkání s hostem pořadu Na stole je téma. Dnes představí studentku japanologie z Brna Anežku Tesařovou o Japonsku a jeho kultuře, o vztahu k japonštině a k Japoncům a také o cestách po této zemi a práci pro České centrum si budeme povídat na Proglasu. Dobrý den, Anežko, jsem ráda, že jste dorazila. A ještě jednou děkuji za dárky z Japonska. Co můžu čekat od japonské čokolády s mačou?
1: Vybrala jsem mača čokoládu, je to jako japonská značka, je to takový oblíbený taky suvenýr, myslím, že i lidi to mají jako spojený s tím Japonskem. A pak jsem vzala můj oblíbený čaj, který jsem pila každé ráno po cestě do práce, tak je to
0: děkuju.
1: Takové nostalgické pro mě.
0: Anežko, z Japonska jste se vrátila před pár dny, co vás tam tentokrát přivedlo?
1: Tentokrát jsem tam byla na pracovní stáži na 3 měsíce v Tokiu, pracovala jsem v Českém centru.
0: A dokážete si představit, že byste tam žila natrvalo?
1: To je taková náročná otázka, hodně se o tom třeba bavíme s kamarádama, se spolužákama. Já si to asi neumím představit jako úplně natrvalo, jedině v momentě, kdybych tam třeba měla rodinu nebo nějaké jako hlubší zázemí, ale jako zatím si myslím, že jsem hodně pořád navázaná na tady svoje jako kontakty, přátelé a pořád to Japonsko jako hodně daleko a hodně jiný. Takže myslím si, že se tam určitě vrátím. Vrátím se tam třeba zase na nějakou delší dobu, ale že bych měla jako ambice tam zůstávat celý život, tak v tomhle momentě spíš asi ne, no.
0: Tady padlo slovo rodina. Dokážete si představit, že byste žila s Japoncem?
1: Asi v momentě, kdybych do něho byla zamilovaná, tak asi jo.
0: Tak my se od lásky teď podíváme na to, co si z Japonska vozíváte pravidelně domů, kromě čaje.
1: Mm-hmm. To je hrozně dobrá otázka, to se mi jako líbí. Určitě to jídlo, pití je takový jako základní, ale třeba i takový jako praktický věci nebo oblečení si hodně vozím. Ráda chodím do sekáčů v Japonsku, tam to je takový fajn, takže asi takhle. A to jídlo aj jako rodině, kamarádům, aj pro sebe si vždycky, abych měla aspoň nějakou dobu jako... Takže asi tak.
0: Když jste teď zmínila japonské second-handy, čím je japonská moda výjimečná? Liší se od té evropské nějak výrazně?
1: Řekla bych, že se liší určitě. Nevím, jestli výrazně, v dnešní době už je to takové, že všechno je zkombinované. Já mám třeba ráda hrozně japonské sukně, protože já jsem jako menší, takže a Japonci jsou taky obecně menší, takže já tam ráda nakupuju sukně, které v Česku tak úplně jich tolik neseženu.
0: Kdy vám došlo, že japonština a Japonsko už není jenom zájem, ale i směr, kterým byste se ráda vydala?
1: Já jsem se rozhodovala postřední, jako že bych ráda studovala nějaký jazyk, takže já jsem si to Japonsko vybrala hodně jako přes ten jazyk, protože mě zajímalo, že ten systém funguje jako úplně zase jinak než jazyky, které jsem se do té doby třeba učila. Zároveň mám ráda jako japonskou literaturu a filmy a tak, takže... Já jsem se fakt rozhodla až jako na konci té střední školy, ale mám spolužáky, kteří to věděli třeba celý život, nebo je prostě Japonsko bavilo vždycky. Já to získávám tak nějak jako až třeba i skrz to studium, tady tu jako dlouhodobější lásku nebo nějakou hlubší lásku k té zemi.
0: A uměla jste japonsky už předtím?
1: Ne, učila jsem se jenom základy té abecedy úplně jako než jsem nastupovala, ale jinak jazyk jsme se učili úplně od začátku na univerzitě.
0: A v čem spočívalo to přijímací řízení na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde teď japonologii studujete? Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně nastupovala na dvojobor ze sociologii, takže já jsem psala jenom vlastně všeobecné jako studijní předpoklady, ale jinak dělává se na jedno obor vlastně i oborový test. V dnešní době si myslím, že už je to zase trošku jinak, ale já jsem psala vlastně jenom jako univerzitní přijímačky.
0: A prosilo se to hodně během těch let studií na tom vašem oboru, že vás třeba nastoupilo, já nevím, 20 a teď vás je jenom 5?
1: Jo, ono v Olomouci to právě funguje tak, že oni naberou hodně lidí, jako do ročníku nastupuje 60 lidí a pak vlastně toho bakaláře postupně jako tak nějak přibližně polovina lidí odpadává, takže potom nás skončilo přibližně 30 teďka na vlastně navazujícím magisterském, je nám asi 7-8 v té třídě.
0: Takže... Řekněte mi, co se tam vlastně studuje přesně. Mm-hmm.
1: My máme jako filologii obor, což znamená, že jsme hlavně zaměření na ten jazyk, ale potom studujeme vlastně celkově reálie. Člověk si pak už trošku i vybírá sám zaměření, protože nemůže jít do hloubky úplně ve všem, ale studujeme tam vlastně historii, literaturu, sociologii nějakým způsobem. Ale to hlavní a tím, že vlastně my tam začínáme úplně od nuly ten jazyk, tak ten prvák hlavně potom i ten druhák je hodně zaměřený jenom prostě na to učení se toho jazyka, gramatiky, konverzace.
0: A v čem jste se našla?
1: Mě baví lingvistika, mě právě vždycky jako bavily jazyky, takže já teďka se vyloženě zaměřuji jako na tu lingvistiku.
0: A co na studia japonologie říkalo vaše okolí? Nenabádali vás, abyste si vybrala třeba něco praktičtějšího? Jdi na medicínu a neško.
1: Jako já myslím, že moji rodiče věděli, že půjdu na nějaký humanitní obor a tam už to je takový, že je to náročný u těch humanitních oborů občas lidi jako přesvědčit o té právě praktičnosti, jak říkáte, ale myslím si, že zrovna já jsem měla štěstí, že jsem se úplně nesetkala jako s nějakým vyloženě negativním názorem, spíš jako překvapeným názorem, ale jako, že by mě z toho někdo jako vyloženě vymlouval, že to nemám jít studovat, tak to jsem se až tolik, jako se mi nestalo naštěstí.
0: Aneško, hodně se teď debatuje o tom, jak umělá inteligence zasáhne do budoucnosti vašeho oboru. Vnímáte to i jako studenti v Olomouci?
1: Určitě to vnímáme, bavíme se o tom, myslím, že i třeba naše univerzita je dost jako otevřená o tom se s těma studentama jako bavit, ať už v rámci toho studia, anebo prostě v rámci třeba nějakého toho povolání nebo tak. U nás furt vládne ten názor, že ta japonština je tak hrozně specifická a je to jazyk, který je hodně zaměřený na kontext a člověk musí právě znát i ten kontext celé té kultury a tak, že my jsme pořád jako optimisticky přesvědčení, že ta AI nás nahradit nemůže, ale určitě to nějakým způsobem ten obor jako hodně, hodně ovlivní a zase se to jako změní. Ale myslím si, že třeba u nás se snaží ty vyučující zaměřit na to spíš jako se učit s tím nástrojem pracovat, než že bychom jako pesimisticky si řekli, tak to tady zavřem, protože to nemá už cenu. Tady ty nálady si myslím, že jsou spíš zvenku od lidí, co tomu prostě nerozumí nebo co ten obor neznají tolik.
0: A využíváte AI i při studiu teď?
1: Já se snažím moc ne. Někteří spolužáci určitě ano. Neříkám, že ji nikdy nevyužívám. Některým věcem je to fajn a myslím si, že v momentě, kdy člověk už má nějaké ty základy o tom jazyku a ví přesně, k čemu se to třeba využívá, tak asi jako může to pomoct, může to urychlit tu práci, ale že bych na tom nějak jako s nějakým způsobem spolíhala, tak to určitě ne.
0: A co byste po studiích ráda dělala?
1: Mě třeba hrozně bavila i teďka ta práce v tom kulturním centru, bavilo mě to propojení české a japonské kultury, bavilo by mě asi i překládání nějakým způsobem třeba výuka toho jazyka. Je to hrozně moc, co bych jako nemám úplně určitou jako jednu věc, co bych ráda dělala.
0: Na Proglasu dnes mluvíme se studentkou japanologie Aneškou Tesařovou. Po písničce se zeptáme mimo jiné na to, jaký tamnější zvyk si zamilovala.

0: O Japonsku se dál povídáme se studentkou japanologie Anežkou Tesařovou, která se nedávno z této země vrátila. Anežko, řekněte mi, co je na studiu japonštiny vlastně nejzábavnější?
1: Mě asi baví právě ta komplexnost toho jazyka, jak je to jako samozřejmě náročný, ale myslím si, že tady to vlastně, že člověk tam pořád objevuje něco novýho a přichází na různý jako spojitosti, co třeba do té doby nenapadlo. A taky vlastně ta možnost, že můžu třeba v rámci studia do té země jako takhle na nějakou dobu vycestovat a vyzkoušet si to i víc, tak jako prakticky zažít ten jazyk.
0: A Japonsko je teď hodně trendy mezi mladou generací.
1: Určitě jo, jako jde to vidět na sociálních sítích a všude. Myslím si, že všichni mají nějak, jako že všichni mají třeba jako chuť tam vycestovat nebo tak, je to taky takový zajímavý.
0: To musím potvrdit, protože když jsem si vás vyhledávala v rámci přípravy, tak mi algoritmus teď nabízí.
1: Jo, to tak bývá, my jsme to říkali se spolužákama, když jsme tam přijeli poprvé jako na studijní pobyt, když jsem tam byla, že vlastně člověk zažívá to Japonsko, pak otevře mobil, tam má taky všude kolem sebe to Japonsko.
0: A co je na té japonštině pro vás nejkomplikovanější, co vám během studií dává nejvíce zabrat?
1: Tak asi konkrétně bych zmínila třeba ten, jako tu formálnost toho jazyka nebo nějakým způsobem prostě ten, jako jak my třeba máme v češtině vykání, tykání, tak oni tady toto mají daleko jako složitější, mají tam daleko víc vlastně levelů té zdvořilosti a toto třeba vůbec se naučit, tak vlastně člověk se neučí jenom ten jazyk, ale učí se tam zase vlastně pochopit celou tu společnost, jak funguje, tak je to takový, že člověk se to musí fakt jako našprtat, naučit a zároveň pochopit.
0: A když jste teď byla v Japonsku, rozuměli vám naprosto přesně, takže umíte ten jazyk už v tuhle chvíli natolik, že se můžete začlenit do běžných konverzací?
1: Jako konverzací určitě, ale ta japonština je právě taková zrádná, že občas člověk, když neví jedno slovíčko, tak si ho úplně nemůže jako vymyslet, když se člověk učí nějaký jazyk, co třeba jako už prostě zná, nebo může prostě třeba tam dát nějaký podobný slovíčko. Tak v té japonštině je to takový složitější, že občas se mi fakt stane, že mám základní konverzaci v obchodě a nemůžu si na něco vzpomenout, nebo mi třeba nerozumí, takže je to tak jako oboje dohromady, bych řekla. Že.
0: Anežko, jak byste popsala povahu Japonců?
1: Já bych řekla, že překvapivě toho mají třeba docela hodně společného a i s náma jako s Čechama, tak moc jak můžu jako generalizovat. Řekla bych, že jsou ze začátku dost uzavření, rezervovaní, ale na druhou stranu jsou jako hrozně cílevědomí. Myslím si, že jsou jako hodně pracovití, že jo, což jako o tom se hodně jako i mluví, ale myslím si, že prostě když jako se v něčem snaží nebo když něco chcou, tak opravdu jako se snaží dělat ty jednotlivý kroky k tomu, aby jako tomu dosáhli.
0: A když zjistí, že studujete jejich jazyk, jsou víc otevřenější k vám?
1: Záleží asi jak kde. Občas se mi stávalo právě třeba, že naopak jako pořád na mě se snaží mluvit anglicky, když jako na ně mluvím japonsky. Ale myslím si, že třeba teďka, jak jsem byla v tom Tokiu a víc jsem se jako snažila i jako sama mluvit, tak jsou určitě jako nadšení, že člověk umí tu japonštinu a jsou otevřenější.
0: A není to třeba i tím, že když je vidí cizince, tak si tu angličtinu chtějí s vámi procvičit?
1: Určitě někteří, jo.
0: Protože i tyhle příspěvky mi nabízejí sociální sítě.
1: Ano, ano.
0: Jací jsou ale mladí Japonci, chtějí žít stejně jako jejich rodiče a prarodiče. Možná v nás ještě pořád setrvává ta představa o lidech, kteří tráví celé dny v práci. Platí to?
1: Do určité míry to určitě platí, z něčeho to jako pramení. Ale řekla bych, že ti mladí Japonci, se kterými já jsem se setkala, tak jsou daleko právě otevřenější tomu jako venkovnímu světu nebo hodně jako cestujou, třeba studujou právě taky v zahraničí. A tady ti lidi si myslím, že víc jako vnímají třeba některé ty struktury, které nejsou tak fajn v té společnosti a snaží se to nějakým způsobem jako změnit. Na druhou stranu pořád je tam i hodně to, že oni třeba vlastně už v rámci vysoké školy se hodně připravují vlastně na budoucí vzdělání. A což tady třeba ten proces toho, že jako kde budeme pracovat, začíná až po té vysoké škole, tam už to začíná vlastně třeba ve druháku, ve třetíku na té vysoké škole, tak tady toto je tam pořád vlastně, že oni pořád jsou připravení na ten život, že někam nastoupí a pak tam budou celý život pracovat. Ale když se s nima zase člověk baví jenom jako v normální konverzaci, tak si myslím, že jsou takový víc otevřenější než třeba ta starší generace.
0: A víte, jaké mají třeba sny a touhy mladí Japonci?
1: Asi podobný jako všichni, jakože ostatní mladí lidi. Řekla bych, že hodně je tam právě tak, jak my rádi cestujeme a třeba se chceme podívat do toho Japonska, tak oni třeba naopak, jako jejich sen je podívat se jako do Evropy tady, tak s tím jsem se třeba hodně setkala.
0: A jaký japonský zvyk jste si okamžitě zamilovala?
1: Mně se hodně líbí, že oni hodně používají fráze právě třeba v tom jazyce, tak jak my jsme se to v prváku, jsme se to fakt museli učit prostě naspamět ty fráze. Já jsem to moc nechápala, proč se to učíme, pak tam člověk přijede a vlastně zjistí, že na tom hodně funguje ta každodenní konverzace, takže oni mají třeba speciální fráze, když jako někdo odchází z domu, tak co řekne ten jeden člověk, druhý člověk. A právě se mi takhle stalo, že když jsem bydla v tom Tokiu, tak jsem bydla tak trošku jako na okraji a šla jsem takhle, jako přecházela jsem silnice a tam byl takový ten policajt, co převádí děti jako do školy a tak mi řekl tady tu frázi, která jako v překladu znamená jako, že tak se mějte jako hezky a pak se zase jako uvidíme ve smyslu jako něco jako naschledanou a mě to hrozně vlastně potěšilo, že vlastně takhle to funguje, nebo mají třeba kromě dobrou chuť, mají jako i frázi, co se říká na konci toho jídla, tak
0: a to je jaká? Co říkají na konci?
1: Říká se to goji so samadis a je to prostě jako poděkování za to jídlo, aha, za tu společnost.
0: Aneško, a které japonské pravidlo bychom jako Češi nezvládli a nepochopili?
1: Nevím, jestli je to pravidlo, ale Japonci daleko víc zvládají takové to trapné ticho v uvozovkách. Oni berou ticho jako taky prostě zdvořilost nebo prostě jako součást vlastně té konverzace, takže je třeba dlouhá, fakt jako plodná konverzace a pak všichni jako stichnou. A myslím si, že to třeba v Česku daleko víc vnímám, že jako lidi by hned začali jako se snažit vymýšlet něco, jak budeme pokračovat tu konverzaci a tak.
0: A co naopak by Japonci nezvládli z české kultury, co by pro ně bylo takzvané no-go, co by se jim nelíbilo?
1: Tak zajímavé je, že já bych zase zmínila naopak to ticho, že v Japonsku daleko víc zase v prostorech jako v hromadné dopravě a tak. Oni jsou zvyklí moc se jako třeba nebavit nahlas, prostě všichni jsou tam jako spořádaní celou dobu a tak, tak to si myslím, že zase by jim možná v Česku trošku
0: telefonující jako tramvaj.
1: Ano, přesně tady tohle. Jako.
0: Takže to pro Japonce není. Uh-huh. Naučil i vás něco japonský životní styl?
1: Určitě, myslím si, že třeba v tom Tokiu to bylo hodně jako přizpůsobit se tomu velkoměstu a zároveň si umět najít, protože to si myslím, že oni tím, že jich tam fakt bydlí jako hodně v tom Tokiu a jsou tam jako koncentrovaní na jednom místě, tak oni zase jsou dobří na tom umět si vyhledat ten čas jako zase venku z toho Tokia, jet prostě někam k moři nebo tak. Tak myslím si, že najít si tady tu dualitu v tom každodenním životě.
0: Je Japonsko místem, kde by jásalo srdce každého člověka, který má rád moderní technologie? Platí to ještě pořád?
1: Určitě, ale zase prostě je otázka, jak v čem. Oni zase na druhou stranu třeba pořád používají fax někde, nebo prostě nedá se tam všude platit bezkontaktně kartou. Některé věci jsou naopak strašně jako ty technologické, že oni to tam jako vytvořili před nějakou dobou a jim se to líbí, takže to pořád používají, takže některé jsou zase naopak hrozně zbytečně jako komplikované. Ale samozřejmě zase třeba ten vlakový systém nebo tak jsou tam jako na dobré úrovni.
0: A existuje i něco, co vás na Japonsku znervozňuje? Co vám tam vyloženě vadí, jde proti srsti?
1: Myslím si, že je tam právě hodně těch pravidel a člověk, když tam přijede, tak to na něho jako hned dopadne, že jako i když neporušuje žádný pravidlo, tak má pocit, že pořád porušuje nějaký pravidlo, tak to si myslím, že třeba tohle.
0: Aneška Tesařová studuje japanologii v Olomouci a dnes si s ní o Japonsku povídáme na Proglasu.

0: Se studentkou japanologie v Olomouci představujeme Japonsko. Naším hostem zůstává Anežka Tesařová, která se před pár dny doslova z Japonska vrátila. Anežko, pojďme se krátce podívat i na kuchyni, ta je zdravá a hodně zajímavá. Co vám vlastně v Japonsku nejvíc chutná?
1: Ono je otázka, jak moc zdravá japonská kuchyně. Mě tohle třeba překvapilo, když jsem tam poprvé přijela. Tak oni jako na každodenní bázi se dost třeba stravou právě jako ve fast foodech a tak. Takže pro mě naopak byla docela ze začátku japonská kuchyně těžká, naopak. Mm-hmm. Ale co mám ráda, tak ta rýže, suši a tak. A zároveň oni mají zase hodně ty nudle, polívky, takže moje oblíbená je třeba udon nudle, polívka z tofu.
0: No to jste mě teď překvapila, já to mám jako zafixováno, konkrétně tu japonskou kuchyni, jako zdroj jejich dlouhověkosti, že se jí hodně čerstvých ryb, že se jí hodně zeleniny, ovoce, takže je to trošku jinak, do Japonska dorazil i fast food takový, jak ho vidíme v Evropě, nebo je to speciální japonský fast food?
1: Řekla bych, že jo, mě to právě tenkrát taky překvapilo, sama jsem na tu odpověď ještě úplně nepřišla, ale oni třeba hodně jako mají rádi smažený jídlo, což prostě jako ten fast food, jako je tam samozřejmě ten stejný, co máme tady, ale mají tam i právě svoje a hodně jako polotovary v supermarketech a takhle, takže jako myslím si, že se taky liší moje zkušenost jako studenta, který tam nemohl úplně každý den chodit do jako prostě na suši nebo takhle jako si kupovat třeba zelenina v supermarketech, je tam o dost dražší jako ještě než v Česku, takže asi záleží, no, jako ta kuchyň má oboje, má samozřejmě i to, co jako zmiňujete. Ale není to jenom tak, že jako japonská kuchyně rovná se jako extrémně, extrémně zdravé jídlo.
0: A vaří si Japonci rádi i doma? Sami pro sebe? Určitě. Pořádají třeba večeře pro přátele?
1: Mm. Jo, myslím si, že právě oni mají hodně jako taky jako kulturu založenou právě na společném jídle, co jsme se bavili třeba s mojí japonskou kamarádkou, která naopak studuje češtinu, tak říkala, že jí právě překvapilo, když byla tady, že tady jsme takový zvyklí, jako že jo, jíme dohromady, ale každý má ten svůj talířek a nikdy bychom se jako nezdíleli navzájem jídlo. Oni mají daleko víc jako jídel, který jsou takový víc o tom, že je to třeba uprostřed stolu a dohromady se prostě každý si z toho něco nabírá a jí se to tak jako společně.
0: Teď jste zmínila japonskou kamarádku, měla jste možnost proniknout třeba i do rodinného způsobu života v Japonsku, našla jste si třeba rodinu, ve které jste nějaký čas pobývala?
1: To mně se bohužel zatím jako nepovedlo, že bych vyloženě byla v rodině nebo u někoho doma, spíš jako v rámci té školy a tak.
0: Existuje nějaký třeba výměnný způsob pro české japonské studenty, kdy japonský student může přijít do české rodiny a český student do japonské? Jsou k tomu Japonci nakloněni, tomuhle systému třeba, jak ho známe v Evropě?
1: Musím říct, že jsem se s tímhle ještě úplně sama nesetkala, takže to si nejsem jistá, nevybavuji.
0: Uh-huh. Vaříte si i pro sebe po návratu na japonský způsob? Zkoušíte to?
1: Jo, občas jo. My jsme třeba na univerzitě dělali i jako workshop, že jsme vařili jako japonské jídlo. Je to tady těžší se na ty suroviny, respektive dražší, ale jsou některá jídla, která když mi jako chybí Japonsko, tak si ráda uvařím.
0: A vystačíte si s těmi surovinami dostupnými v České republice?
1: Jako já třeba jsem dělala i to, že jsem si některé věci jako vozila, co se dají vozit, jinak celkem jako něco. V dnešní době tady existují docela takové ty jako asijské obchůdky, kde koupíte úplně všechno od jako z Číny, z Japonska, z Koreje, takže tam.
0: V Japonsku jste pracovala v Českém centru. Jaké jsou momentálně česko-japonské vztahy?
1: Myslím si, že právě třeba Česko směrem k Japonsku, tak tady právě jako, že jo, to Japonsko, jak všude je teďka populární, tak se tady docela dobře daří jako japonské kultuře. Hodně je to tady jako i ty univerzity, nebo třeba velvyslanectví, máme teďka i dost aktivního vlastně pana velvyslance i japonského tady v Česku, který i hodně přes ty sociální sítě a tak se snaží jako navazovat vztahy nebo prostě komunikovat. A zase naopak v Japonsku, ta komunita Japonců, kteří se o Česko zajímají, je jako velmi malá, ale pořád si myslím, že je velmi aktivní a taková jako pozitivní. A je to zase překvapující, když člověk se potká s někým vlastně, kdo se zajímá o Česko nebo kdo se třeba češtinu vyloženě učí.
0: V čem vaše práce v Českém centru konkrétně spočívala a bavila vás?
1: Mě bavila moc, právě jak jsem i zmiňovala, je to přesně něco, co bych třeba ráda jako do budoucna dělala. Ono to České centrum v Tokiu funguje i tak, že tam mají malou jako galerii, takže tam propagují tu kulturu i tady tímhle způsobem. Jinak pořádají různé koncerty a workshopy a podobné věci. Takže já jsem hlavně se tam starala třeba tady o to, dělala jsem tam uvaděčku, pomáhala jsem se vším možným. A pak jsem taky překládala různé texty, třeba PR nějaké nebo na webové stránky, ať už z japonštiny do češtiny nebo z češtiny do japonštiny.
0: Aneško, a platí pořád to, že Japonci mají rádi českou klasickou hudbu?
1: Jo, platí. Já vždycky říkám, že oni se v tom vyznají víc než já. Právě my jsme tam taky takhle, jak jsem tam byla, tak za tu dobu tam byly dva právě koncerty české klasické hudby, takže určitě.
0: My jsme mluvili o vztazích. Řekněte mi, jaký vztah mají Japonci k cizincům ve své zemi?
1: Ten převládající vztah je pořád dost jako uzavřený. Oni jsou jako hodně právě, jako ne vždycky jsou otevření těm cizincům hned. Je to taky způsobené tím, že jako ne všichni ti turisty se tam chovají tak, jak by se tam měli chovat. Ale zase, jak říkám, když člověk, on je otevřený jim, tak si myslím, že oni potom zase jako jsou schopní ten vztah navázat. A taky si myslím, že v té mladší generaci se tohle třeba hodně mění, že ti mladší lidi jsou jako otevřenější. Ta starší generace ne vždycky, no.
0: A myslíte si, že člověk, který se rozhodne žít v Japonsku natrvalo, to má tam nějak hodně těžké?
1: Asi záleží, jestli se učí tu japonštinu. Myslím si, že člověk, když tam jako takhle žije, tak by měl nějakým způsobem ten jazyk ovládat nebo se minimálně jako snažit. Jinak si myslím, že je to tak podobně náročné, jako když se člověk odstěhuje jako kamkoliv mimo svoji zemi. Jenom prostě třeba ta vzdálenost taky může být samozřejmě náročnější, jako už jenom prostě zaplatit si letenku od, jakože z Česka do Japonska, z Japonska do Česka je prostě jako takový, že člověk nemůže tam odjet jenom tak vždycky domů zpátky.
0: A je Japonsko pro našince drahé?
1: Na život si myslím, že je to tak docela srovnatelný. Třeba je tam levnější jídlo v restauracích, takže člověk může se najíst v restauraci třeba do 90 korun, do stovky, jako v přepočtu. Doprava je tam třeba dražší, takže jako záleží. Myslím si, že je to celkem srovnatelný s Českou republikou.
0: A zažila jste v Japonsku někdy pocit odmítnutí?
1: Asi ne úplně odmítnutí, ale spíš jako takové nedůvěry trošku právě z toho důvodu, že je člověk jako cizinec, ale zase všechno prostě v té komunikaci se dá všechno jako vykomunikovat. Vyloženě odmítnutí bych neřekla.
0: Jak dlouhý byl váš nejdelší pobyt v Japonsku?
1: Já jsem byla právě studijně, jsem byla 5 měsíců, tak to byl zatím můj nejdelší.
0: To si myslím, že je už i dost dlouhá doba na to, aby člověk tu zemi poznal, kde je v Japonsku nejkrásněji.
1: Mně se líbilo, v Tokiu se mi líbilo na ten život. Je to takové město, kde se furt něco děje, ale zase třeba úplně jiná kultura, úplně jiný život je na Okinavě, což jsou vlastně ostrovy, kousek, jako taky patří k Japonsku. A tam to zase, tam jsou prostě pláže, je tam ten život takový víc jako pomalejší a ty lidi jsou tam právě třeba otevřenější, tak to byla taková moje jako oblíbené místo, kam jsme se podívali.
0: Aneška Tesařová je hostem pořadu Na stole je téma. Dnes společně mluvíme o Japonsku, které jako studentka japanologie poznala. Aneško, je rozdíl mezi japonským venkovem a městem? Je to hodně hluboké, ty rozdíly?
1: Rozdíl tam určitě je, taky se vlastně řeší dlouhodobě už to, že se nějako všude lidi se hodně z toho venkova vystěhovávají právě do těch velkých měst, všichni se situujou jako třeba do toho Tokia hlavně. Já jsem na venkově pořádně nikdy jako nebyla.
0: Když vám do toho vstoupím, vylidňuje se venkov stejně tak jako třeba u nás?
1: Jo,
0: potýkají se stejnými problémy?
1: Jo. A právě jako já jsem na venkově jsem nikdy nežila jako dlouhodobě, takže to vím spíš jako od kamarádů nebo od známých, ale ten život tam je určitě jiný než v těch velkoměstech, protože zase ty velkoměsta v Japonsku jsou tolikanásobně prostě víc velkoměsta než to, co prostě člověk třeba může zažít jako v Česku.
0: A není člověk z těch velkých japonských měst unavený, zahlcený, přehlcený? Kolem je spousta lidí, hluku, barev, nabídek. Já si myslím, že ta hlava potřebuje někdy odpočinout.
1: Jo, určitě, určitě jo, je to právě. Oni třeba i v obchodech hodně mají, jakože všechno přesně bliká, mluví. Jako. A pamatuju si, když jsem poprvé přijela do Tokia, tak právě já vždycky říkám, jako, že mám ráda velký města. Pak jsem zjistila, že jako tohle už je o tolik jako, tak, jako větší. Takže určitě člověk se právě musí najít nějaký ten balanc. Já jsem třeba byla ráda, když jsem v tom Tokiu bydlela, že jsem bydlela v podstatě už jako mimo to hlavní město, tam to působilo fakt spíš jako vesnice, chodili tam kočky, prostě lidi se tam zdravili, znali, takže zase jako člověk si musí najít tu svoji, jako to svoje místo, ale když tam člověk jede třeba jenom na pár dní do toho Tokia, tak si myslím, že určitě to je jako hodně, hodně přehlcující a...
0: Už jsme mluvili aspoň trochu o japonské kuchyni. Řekněte mi, jak vám vyhovuje třeba japonský styl bydlení?
1: Já jsem jako bydlela vlastně v takovým společným bydlení, takže jsem byla prostě v jako takovým domečku a jako neřekla bych, že se to tolik liší třeba od jako českého bydlení. Nevybavuju si nic vyloženě, co by mě tam jako překvapilo nebo zarazilo.
0: Vy studujete sociologii. Jak Japonci vychovávají své děti? Podívejme se na rodinu japonskou.
1: Mm-hmm. Tak myslím si, že oni hodně už od malička právě se snaží jako dodržovat ty pravidla. Je to hodně i ve školách. Oni jsou prostě zaměření vlastně na nějakou jako tu disciplínu a tak. Hodně i jako skrz ten jazyk se vlastně učí dost jako... Oni se musí fakt hodně jako memorovat, že jo, skrz prostě ty abecedy a potom ty znaky. Takže si myslím, že tady tímhle způsobem je to třeba trošku přísnější nějakým způsobem ta výchova, než vnímáme třeba u nás v Evropě. Nebo ta láska se tam vyjadřuje třeba trošku víc nepřímo, nebo tak. Ale zase jako nezažila jsem úplně nikdy jako přímo sama, takže to vím spíš tak zase z doslechu, nebo tak.
0: A trápí Japonce třeba vyšší míra rozvodovosti?
1: To si nemyslím, ale spíš třeba, co se tam řeší vlastně dlouhodobě, tak je právě jako ta menší porodnost a jako dlouhověkost nebo prostě stárnutí populace obecně, tak tohle je tam třeba zase téma.
0: Jaké vztahy mají ke starší generaci?
1: Oni tam mají pořád hodně jako zakořeněnou prostě právě jako tu autoritu nebo že musí vlastně jako ctít tu starší generaci, takže to si myslím, že vlastně tam obecně ta seniorita vládne vlastně i jako v rámci třeba té práce nebo toho zaměstnání, takže si myslím, že je tam vlastně jako s tou úctou se k ním snaží chovat.
0: A mají i generace singles jako tady u nás?
1: Určitě, určitě jo, je tam právě i jako, že hodně lidí žije buď to jako úplně samo, nebo třeba u rodičů, nebo tak myslím, že v dnešní době se to řeší tam tak jako podobně.
0: A znají Japonci i model sdíleného bydlení, tak jako ho známe my?
1: Mm-hmm, jo, právě třeba to, kde jsem bydlela já teďka v Tokiu, tak to byl vyloženě právě jako share house, kde bydleli jako různí, většinou jako pracující lidi, co nemají ještě rodinu, jsou to buď to jako mladší lidi, nebo nemají třeba rodinu. Takže to tam právě je, naopak bych řekla, že třeba ještě víc než v Česku je to tam rozšířené, protože daleko víc lidí právě jako žije dlouhodobě třeba i sama.

0: Aneška Tesařová je hostem pořadu Na stole je téma a my pokračujeme v rozhovoru o Japonsku. Aneško, kdy se do Japonska zase vrátíte? Chybí vám?
1: Teďka mi určitě chybí, myslím si, že mi bude chybět. Zatím nemám vyloženě plán, ale já říkám vždycky, že bych se tam ráda vrátila i jako cestovně, protože zatím jsem tam byla buď to na studijním, nebo teďka na tom, jako na té stáži, takže bych se tam ráda jenom tak jela třeba na 2 týdny procestovat si nějaké ty místa, kde jsem zatím nebyla, nebo kde jsem neměla tolik čas si jako projít.
0: My jsme se před malou chvílí bavili o japonské společnosti. Co japonskou společnost aktuálně nejvíce trápí? Jaké má největší problémy? Co řeší?
1: Já bych řekla, že právě to stárnutí té populace, malá porodnost, asi takhle jako se to tak nejvíc jako...
0: A mají Japonci i nějaký plán, co s tím, že bychom se třeba inspirovali?
1: To si myslím, že asi vyloženě jsem zatím nezaregistrovala.
0: Pokud bychom chtěli do Japonska vycestovat, na co bychom měli pamatovat? Jaká pravidla tam dodržovat?
1: Myslím si, že jako určitě je fajn si jako zjistit ty základní, jako jak se chovat na ulici nebo tak, ale myslím si, že ve své podstatě hlavně člověk by se měl chovat podle vlastního vědomí, svědomí a prostě chovat se slušně, ale samozřejmě je třeba fajn prostě nebýt moc hlučnej v těch veřejných prostorech nebo tak, ale zase na druhou stranu na těch hlavních turistických místech, ono je to tam třeba vždycky v těch chrámech nebo těch svatyních je vždycky jako vysvětlený, jak by se tam člověk měl chovat. Jinak si myslím, že asi tak.
0: A kdy je nejlépe do Japonska z hlediska počasí odcestovat? Jaké měsíce jsou pro cestování po Japonsku nejlepší?
1: Já bych řekla, že asi podzim a jaro jsou fajn. Já jsem tam třeba na jaře zatím jako nebyla, ale tam se hodně jezdí, že jo, kvůli těm kvetoucím sakurám. Takže zase člověk musí být jako připravený, že tam bude hodně lidí v té době. Ale mně se právě třeba strašně líbil japonský podzim, protože tam je trošku teplej než u nás. Oni mají stejně jako my, jako 4roční období. A hodně se tam zase jezdí na to podzimní listí. Oni na to mají třeba i speciální právě výraz vyloženě, jako co popisuje právě tu červeno, hnědo, prostě ty listy a mají přímo jako tady ty místa, kam se jde, kde jako je hodně těch stromů vysázených a tak. Takže mně se líbil ten podzim třeba i tím, že já jsem narozená jako na konci podzimu a většinou je už tak jako sychravo, prostě hnusně, tak v tom Japonsku byl ten podzim takový daleko krásnější. No. Takže a je tam zároveň tam není až tolik těch lidí.
0: A trápí Japonsko i overturismus?
1: Určitě jo, ty velký města, Tokio, Kyoto, tak tam jezdí opravdu hodně lidí. Já jsem právě měla štěstí třeba, že já jsem byla půl roku v tom Kyotě, že my jsme zažili i jako ty období, třeba potom hlavně v té zimě, kdy tam jako nebyli ti lidi, takže se nám povedlo jít prostě na ty hlavní jako turistické památky a bylo to tam úplně prázdný. Na druhou stranu jsme právě zažili i jako ty časy, kde je tam jako hodně těch lidí.
0: A co byste nám jako studentka japanologie doporučila k vidění?
1: Já si myslím, že když jede člověk poprvé do Japonska, tak by určitě měl objet jako ty hlavní města, takže si myslím, že prostě tím Tokiem, Kyotem člověk nic neskazí. Ale z těch ostatních měst mě se třeba líbilo hodně i Kobe, což je zase přístavní město, nebo teďka se mi hodně líbilo... Tak nějak i kolem toho Tokia, že člověk se může jako vycestovat jako třeba na nějaký jednodenní výlety, tak jsem byla třeba v Hakone, ale třeba já bych doporučila i tu Okinavu, jako ty ostrovy.
0: A cestují hodně Japonci po své zemi?
1: Řekla bych, že jo, po své zemi, jo. Oni zase třeba nejsou tak zvyklí cestovat tím, že je to, že jo, ostrov, tak nejsou zvyklí cestovat tolik jako do ciziny, ale jako v rámci Japonska určitě, jo.
0: Čemu se Japonci rádi věnují ve svém volném čase, když ho mají? Napadlo mě, když jsme mluvili o tom cestování, jestli třeba rádi chodí po horách nebo rádi chodí do divadel, co je baví?
1: Myslím si, že určitě turistika tam nějakým způsobem je právě, jakože do hor se chodí, takhle jako divadlo určitě taky, nějaká ta kultura... Ale jinak si myslím, že i jenom tak jako třeba ta mladší generace, se kterou já jsem se zase víc vídala, tak oni rádi chodí jenom prostě do kavárníček nebo takhle. Myslím si, že všechno možný.
0: Váš nejdelší pobyt v Japonsku, tedy studijní pobyt, protože jste studentka, byl několika měsíční. Pomohlo vám to hodně ve studiu, kdy jste se pak vrátila do Olomouce na fakultu?
1: Řekla bych, že v tom jazyce určitě jo, protože člověk je tam tím prostě obklopený všude, nemůže tomu uniknout té japonštině. A zároveň právě ta japonština jako těší na to nějak tím způsobem to procvičovat jako tady u nás, takže určitě v tom jazyce jsem se posunula.
0: Čemu byste se po studiích ráda věnovala?
1: Zatím nejsem úplně rozhodnutá, co bych úplně ráda dělala, ale bavilo by mě právě třeba to překládání nebo něco, jako ráda bych zůstala prostě v kontaktu s tím jazykem aspoň nějakým způsobem.
0: A když by přijeli vaši přátelé sem do České republiky, stalo se to? Byl tady někdo za vámi?
1: Z Japonska? Jo, teďka vlastně mám právě kamarádky, co tady budou zase naopak studovat jako u nás v Olomouci, tak jsem na to jako zvědavá. Ale zatím jako je to poprvé, tak se těším, že jim zase jako ukážu část naší kultury.
0: A co byste jim ráda z naší kultury představila a jaká místa v naší zemi byste jim ráda ukázala Japoncům, tak aby pochopili, kdo jsme, odkud pocházíme, jaké jsou naše kořeny a zvyklosti?
1: Já si myslím, že oni, Japonci, mají dost zafixovanou jako Prahu prostě a ten obrázek té Prahy, takže si myslím, že já bych je ráda vzala třeba prostě i do těch menších měst, protože si myslím, že v Česku je to hrozně jako všechno ta příroda, že jo. Máme tady toho taky jako spoustu jinýho než jenom tu samotnou Prahu. Takže asi to a zase na druhou stranu třeba to jídlo nebo nějaký jako tradice a tak. Tak si myslím, že potom člověk to sám ocení i jako víc jako Čech, když má někoho jako z té jiné kultury nebo té jiné země.
0: A asi nebude chybět i koncert klasické hudby.
1: Určitě.
0: To je na nějakou filharmonii. Aneško, Japonsko je země, které trápí častá zemětřesení. Bála jste se tam někdy a bojí se Japonci tady těchto událostí?
1: Já jsem právě, když jsem byla v tom Kyoto, tak to je část země, kde ty zemětřesení tolik nebývají, takže za celého toho půl roku jsem jako nezažila. Ale potom, když jsem byla v Tokiu najednou, tak tam jsem za ty 3 měsíce zažila 3 jako větší a teďka jako taky tohle léto byly hodně jako...

0: jako protože tam přijela taky z ciziny. A pak ten večer právě, a ještě to bylo zrovna ve 2 ráno, a člověka napřed zbudí jako ten alarm na tom mobilu, který je úplně jako hrozný ten zvuk. Takže napřed se lekne toho alarmu, pak se lekne toho zemětřesení, takže je to jako... Japonci třeba, oni jsou na to tak hrozně zvyklí a jako cvičí to vlastně už třeba na základních školách. Děti vlastně jako, že se učí stejně tak, jako když se učíme třeba, co máme dělat, když hoří nebo tak. Takže zase jednou jsem zažila to zemětřesení jako v metru a já to bylo právě moje úplně první, když jsem tam zrovna dojela a jako ty lidi kolem, oni vlastně vůbec nic, jako oni nějak nezareagovali, metro se jako zastavilo a všichni dělali, jako kdyby se nic nestalo. Já jsem tam mezi tím seděla a říkala jsem si úplně jako, co mám teďka prostě dělat.
1: To není takže, možný, tam nikdo nepropadl, žádné
0: takže, panice. Takže oni jako, dokud to není fakt něco jako většího, tak oni většinou tak jako... jdou dál prostě, takže oni jsou na to tak hrozně zvyklí a nějaké ty menší zemětřesení jsou tam jako docela často, takže musím říct, že fakt jako mě to taky překvapilo, jako že oni v podstatě nijak jako nereagujou. No.
1: Mě zaujala ta informace o tom, že tam mají výuková centra, kde vás učí tomu, co má člověk během toho zemětřesení dělat. Co má tedy člověk dělat?
0: Hlavní je prostě, oni vlastně vždycky říkají, že by se člověk měl schovat třeba někam pod stůl nebo tak, aby na něho jako nemohly spadnout žádné věci. A potom oni tam mají vyloženě jako místa, kam potom, když už je fakt, jako, že by třeba začala padat půda nebo tak, kam jako se člověk má schovat. Takže zase člověk by se to měl vyhledat, kam má jako běžet, kdyby byl fakt nějaký jako větší poplach. Ale základní ta poučka je prostě schovat se pod stůl a ono to za pár sekund nebo třeba do minuty přejde.
1: Aneško, jaký mají vůbec Japonci vztah k přírodě, která je obklopuje?
0: Myslím si, že jsou hodně, hodně navázaní na přírodu. Oni právě, jak jsem třeba zmiňovala, jak mají vlastně ty 4roční období jako my, tak oni jako to hodně prožívají. Hodně už je to třeba i v literatuře, jako že se to jako řeší nebo v nějakých básních a tak. Takže oni hodně mají i ty jednotlivý jako období spojený s nějakýma tradicema nebo s nějakým jako jídlem, co je proto typické. A třeba právě i jako všude se snaží jako nějakým způsobem, třeba i v těch velkoměstech jsou prostě velký parky a velký jako zelený plochy nebo prostě ty chrámy svatyně jsou vlastně všechny taky jako obklopené přírodou, takže.
1: A jaký vztah mají k víře?
0: K víře, oni vlastně mají tam šintoismus, buddhismus, jako dlouhodobě tam je vlastně jako spojení obou těch vír. Ale zase jako moderní Japon, nebo jakože mladí třeba Japonci, nejsou tomu úplně tak nějak jako oddaní, že by jako aktivně věřili. Řekla bych, že to je třeba podobně jako v Česku s křesťanstvím, že jako vnímají to spíš třeba skrz svoje prarodiče nebo rodiče, než že by tomu jako sami nějak extra věřili. Nebo...
1: A jaké postavení tam má křesťanská víra?
0: Mm-hmm. Křesťanů je tam dost málo, jako v celkově v Japonsku, ale povedlo se mi třeba jít se podívat na nějakou mši nebo tak. Je tam prostě, jsou tam třeba jako katolických kostelů, tam jako je pár. A já jsem byla právě jako, že já jsem se tam šla podívat třeba i proto, že to zrovna bylo od českého architekta, tak to bylo takové jako zajímavé. A jsou tam ty komunity většinou docela malé. I jako se tam na mě hned jako ti lidi začali se mě jako ptát, odkud jsem, že byli jako překvapení, že tam moc jako cizinci nechodí. Ti faráři jsou dost třeba často jako cizinci, že často, když jsem chodila třeba v Kyotu, tak tam byl jako Filipínec, který dělal ty mše. Takže samotní jako Japonci, tak je to spíš jako minimum.
1: A jak je silná v Japonsku česká komunita? Jsou tam nějací krajané, kteří tam žijí už třeba desítky let?
0: Ta komunita je fakt malá. My jsme se o tom právě s kolegou bavili, že celkově je to třeba do stovky a z toho ještě jako tam se započítávají právě i třeba studenti, co tam bydlí jenom na nějakou jako malou dobu. Takže oni se pak všichni právě třeba situujou v tom Tokiu, ale nevytváří se tam úplně až tak jako velká komunita, protože to jsou fakt jako desítky lidí. No.
1: Co by asi Japonci řekli tomu, když by zjistili, že jeden z našich vrcholných politiků má japonské kořeny?
0: Jako nikdy jsem se o tom s nikým nebavila, musím říct, ale asi by byli trošku překvapení, jako tak.
1: Aneško, na závěr, máte před sebou další rok studia japanologie. Co vás letos na univerzitě v Olomouci čeká? Co budete dělat, co budete studovat?
0: Tak já teďka právě tím, že budu jako ve

0: Na magistru, tak už nemám třeba tolik těch jazykových předmětů, mám víc těch teoretických, takže já budu mít teďka hodně těch buď to lingvistických, nebo se budu taky soustředit jako na psaní své práce, ale jinak já bych se ráda taky udělala teďka vlastně zkoušku jazykovou, takže na to se budu taky připravovat. Dělá se vlastně i tady jednou za rok v Brně, zrovna se to dělá, takže tak.
1: A těmito slovy uzavírá dnešní rozhovor budoucí japanoložka Anežka Tesařová, se kterou jsme si o Japonsku povídali na Proglasu. Děkuji vám za to. Ať se vám daří. Naschledanou, Anežko.
0: Tak vám děkuji, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí a u dalšího pořadu se těší naslyšenou Marcela Kopecká.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Píseň Mezi zemou a nebom nám zpíval Peter Lipa. Nyní už se blíží 10. hodina a s ní zprávy Českého pro rozhlasu Plus.
1: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Policejní inspekce na Slovensku prověřuje postup před včerejším útokem ve škole. Vedení Volkswagenu se v Německu sejde s odbory, bude se mluvit o budoucnosti továren. A italská premiérka v Praze vyzvala Evropu k aktivnějšímu přístupu při řešení válek na Ukrajině a na Blízkém východě. Zprávy a Martin Matějka. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a 2 učitelky, jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, neuvedl. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v Dolnosaském Hanoveru sejdou se zástupci odboru IG Metall. Tématem jednání bude plán, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
2: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
3: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
4: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
5: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
4: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce uspořádat veřejné slyšení. To bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum senátu. Podle předsedy výboru nezávislého senátora Pavla Fischera musí Česko změnit zákony pro případ krize.
6: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
0: D1 z Prahy do Brna zase jezdem na Domašov na kilometru 168 malují značení v pravém pruhu. Je tam více než kilometrová kolona asi na 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova zaslaným odklízejí následky ranní nehody kamionu. Ten se stále nepodařilo odtáhnout. Už se jezdí Kyvadlově, ovšem kolony s obou směrů jsou dlouhé na desítky minut. V Praze v Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 zase jezdem na průhonice stojí na 4. kilometru dodávka. A blokuje levý pruh, vytvořila se kolona, začíná na 7. kilometru a zdržíte se asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší středeční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě aktuální epizoda z
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Mlčí,
1: mlčí,
0: mlčí,
1: mlčí,
0: mluví jenom oči,
1: jenom
0: mlčí.
1: Oči.

zpíval nám Zach Bryan a to píseň Smaller Act. Nyní se blíží 10:45 a to je prostor pro pořad Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Pokoušíme se otevřít Bibli nejenom fyzicky, ale otevřít biblické myšlenky a zkusit je uchopit pro svůj každodenní praktický život. Sedím společně se svými kolegy v budově organizace Ukrajinští Muraši, což znamená mravenci. Oni se na Ukrajině starají o vnitřně vysídlené osoby, o celé rodiny. Také jezdí pomáhat civilnímu obyvatelstvu do oblasti fronty a pořádají například rehabilitační pobyty pro veterány. To jsou často mladí chlapi, kteří přišli v téhle válce o končetinu nebo mají vážné psychické problémy. Práci Murachu si velmi vážím, velmi tuhle práci respektuju. Víte, když děláte třeba rehabilitační pobyt pro vdovy a sirotky, můžete těm vdovám říci, Pán Bůh vás miluje. Což je to nejdůležitější a je to ta největší pravda. Muraši na svých pobytech pro vdovy často pozvou kosmetičku, masérku, profesionálního fotografa nebo dokonce someliéra. Dají těm ženám znovu zažít, že mají hodnotu, že jejich vnitřní život nemusí tragédií skončit. Dají jim zažít, že je Pán Bůh miluje. Jak už jsem říkal, jejich práci velmi respektuji a často mi stále zní slova jednoho malého sirotka, který na konci pobytu řekl: Murašci, já vás dužo ljubju. Mravenci, já vás mám velmi rád. No a sedím takto se šéfem Murachu, se Sašou, hodnotíme a plánujeme další práci, povídáme o životech, o vyčerpání a o tom, jak uprostřed toho všeho, jak dál. Saša najednou říká, Petr, pojď se mnou na modlitební snídani s prezidentem Zelenským, zařídím ti zvací dopis. Já tyhle vrcholové oficiální setkání úplně nemusím a také je pro mě náročné cestovat na dlouhé trasy. Ale vím, že i toto k práci patří. Říkám Alexi, pokud bys byl rád, abych na tom setkání byl a zařídíš mi pozvání, tak já pojedu. Matouš, 22. kapitola, 21. verš. Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Modlitební setkání s prezidentem. Zvací dopis mi nepřišel. Od Saši vím, že je pro mě vystaven, ale z bezpečnostního hlediska mi ho mohou poslat až 24 hodin před setkáním. Je válka, vše musí zůstat utajené. To znamená, že pokud pojedu, dopis mi přijde až po cestě. Večer před mým odjezdem manželka v posteli otevřela notebook a podívala se na zprávy. Najednou vidí, co se za poslední dny dělo i v Kyjevě. Říká, víš to? Ano, v Kyjevě byl předminulý den 9-hodinový raketový útok. Byly zničeny i některé výškové budovy. Zemřelo spoustu lidí. Kyjev teď nemá rakety Patriot, které slouží jako protivzdušná obrana proti balistickým raketám. Takže teď je město bez obrany. Manželka říká, to je asi blbost, abys tam jezdil. Otočí se na bok a jde spát. Ráno se probudí a říká, v kolik odjíždíš? Říkám si, no, asi to ještě zvážím. Probírám to s kolegy horem dolem, radím se s přáteli, modlím se. Saša mi píše, Petře, na národním modlitevním setkání s prezidentem budou také představitelé z celého světa. Mělo by to být bezpečné. OK, dopoledne ještě poklidím svoje ovečky, zbalím se a vyjíždím. Den a půl cesty. Přijíždíme s kolegou Federem do Kyjeva. Ubytujeme se a ještě než vejdeme každý do svého pokoje, tak Feder říká, telefony necháváme zapnuté, kdyby cokoliv, tak si zavoláme. To běžně neříká. Vejdu do svého pokoje a najednou obrovská rána, za chvíli další. Vidím záblesk v dálce tlumené rány. Další silná rána, takže se budova zachvěje. Na ulici jsou slyšet alarmy aut. Byl horký den, začalo prudce pršet a jsou hromy. Svému mozku to musím vysvětlit. Přesto ještě 2 hodiny nemůžu usnout. No ale nějak jsem se rozpovídal, co bylo předtím. Další den ráno se stalo,
čemuž jsem ani nevěřil. Jsem na národní modlitební snídani za účasti ukrajinského prezidenta Zelenského, ale také za účasti zástupců ukrajinského parlamentu a vlády. Jsou tady také všichni biskupové ukrajinské církve nebo například zástupci českého senátu. Je to síla tady být. Zažít církev, která se společně za své představitele modlí. Modlí se za mír, za nový a klidný život. 1. Timoteová, 2. kapitola, 1. až 2. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Bylo to setkání, kde bylo spoustu písní, modliteb, duchovních i politických proslovů. Zaujal mě velmi proslov prezidenta Zelenského. Poděkoval všem, kteří se v době války modlí, kteří pomáhají, ale speciálně se zastavil u kaplanů, u jejich služby. Zaměřil se na ně, dal na ně akcent. Prezident dobře věděl, kde je, že je na modlitevním setkání a dokázal duchovní službu kaplanů vyzdvihnout a ocenit. Ze setkání s prezidentem jsme přešli na Mezinárodní fórum o svobodě, které bylo v krásně zrekonstruovaném baptistickém chrámu v Kyjevě. Z tohoto chrámu je krásný výhled na část Kyjeva. I tohle setkání bylo prestižně zajištěno. Všude bezpečnostní rámy, spoustu tajných, všude ochranka, dobré občerstvení a káva, lidé společensky oblečení. Bylo to i tím, že řečníci, kteří mluvili na fóru, tak jako dopoledne na modlitevní snídani, byli vysocí představitelé převážně ze Spojených států. Byl tam například viceprezident Mike Pence nebo generál Keith Kellogg. Kdo jsem já, abych to posuzoval? Ale měl jsem z tohoto setkání rozporuplný pocit. Každý politik byl představený jako náš druh a náš bratr. Mike Pence říkal, já jsem stál, stojím a budu stát za Ukrajinou, skoro jako Kristus, včera, dnes a zítra. Jenže tady umírají lidé, protože Ukrajina nemá rakety na svou obranu před balistickými raketami. Zdály se mi ty projevy trošku populistické, jak se říká, slíbem nezarmoutíš nebo slíbené trvá 30 let. Byl jsem také překvapen, že většina řečníků byli jen Američani. Chyběly mi tady pohledy zástupců z jiných zemí a také pohledy od duchovních. Byli jsme na půdě církve, tak jsem to očekával. Možná mylně očekával. Matouš, 22. kapitola, 16. až 21. verš. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Uměle vyvolaný spor, vytvořená slovní past na Ježíše. Máme být podřízení vládě nebo Bohu, státu nebo nebeskému království? Ježíš ví, že tohle je pokušení. Ježíš je geniální. Jak do velmi složitých věcí dokáže přinést jasný vhled skrze krátké vyjádření. Co patří císaři, dejte císaři, co Bohu, dejte Bohu. Ty dvě, řekněme, království respektuje, ale zároveň nepropojuje. Jsou samostatná, protože jsou svou podstatou odlišná. To vnitřní Boží království má však být solí a světlem pro království země. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se dneska pomodlit za svého starostu nebo starostku, za hejtmana, premiéra nebo prezidenta.
Možná nemusíme s nimi souhlasit, nemusíme dokonce s nich být ani nadšení, ale přesto se můžeme za ně modlit, za jejich práci, za boží požehnání pro jejich život. Modlitební snídaně za účasti prezidenta Zelenského pro mě byla vzácným setkáním. Navázal jsem tady několik zajímavých kontaktů. Stejně tak cenná pro mě byla večeře s naším týmem v Kyjevě. Bylo to super se zase vidět, popovídat o životě a také naplánovat do konce tohoto roku další humanitární a duchovní pomoc. Kolegové byli z toho dnešního dne trošku naštvaní. Říkají: Petře, několik týdnů byly v kuse útoky na Kyjev. Teď jsou tady politici, tak se někdo domluvil a válka se zastavila. Válku jde tedy zastavit. Znamená to, že život západního politika je cennější než život ukrajinské ženy a jejího dítěte? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Y'all ain't ready for me, I see it already. Y'all don't know this stuff Percy wrote? Let me see if y'all know this one.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. O tomto víkendu 2. až 3. října jste zváni do Valtic na tradiční valtické vinobraní. Na slavnosti vína, burčáku a dobré nálady, píší pořadatelé. Hlavní program probíhá na pódiu na náměstí Svobody, druhé pódium s programem pod taktovkou Jošky Šmukaře a cymbálové muziky Husaři je v areálu Šatro Valtice. Součástí programu bude vystoupení cymbálové muziky Vitaj, mužského sboru Valtičtí mužáci, dětského folklorního souboru Borověnka a cymbálových muzik z Valtic a okolí. Mimořádnou podívanou nabídne v sobotu odpoledne krojový průvod střední vinařské školy, který projde od sídla školy na ulici Sobotní až na náměstí Svobody. Písně o víně a vinařích nabízíme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Příznivci lidové hudby z Brna a okolí jsou zváni na druhou podzimní besedu u cymbálu na Vinohradech. Koná se zítra, tedy ve čtvrtek 1. října od 18 hodin ve společenském sále Pálava v Brně Vinohradech na Bzenecké ulici. K tanci a poslechu hraje cymbálová muzika slováckého krůžku v Brně, k ochutnávce budou vína ze šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích. Přijďte si poslechnout a zaspívat si, hrajeme písničky na přání, píše se v pozvánce.

Máme po 11. hodině, vás zdraví na Proglasu Daniel Blaške, pro dneček už se s vámi loučí a moderátorskou štafetu předává Natálii Fajtové. A ve čtení na pokračování opět otevřeme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte z ní sám její autor.

Když nás přivezli na Klíčavu, hned druhý den po příjezdu jsem byl zařazený do party ve výlomu kamene. Dostal jsem drátěné brýle jako ochranu očí, kožené dlaněnky a těžkou palici. Chodili jsme do práce spolu bratrem Vincencem Augustiniánem. Stali jsme se tedy skaláky. Geologický název kamene jsem zapomněl, ale dobře si pamatuji, že to byla horňa velmi nepodajná. Měla šedomodrý vzhled. Norma byla nalámat a naložit 10 vozíčků kamene za směnu, později 12. Bylo to zpočátku zoufalé rozbíjet palicí na střílenou suť. Nevěděl jsem, jak na to. Často se stalo, že jsem z balvanu udělal kouli, místo abych ho rozbil alespoň na tak těžké kusy, abych je vyzdvihl do vozíku. To byl konec. Pracovali tam jeden nebo dva staří skaláci a od těch jsem se učil rozumět skále. Postřehnout, jak narůstala a kam a kolik uhodit, aby se rozpadla. Když se mi podařilo udělat z balvanu kouli, poprosil jsem jednoho z těch skaláků o pomoc. Přišel, chvíličku kolem té koule chodil a díval se. Pak vzal palici a docela lehce uhodil na to správné místo a kámen povolil. Chtělo to vědět, jak byl rostlý a kam a kolik uhodit. Také bylo moc důležité udělat si podlahu pro nakládání drobnějších kusů ocelovými výlemy. Bez podlahy byl člověk za chvilku sedřený a než naložil jeden vozík, trvalo to příliš dlouho. Prvé dny jsme chodili z lomu sedření, sotva jsme pletli nohama. Od ubikací těch našich ubikací do lomu byla asi hodina cesty. Život mimo práci byl už natolik volný, že jsme směli chodit do Zbečna, do kostela. Byla to pro nás uvolňující procházka. Tu možnost nám vykoledoval pan stavbyvedoucí Baxa. Zkracovali jsme si cestu pěšinkou kolem potoka. Ve Zbečně byl farářem pan děkan Zíka, vzácný kněz. Byl na faře se svou rodnou sestrou, Aničkou, neméně vzácným člověkem. Velmi jsme si jich vážili. Kostel stojí blízko řeky a vedle je hospoda a fara. Když jsme tam začali chodit, byl celý ten kraj vzrušený a říkalo se, ve Zbečně chodí do kostela lidí a jsou to samý mladý mužský. Jednou jsem šel po noční směně dost pozdě spát. Noční směny byly zvlášť namáhavé. Lámat kámen celou noc ve světle reflektorů a kolikrát v zimě bylo 25 stupňů pod nulou, nebyla žádná procházka. Byl jsem unavený a tvrdě jsem usnul. Když se bratři vrátili ze Zbyšna z kostela, nemohli mě probudit. Bouchali pěstí na dřevněnou stěnu, ale nic to platné nebylo. Spal jsem jako zařezaný. Dunělo to celým dřevěným barákem, ale mě se to vůbec nedotklo. Poslední z nich došel náš bratr Emil. Nechte toho, říká jim. Podívejte se, jak ho probudím. Přistoupil ke stěně, za kterou jsem spal, a řekl polohlasem, Benedikte, já jsem i hned zevnitř odpověděl, jo, už jdu. A otevřel jsem světnici, protože jsem tam byl sám a zamkl jsem se, abych nebyl rušen. V dolních barácích, jak se říkalo dřevěným ubytovnám, kde jsme bydleli, se mi líbilo. Když jsem měl odpolední směnu,
bylo po odchodu bratří do práce ticho. Využíval jsem to ke studiu a rozjímání. Jednou jsem klečel a rozjímal. Po nějaké chvíli se potichu otevřely dveře a vstoupil malý Vasilko, asi 3-4leté děcko jedné brigádnice ze Slovenska. Vasilko po odchodu své maminky do práce vstal, sám se oblékl, trenýrky si ovšem vzal obráceně s kapsičkou dopředu a přišel do naší světnice na návštěvu. Když mě viděl, že kličím, tušil, že se tu děje něco božího. Potichu a pomalu se ke mně přišoural a hlavičku, chviličku se na mě mlčky díval, pak vytáhl z kapsičky napůl olízaný bonbon, který dostal a podal mi ho. Potichu. Zase odešel. V tom gestu dítěte se pocítil něco víc. Boží pozornost. Napůl olízaný bonbon malého Vasilka jsem potom měl dlouho schovaný. Druhý den jsem šel do zbyšna a koupil jsem mu malý dřevěný vláček. Když jsem se ho potom ptal, jestli se mu líbí, řekl, já jsem s ním spal. Co dnes z Vasilka je, pán Bůh ví. Rozjímat jsem chodil většinou do lesa ve stráně nad potokem. Do stráně byl zaříznutý malý potůček a nad ním skalní útes, ze kterého vyčníval jakýsi skalní balkón. Podařilo se mi na balkon vyšplhat. Tam jsem si udělal rozjímadlo. Dopravil jsem tam špalek dřeva jako sedátko, do skály jsem vysekal kříž a byla z toho malá toustemnička. Pode mnou šněly špičky smrkového lesa. Nahoru pokračovala ještě skála a nade vším se klenula obloha. Často po ní kroužilo káně a se svým pisklavým voláním a dole tiše šuměl potůček, no prostě Alverna. Tam jsem se celý rok připravoval na kněžské svěcení. Samozřejmě jsem ještě neviděl, jestli bude. Kde a za jakých podmínek, protože jsem neměl od otce provinciála dimisoriálky totiž kanonický souhlas k tomu, abych byl vysvěcený. Otec provinciál Jan Kapistrán vyskočil, byl ale internován v Želivě. Touha byla, a kde byla touha, tam pán Bůh dal i možnost k naplnění. Když dá pán touhu, nedává jí zbytečně. To přesvědčení bylo skryté někde hluboko v mém podvědomí. O mé Alverně nikdo nevěděl. Někdy jsem také rozjímal dole u potůčku. Seděl jsem na kameni uprostřed vody a díval se dolů, do proudu. Co všechno člověku přišlo v té chvíli na mysl? Na polkraji lesa jsem jednou zahlédl bratra Vincence. Modlil se. Chvilku jsem se na něho nepozorovaně díval. Viděl jsem jeho modlitbu. Žádná literatura mi o modlitbě neřekla tolik, jako těch několik chvilek, když jsem směl vidět bratrovu modlitbu. To člověk v žádné literatuře nenajde. Viděl jsem modlícího se bratra. To mi stačí. Když jsem se po letech znovu dostal ke své Alverně na krátkou návštěvu, s překvapením jsem shledal, že se skální balkón zřítil do strže. Kolik scházelo
aby se tam byl zřítil se mnou. Myšlenka na kněžství a tomu po něm mě neopouštěli. Byl to ale problém. Jak získat dimisoriáky? Jak získat kanonické povolení od představeného? Řešení se našlo. V Želivě je přece také otec Inocenc Kubíček a jeho rodiče jezdí k němu na návštěvu. Tady byla jakási možnost. Navštívil jsem Kubíčkovi v Praze a požádal maminku otce Inocence, jestli by se nepokusila bez velkého rizika ovšem předat moji žádost o svěcení do Želiva. Paní Kubičková velmi pohotově prohlásila, že se to nějak udělá. A udělalo. Když se maminka otce Inocence po návštěvě s otcem loučila, objala ho proti návštěvnímu řádu, který něco takového nedovoloval, a dala mu do kapuce moji složenou žádost. Tak se dostala žádost až k provinciálovi. Tak mi to sama vyprávěla. Jak se ale dostali dimisoriálky od otce provinciála ze Želiva ven, to nevím. Ale dostal jsem je. Byl to ale druhý problém. Kam dimisoriálky schovat, aby na ně nikdo nepřišel? Schoval jsem je do malého klerikátního budíčku, který jsem vozil sebou, protože ten týden, co nás sebrali, jsem byl v klerikátě hebdomadářem, který měl mimo jiné povinnost budit celý konvent. Proto jsem měl budíčka. A to jsem tedy toho budíčka potřeboval a jedna podmínka pro vysvěcení byla splněna. Měl jsem dimisoriálky. Jak se ale dostat k biskupovi? V Praze byl u svatého Vojtěcha pan biskup Matoušek, Kajetán Matoušek, v té době tajný apoštolský administrátor pražského arcibiskupství. Cestu k němu mi otevřela sestra Amáta, představená apoštolátu třetího řádu svatého Františka v Dejvicích. Ten apoštolát založil otec Jan Evangelista Urban. Bylo to ještě předtím, než ji zavřeli. Měla k panu biskupovi jakousi cestičku. Promluvila s ním a zaručila se za mě. Byla to výborná sestra po všech stránkách. Pan biskup měl v té době úkol vysvětit tajnou rezervu kněží, protože se nevědělo, co bude dál. Sjednala mi u něho zpověď, při které jsme se domluvili na datu, místě a hesle, které mi mělo na tom místě otevřít k němu cestu. Vidím to před sebou a prožívám to znovu, jako by to bylo dnes. Datum 8. prosince 1952. Já mám takové dny rád, prohlásil pan biskup. Je to svátek neposkvrněného početí. Místo Ústav mentálně postižených děvčat v Praze v Krči. Svědkové, místním představená a duchovní otec sester, jezuita, otec Havelka. Stalo se. První mši svatou, jak se říká primici, tu skutečnou první, tu skutečnou primici jsem slavil po týdenní přípravě úplně sám. Sám jsem zůstal s tajemstvím Eucharistie celých 18 let. Nešlo to jinak, protože otec biskup mě zavázal velmi přísným mlčením, přísahou. Tam je také jurisdikce, ale pro zcela určité okolnosti. Byly velmi široké, ale vydržel jsem to. Hned druhý den po vysvěcení
jsem se v noci vrátil do Klíčovu, ze které jsem ujel, aby všechno zůstalo v tajnosti. Ráno se šlo do práce. Cestou se ke mně připojil náš bratr Leonard a s velkým zápalem mi řekl: Benedikte, víš, co se mi dneska v noci zdálo? Byl jsem v nějaké místnosti. Najednou se otevřely dveře a vstoupil tam pan biskup Matoušek, vedl tě za ruku a řekl: tak máme nového kněze. Je skutečností, že všude, kde se děje něco božího, je také ten rohatý. Takových doufů jsem nebyl ušetřený ani já. To byl ten první doušek do mého kněžského života. Později jich bylo ještě víc. Ale byl tu další problém. Jak udržet v tajnosti kněžství, co pak to jde? A muselo to jít. Byly tu přece přísahy o utajení. Zpočátku mi bylo zle. Než jsem přišel na to, že kněžství přece nemám pro sebe, nemohu je zatím uplatnit jinak než sloužením vše svaté za aktuální potřeby církve a božího lidu, pak mohu z něho čerpat také další kroky pro svůj vnitřní život. Bez duchovního rádce to šlo pomalu. Nemohl jsem svým tajemstvím zatěžovat zpovědníky. Tak jsem mlčel a nasával z Eucharistie. Říkal jsem si: secretum meum mihi. Mé tajemství je jenom pro mě. Zkušenost učí, že má-li zůstat tajemství utajené, smí to vědět jen jeden. Ví-li to dva, je velké nebezpečí prozrazení. Když se to dozví tři, je to venku. Vši svatou v pracovních barácích jsem samozřejmě sloužit nemohl. Měl jsem možnost jen o rodičů, které jsem občas navštěvoval. Jenže ani rodiče o tom nesměli vědět. Hostie a víno jsem si musel schánět pokoutně, jak se to dalo. Bylo to čím dál nesnadnější. Nakonec jsem si pekl hostie sám o malé plechové krabičce od tehdejší Aldény mezi dvěma elektrickými žehličkami. Víno se tehdy nechalo koupit nebo dalo koupit v Praze věčné v charitě, ale bylo to nebezpečné. Ptali se, na co mešní víno potřebují, a když jsem odcházel, prodavač poodešel a pod pultem dal asi zvonkem znamení těm hochům, kteří z druhé strany ulice pozorovali z okna, kdo vychází, a hned bylo o zábavu postaráno. Jednoho našeho bratra hned začali sledovat, to byl otec Aleš. A ten začal skákat z jedné tramvaje na druhou, až jim unikl. Mě to tenkrát prošlo. Do kněžského života jsem si opatřil malý křížek. Korpus takové barokové jsem zahlédl jednou ve zbečtě v kostele na vyřazeném svatostánku. Tak jsem poprosil pana vikáře Zíku, jestli si ho smím vzít. Dovolil mi to. Tak jsem si udělal takovýhle křížek ze šveskového dřeva a ten křížek nosím dodnes. A jako malý Vasilko s tím vláčkem, který se mu koupil, spal, tak s tímhle křížkem také spím. Zpočátku, dokud jsem měl více síly, tak jsem ho vydržel celou noc držet v ruce. Ale teď už mi častěji z ruky vypadne a jednou se mi urazila ručička a byl jsem z toho moc smutný. Spravil mi to náš otec Peter, slovenské národnosti,
který z vděčnosti, že ho naši bratři v totalitě vychovali tady v Čechách, tak v naší provincii české zůstal dodnes. A protože je velice šikovný, tak mi tu ručičku tak šikovně spravil, že do té tenké vrstvy tady toho kovu navrtal malou dílečku s pěkným čípkem, takže ta ručička drží. Později s dovolením světitele jsem se směl svěřit našemu otci Bedřichovi, který působil tenkrát u sester blízko Jaroměře. Ten mě potom krátký čas zásoboval, než ho také zavřeli. Já jsem stále unikal. Pán dobře věděl, že bych nic nevydržel, a tak mě šetřil. Nebyl jsem hrdina. O práci na Klíčavě jsem využíval čas studiem. A nejenom já, i někteří z bratří. Bylo to kouzelné. Toužil jsem mít tehdy opravdu dobrou dogmatiku doktora Šandy, která je psaná výbornou latinou. Asi jsem se někde neprozřetelně podřekl, protože z čista jasna jsem dostal k rodičům balíček a v něm Šandovu dogmatiku. Prošel jsem ji poctivě celou dvakrát. Zkoušky se dělaly u profesorů, kteří odešli z fakulty, pokud byli k dosažení, protože byli vyměněni za profesory jiné. Nebo se zkoušky dělaly u některého ze starších našich bratří, kteří studovali v Belgii. U otce Týta, Vladimíra a u jiných. Potvrzení o zkouškách, napsaná leckdy jenom na útržku papíru, mám ještě schovaná. Od doktora Holakovského redemptoristy, který byl biblista, a doktora Škrabala a od některých jiných. Ovšem nejnáročnější bylo utajit svěcení před bratřími vlastního řádu. Přišel otec Aleš, velmi horlivý a nadšenec pro františkánství, a velmi důvěrně mi říká, tak co, už si svěcený? No jak jsem mu to měl popřít? Že nejsem, to jsem říct přímo nechtěl, tak jsem mu řík, jo, to víš, milý Aleši, tak jako ty jsi chytrý dnes, já už jsem byl včera. Já vám něco řeknu a vy to vypovídáte a potom v kriminálu to nevydržím a udělám řádu ostudu, to víš. Tak jsem ho nasytil a pak mi dal pokoj.

0: Na Proglasu právě skončilo čtení na pokračování. Z knihy vzpomínek s názvem Nebyl jsem hrdina, četl sám autor Benedikt Holota. Pokud jste nestihli tuto pátou část, reprízu vysíláme dnes ve 22 hodin a další šestou část zítra opět v 11 hodin dopoledne.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin 30 minut, středa 30. září. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. 1606 let nás dělí od úmrtí svatého Jeronýma v Betlémě, kněze a učence, kterého dnes připomíná katolický kalendář, autora všeobecně používaného překladu Bible, papežova tajemníka, zakladatele klášterů, otce a učitele církve. Narodil se v Chorvatsku. Památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje Oborová federace za Mezinárodní den překladu. Před 235 lety měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Kouzelná flétna. V divadle na Vídeňce ji řídil sám autor. Připomínáme i 115. výročí narození pátera Vojtěcha Martinů, profesora pastorální teologie a homiletiky, vězně komunismu. Zemřel v roce 1995. 95. by oslavila herečka, moderátorka a autorka pořadů pro děti Štěpánka Haničincová. Zemřela v roce 1999. Před 16 lety papež Benedikt XVI. Podepsal posynodální apoštolskou exhortaci Verbum Domini, tedy slovo boží. 30 let kněžství se připomíná pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer. 60. slaví herec Kamil Halbich, 71. narozeniny akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců Olomoucka Miroslava Trezuliaková. A Jeroným má svátek také podle občanského kalendáře. Je to jméno řeckého původu, které se vykládá jako muž se svatým jménem. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostiky na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes nás čeká jasný a teplý den s nejvyššími teplotami 20 až 25 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 16 a na Šumavě kolem 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písní, nabídneme také zprávy a pozvánky. Krátce před polednem zazní myšlenka na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž. Ve 12 hodin se můžete připojit k pracovníkům Rádia Proglas ke společné polední modlitbě a na to navážeme hudební siestou jako tradičně. V jejím úvodu si pustíme Kol Nidrej, skladbu inspirovanou židovskými motivy, kterou pro violončelo a orchestr napsal německý skladatel Max Bruch. Ve zbývajícím čase se zaposloucháme do 4. symfonie D-moll od Antonína Dvořáka. Ve 13 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. V odpoledním hudebním proudu se můžete těšit například na dnešek v kalendáři, ten si představíme od 13.30. Tichá dohoda, to je skupina, která si letos připomíná 40. výročí vzniku a bude jí věnovat dnešní hudební kompas od 14. hodiny. V 15 hodin opět nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny folklorní okénko. U příležitosti 90. Miloně Čepelky vám od 16. hodiny nabízíme mimořádnou reprízu tohoto folklorního okénka, inspirovaného objevem Cimrmanovy akustické konstanty. Citoslovné zvukové anomálie, která je i hojně zastoupená v české, moravské i slezské lidové písni. K poslechu zve hudební redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin opět nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus a potom už se na vás budeme těšit s Joškou Javůrkem v rozhlasovém městečku v 17 hodin a 10 minut. To je tedy pozvánka pro vás na dnešní odpoledne. Teď nám bude zpívat David Stypka.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Hlubokou lítost nad včerejším tragickým útokem na základní škole ve Staškově nedaleko Čadce na severu Slovenska vyjádřil předseda konference biskupů a předseda její katechetické a školské komise, arcibiskup Bernard Bober. Žák 8. třídy zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna zraněním podlehla. Zraněná dívka je v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela. Podezřelý 13-letý žák školy není kvůli nízkému věku trestně odpovědný.
2: Mne všetkých biskupov vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tragédiou smrťou ženy. V modlitbách pamätám aj na zranených a vyprosujem im skore uzdravenie. Naše modlitby patria tiež žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodine útočníka i rodinám detí, ktorých táto tragická udalosť zasiahla. Prosíme Pána, aby dal zosnulej večný život, pozostalým útechu a zraneným uzdravenie. Zároveň prosím o múdrosť, citlivosť a silu pre všetkých, ktorí sa budú o zasiahnutých starať. Ďakujem všetkým, ktorí na mieste pomáhajú.
1: Vzkázal včera po tragédii ve škole ve Staškově předseda konference biskupů a předseda její katechetické a školské komise, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

0: 40. číslo katolického týdeníku představila jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Uzávěrka aktuálního katolického týdeníku s číslem 40 se rovnala jedné velké vichřici, protože se toho hodně dělo. Nevěděli jsme, jak všechno do těch novin dostat. Kdo sledoval papežovou cestu po Francii, zřejmě tuší, jak obtížné bylo vybrat to nejlepší. Zároveň se musíme dostat na naše stránky, to znamená, počet písmenek je limitován. A pak tu byla Národní svatováclavská pouť za účasti nového pražského arcibiskupa a také za účasti nového nuncia. My přinášíme v tomto vydání také promluvu pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ze Staré Boleslavy, a to na straně 6 celou. Zároveň plzeňská diecéze k završení své diecézní synody vyjela do Říma, kde oslavila taky svatováclavské svátky a také se setkala s kardinálem Grechem, který je odpovědný ve světové biskupské synodě. No a Brno přišlo se zajímavými výzvami ke smíření, které navazují na letošní blahořečení kněží Buly a Drboli. A nemluvě o tom, že jsme spustili nový, respektive úplně první podcast. Je to literární podcast a jmenuje se U Koniáše.
0: List se podrobněji vrací ke čtyřdenní návštěvě papeže ve Francii a přináší i rozhovor s konvertitkou alžírského původu. Pokračuje Kateřina Koubová.
1: V těchto novinách najdete spoustu zajímavostí a já se ještě vrátím a jednou zastavím u papežské čtyřdenní návštěvy ve Francii, která obnášela mnoho radostných i dojemných momentů. Být katolíkem je zase v módě, glosovali reportéři z francouzského rádia Notre Dame. My jsme museli vybrat fotky, papežovy texty, zdali je lepší projev z Elizejského paláce, kde trefně promluvil k veřejným činitelům, nebo promluva z vigílie z mládeží, nebo dojemné fotky z Lourdes, případně evropské poselství z Met na východě země. A ještě přinášíme vlastní zpravodajství, například na straně 13 přinášíme rozhovor s francouzkou, která se nechala pokřtít a vysvětluje nám nebo přibližuje vlastně, jak se to děje, co se teď děje ve Francii. A nad to, ona je vlastně alžírského původu s muslimským zázemím a rodinou, proto poprvé na rozhovorové stránce nenajdete přímo její tvář. Bylo to kvůli ochraně celé rodiny.
0: Katolický týdeník se ohlíží také za životem nedávno zesnulé Ludmily Javorové, doplňuje šéfredaktorka Koubová.
1: Ráda poutám také na zajímavou stránku Doma. Tentokrát dětem vysvětlují v Pedagogickém muzeu v Praze, jak se žilo pod Hákovým křížem. Zajímavý program přibližujeme reportáží. A na komentářové straně například, když se tady porozhlédnu, přinášíme text Miroslava Kunštáta, který je expertem na Německo, právě o německé ztrátě politické rovnováhy. Ohlížíme se však také za životem zesnulé Ludmily Javorové a poprosili jsme o to historika a prorektora Masarykovy univerzity Jiřího Hanuše, který se zabýval jejím působením ve skryté církvi. Zkrátka týdeník plný zajímavého čtení a doufám, že bude zajímat i vás.
0: Zhrnula šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.

nauč se spoléhat. Při psaní téhle knížky mě Bůh moc naučil. Fakt moc. Cítila jsem jeho sladký dech, někdy i tep jeho srdce. Ještě nikdy jsem nenapsala něco tak velkého. Občas jsem si říkala, jestli jsem nepřijala úkol nad své síly. Fakt jsem se modlila, jestli tohle mám teď vážně psát. Dlouho jsem nechtěla žádnému vydavateli tento titul přislíbit, protože jsem si nebyla jistá, že ho dokončím. Ale musím říct, že ještě nikdy jsem neměla tak překypující zdroj inspirace, že ještě nikdy nic se mi nepsalo tak dobře. Moc jsem se naučila. Hned zpočátku mě napadlo dát každému měsíci téma. Proč ne, zkusím to. Leden a únor šly skoro sami, inspirace se sypala jako sníh z nebe. Koncem února jsem šla ráno do práce a stavila jsem se cestou v samoobsluze pro svačinu. Když jsem sestupovala po schůdcích na ulici, napadlo mě setkání. Aha, setkání, no proč ne? A hned jsem měla asi 5 postřehů k tomuto tématu. Horečně jsem pak psala 2 měsíce, tedy 2 témata zároveň. Naučila jsem se neřešit předčasně, co budu psát o dubnu, když teď píšu březen. Bůh mě vedl k důvěře, že když mi dal témata a nápady pro leden, únor a březen, že to ani později nebude jiné. Tak jsem v klidu zpracovávala nápady pro měsíce, o jejich tématu jsem měla jasno. Nenervovala jsem se strachem, co bude dál, protože jsem se učila věřit, že další téma objevím včas. A vždycky tomu tak bylo. Měla jsem pocit, že Bůh je tak sladký, jak bere ohledy na mou kapacitu, na to, co všechno jsem schopná promýšlet najednou. Nikdy s nápadem nepřišel později, než jsem ho potřebovala. Strašně moc jsem prožívala, že mě má rád, že citlivě vnímá mou kapacitu. Spousta rozhovorů mi byla inspirací, spousta zážitků z aktuální doby nebo z minulosti dostala možnost doložit něco krásného o vztahu s ním. Za tu výuku jsem fakt nesmírně vděčná.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Opatovice u Hranic, Paršovice a Malhotice, to jsou obce, na jejichž obyvatele chceme pamatovat v dnešní polední modlitbě. A na závěr připojíme modlitbu za mír v kancionálu číslo 035. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo.
1: Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Jeronýme,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: oroduj za nás.
2: Pán s vámi,
1: Vyskou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A krátce popoledně Proglas vysílá k vašim obědům hudební siestu. Nejprve zazní Kol Nidrei, skladba inspirovaná židovskými motivy, kterou pro violončelo a orchestr složil německý skladatel Max Bruch. Skladbu uslyšíme v podání rozhlasového symfonického orchestru Praha pod taktovkou Vladimíra Válka. Na violončelo hraje Jiří Hošek.

Dozněla kolony Drey, tedy skladba inspirovaná židovskými motivy, kterou pro violončelo a orchestr složil německý skladatel Max Bruch. Skladbu jsme slyšeli v podání rozhlasového symfonického orchestru Praha pod taktovkou Vladimíra Válka. Na violončelo hrál Jiří Hošek. Ve zbývajícím čase hudební siesty se zaposloucháme do čtvrté symfonie D-moll Antonína Dvořáka v interpretaci souboru Musica Florea. Dirikuje Marek Štrincl.

Hudební sjezdu jsme dnes uzavřeli poslechem 4. symfonie D-moll Antonína Dvořáka v interpretaci souboru Musica Florea. Dirigoval Marek Štrin.

0: Co? Příští hudební siestu naladíte zítra opět krátce popoledni.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: Pracovní příležitosti na Proglasu.
2: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz. Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
2: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
3: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
2: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
3: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
4: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
5: Bude 13 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
6: Na Plusu.
7: Je 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresu. Teherán od Washingtonu obdržel odpověď na iránský mírový návrh. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla méně, než statistici očekávali. Pěkné odpoledne u úterních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
8: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
7: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Írán obdržel oficiální odpověď Spojených států na svůj návrh mírové dohody. Informovala o tom agentura AFP s tím, že bližší informace zatím nejsou známé. Americký prezident Donald Trump dříve řekl, že návrh odmítá. Nejnovější plán na ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu představil minulý týden íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle něj by Spojené státy měly splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění, které Washington a Teherán podepsali v červnu.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované výskyty bezpilotních letounů v okolí runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta, které obsluhuje hlavní německé město a okolí, zaznamenalo v první polovině roku 28 dronů nebo podobných létajících objektů. To je nejvíc v zemi. Loni jich přitom letiště Berlín-Braniborsko registrovalo jen 8. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem o 0,1% vyšším. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
9: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
7: Posloucháte zprávy Plusu. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Objížďku pro auta popisuje mluvčí povodí Moravy Radek Špatka.
10: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Knížky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
7: Rekonstrukce hráze brněnské přehrady za 46 milionů korun potrvá do prosince příštího roku. A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Šmejkalko na 24. kilometr. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Kolona kamionů pokračuje nesouvisle až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Místy zastavují také osobní auta. A v Brněnské v Praze směrem do centra se na 3,5. kilometru po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona z 9. kilometru je zhruba na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu. Dnes i zítra bude slunečno, teplo a místy větrno. Na Vysočině a na severu Čech může foukat nárazový vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a po oba dny bude jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Tolik zprávy.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jak jsme informovali, celkem 17 osobností vyznamenal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrnou pamětní medailí u příležitosti Dne české státnosti. Je určená těm, kdo vynikají ve svém oboru nebo přispívají k dobré pověsti Česka v zahraničí. Šéf horní parlamentní komory vybíral mezi více než 100 nominantů. Při slavnostním předávání řekl.
2: Považuji za symbolické, že právě v tento den mám možnost udělit medaili vám, osobnostem, které jsou solí naší země, které jsou solí našeho českého státu.
1: Mezi oceněnými jsou záchranářka Petra Homolová, obhájkyně lidských práv Elena Gorolová, bojovníci za svobodu Kamila Bendová se svým zesnulým manželem Václavem a společnou stříbrnou medaili předsedy Senátu dostali i novináři Daria Stomatová a Jan Šurger za zpravodajství z Ukrajiny čelící ruské agresi. Dalšími letošními laureáty jsou třeba odborník na problematiku dluhů Radek Hábl, pěstounka Ivana Součková, zakladatelka Police Symphony Orchestra Petra Soukupová či aktivistka Bára Stárek. Ta založila a řídí nevládní organizaci Díky, že můžem. Ta v reakci na ocenění řekla.
3: Děkuju novinářkám a novinářům za to, že kladou nepříjemné otázky i tehdy, když by bylo pohodlnější mlčet. Děkuju úřednicím a úředníkům, kteří drží tenhle stát pohromadě. Děkuji nevládním organizacím, které jsou každý den mezi lidmi a svoji práci dělají celým srdcem pro ně. A děkuju kultuře, že nastavuje zrcadlo společnosti a nemlčí. Ale hlavně děkuju všem, co nevidí jen problémy a aktivně hledají řešení.

0: Od zítřka do 4. října v Nových Hradech v jižních Čechách probíhá Jihočeský kytarový festival. A já už mám v tuto chvíli na telefonu pořadatele festivalu a ředitele základní umělecké školy Trhové sviny Luboše Procházku, který nám festival představí. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Rádia Proglas.
0: Pane Procházko, váš festival zdaleka nenabízí jen večerní koncerty, ale je toho spousta, třeba individuální mistrovské lekce, vzdělávací program pro pedagogy, možnost zapojení do kytarových orchestrů, výstavy kytarářů, prezentace hudebních nakladatelství a vydavatelství. Mohl byste nám prosím shrnout, co pro vás osobně festival znamená a co je jeho cílem?
1: Cílem Jihočeského kytarového festivalu je především snaha o vytvoření otevřeného prostoru pro všechny zájemce o hru nejen na klasickou kytaru, zejména pak především bychom se chtěli zaměřit a zaměřujeme se na děti, které studují hru na kytaru. Rádi bychom vytvořili prostředí, ve kterém mohou sbírat a poznávat nové inspirační podněty, ve kterém se mohou vzájemně podpořit v této činnosti ve studiu hry na kytaru.
0: Festival letos slaví už 10 let, tak proměňoval se nějak v průběhu své existence?
1: Určitě vlastně to poslání zaměření na práci s dětmi, to bylo to, co stálo v tom samém počátku a co nás vlastně provází a naplňuje poslání naší činnosti dodnes. A my jsme postupně rozšiřovali záběr našich aktivit. A to právě i s ohledem na různé cílové skupiny. Všimli jsme si, že s dětmi na akce festivalu přijíždí jejich pedagogové, proto jsme postupně zahrnovali i vzdělávací aktivity pro pedagogy. Dále také, že aby měli naše děti co hrát a měli kvalitní hudbu, tak se nám podařilo zajistit prezentaci soudobé tvorby autorů, kdy nám vlastně autoři připravují skladby přímo pro festivalové premiéry a tímto způsobem jsme rozšiřovali možnosti, také mohou si vlastně děti poznat kytara, tvorbu, stavbu nástrojů kytar, prezentují se střední umělecké školy a výrobci hudebních nástrojů, tak aby mohli žáci a zájemci poznat opravdu tu kytaru z nejrůznějších možných úhlů pohledu.
0: A jak je to s letošními interprety? Na koho byste nalákal naše posluchače?
1: V tomto roce zveme do třech hlavních večerních koncertů a závěrečného koncertu našich účastníků, souborů. V prvním večerním koncertě 1.10. se představí laureáti mezižánrové soutěže Kytarová aréna, kterou pořádá Svaz autorů a interpretů České republiky, se kterými spolupracujeme. V rámci této se představí mladí nadějní profesionální kytaristé Markéta Hejdová a Mark Zemlianský. Páteční večer bude patřit jazzové kytarové tuzemské legendě Liboru Šmoldasovi, který však nevystoupí sám, ale i se svojí manželkou, známou bosanovou zpěvačkou českou zevlící. Takže to bude vlastně vokálně instrumentální večer. A vrcholový koncert Jihočeského kytarového festivalu, tomu je věnován sobotní večer, kdy se nám představí brazilsko-urugvajské duo Siqueira Lima, které patří k jedním z těch největších interpretů multižánrové kytary v dnešním světě. No a festival nám zakončí již tradičně v neděli odpoledne závěrečný koncert účastníků festivalu, což je vlastně jsou výsledky tvořivé souborové dílny dětí a žáků ve hře na kytaru v různě věkově uspořádaných souborech a představí i některé skladby, které byly pro ně důležitě napsány.
0: Děkujeme za pozvání na koncerty. Mohl byste ještě doplnit, na jakých místech se uskuteční?
1: Čtvrteční a páteční koncert se uskuteční v kulturně spolkovém domě v Nových Hradech. Sobotní koncert budou hostit krásné prostory zámeckého divadla na zámku v Nových Hradech a nedělní koncert je situován do kulturního sálu hotelu Maj, taktéž v Nových Hradech.
0: Jakou letos očekáváte účast?
1: Účast na koncertech míváme vždy plnou. Naše koncerty jsou vytíženy vlastně na maximum těch jednotlivých kapacit těch sálů, takže předpokládáme, že tak jako v předchozích letech, tak i tentokrát vlastně bude posluchač, mezi posluchačstvem přivítáme na 200 až 300 návštěvníků našich koncertů. Co se týká účastníků souboru, předpokládáme, že se budeme v tuto chvíli pohybovat v těch našich obvyklých číslech někde okolo 60-70 aktivních účastníků, což tedy tvoří studenti a děti z základních uměleckých škol a konzervatoří, ale také mnohdy i jejich pedagogové, kteří si k nám i přicházejí také prakticky zahrát a tvoří spolu s dětmi.
0: Hostem odpoledního Proglasu byl Luboš Procházka, pořadatel Jihočeského kytarového festivalu a ředitel základní umělecké školy Trhové sviny v Jižních Čechách. Moc vám děkuji za rozhovor a ať se ten festival vydaří co nejlépe a má co největší
1: účast. Děkuji vám. Všechny moc zvu a budu se těšit na společné setkání při akcích Jihočeského kytarového festivalu. Krásný zbytek.
0: Děkujeme za pozvání.
1: Všem posluchačům Rádia Proglas.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Máme 13 hodin a 30 minut a na Proglasu už otvíráme dnešek v kalendáři. Je středa 30. září, památka svatého Jeronýma. Narodil se v polovině 4. století v chorvatském pohraničním městečku Stridon. Po studiu v Římě, kde také přijal svátost křtu, odešel do Trevíru a poznal ideál mnišství. Ve 23 se v Akvileji východně od Benátek připojil k asketům sboru blažených. 3 roky na to město opustil a podnikal cesty na východ. Nějaký čas žil ve společenství mnichů v severní Sýrii, odkud ho vyhnaly spory mezi spolubratry. Po kněžském svěcení se Jeroným vrátil do Říma a stal se tajemníkem papeže Damasa I. Po jeho smrti v roce 385 z Říma odešel a usadil se v Betlémě, kde během příštích 35 let založil mužský a 3 ženské kláštery. Neznalost písma je neznalostí Krista, prohlašoval. Jeho mimořádným přínosem je Vulgáta, tedy všeobecně používaný překlad Bible. Otec a učitel církve Jeroným zemřel v Betlémě 30. září roku 420. Památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje Oborová federace na Mezinárodní den překladu. Jeronýmům k svátku přejeme vše dobré. Výraz řeckého původu znamená muž se svatým jménem a podle pranostiky na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Na svatého Jeronýma v tento den roku 2010 podepsal papež Benedikt XVI. Posynodální apoštolskou exhortaci Verbum Domini, slovo Boží. V dokumentu vyšel z jednání 12. řádného generálního shromáždění biskupské synody, konaného v Římě v říjnu 2008 na téma Boží slovo v životě a poslání církve. Napsal: Zvěstování radosti, která plyne ze setkání s osobou Krista, slovem Božím přítomným mezi námi, je darem a nezbytným posláním církve. Ve světě, který často vnímá Boha jako zbytečného nebo cizího, vyznáváme spolu s Petrem, že jedině on má slova života věčného. 71. narozeniny dnes slaví Miroslava Trezuljaková, akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců Olomoucka.

0: Nemocniční kaplani z celé republiky zamířili na 21. celostátní formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči. Probíhá ve dnech 28. září, tedy od pondělí do zítřka, a letošním tématem je paliativa, spolupráce i náročné rozhovory. A já už v tuto chvíli zdravím po telefonu paní doktorku Martu Hošťálkovou, sekretářku Katolické asociace nemocničních kaplanů a koordinátorku nemocničních kaplanů v Olomoucké arcidiecézi a jednu z hlavních organizátorů setkání. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Paní Hošťálková, prozraďte nám, kolik kaplanů se letos na Velehradě sešlo?
1: Letos se sešlo celkem 115 účastníků, s tím, že jedná se o velice pestrou skupinu, kde sice drtivá většina jsou to nemocniční kaplani, ale kromě toho také tady i máme zástupce zdravotníků, sociálních pracovníků. Kromě toho tady také i máme své kolegy, jednak kaplany, jednak dobrovolníky ze Slovenska. Takže je to velice jako pestrá skupina.
0: Mohla byste nám přiblížit program, jak vypadá?
1: Tak program letos máme také velice jako bohatý. Začínali jsme jednodenní duchovní obnovou na téma Když jsem volal, vyslyšel jsi mě. Pracovali jsme s biblickými texty, které se týkají uzdravení nemocných Ježíšem Kristem. Kromě toho jsme také měli mši svatou v Bazilice. Bylo to včera, v den úmrtí Antonína Cyrila Stojana. Letos už je to 103. výročí. Mši svaté předsedal monsignor Ladislav Švivák, generální jako vikář a zároveň biskupský delegát pro pastoraci nemocných v arcidiecézi Olomoucké. Pak také se sešla i valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů a nyní probíhá odborný program. Ten má teda letos téma úloha komunikace a spolupráce nemocničního kaplana v podpůrném a paliativním týmu v nemocnici.
0: Co je tedy cílem tohoto setkání? Co byste byla ráda, aby si účastníci odnesli do svých domovů?
1: Byla bych velice ráda, kdyby nemocniční kaplani více přemýšleli o své úloze v paliativním týmu, o své jedinečnosti. Co tam mohou vnést naprosto jedinečného? A to je jako například jiný pohled také na pacienta. To, že on má duchovní potřeby a ty mohou velice významně ovlivňovat vůbec samotnou léčbu, která probíhá. Pak také, aby se nebáli být trochu více sebevědomými ve své pozici v týmu, kdy mohou nabídnout to, že se mohou opřít o ně, ostatní spolupráci v týmu. Mohou vytvářet bezpečí, dobré zázemí pro své kolegy. Mohou být tím naslouchajícím uchem pro to, co i je trápí. Takže toto bych byla velice ráda, kdyby si odnesli. No a samozřejmě kromě toho vidíme, jak jsou navazována nová přátelství, kontakty, takže za to jsme také velmi vděční, za tohle propojení.
0: Letošní program už je za polovinou, tak jak ho zatím hodnotíte?
1: Řekla bych, že je velice dynamický a jsem za to velice ráda, za tu živost, kterou pozoruju v diskuzích, ve výměně jako názoru, ale zároveň také i vnímám to naslouchání, které mezi námi je, naslouchání názorům, postojům toho druhého kolegy. Jako příklad kaplani v Čechách a kaplani na Moravě, potažmo kaplani na Slovensku. Jsme každý v trochu jiné situaci.
0: Říká na Proglasu koordinátorka nemocničních kaplanů při Katolické asociaci nemocničních kaplanů Marta Hošťálková. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den.
1: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně, nashledanou.

30. září 1938 československá vláda přijala podmínky Mnichovské dohody, podepsané o den dříve, a postoupila Sudety Hitlerově Třetí říši. Diktát zlikvidoval tehdejší demokratické Československo a výrazně usnadnil naplňování Hitlerových expanzivních plánů. Přeznamenal počátek druhé světové války. Po vyhlášení výjimečného stavu před 85 lety nacisté zastřelili prvních 43 lidí v Kounicových kolejích v Brně. 47. narozeniny by dnes oslavila Tea Tihounová, zakladatelka a vedoucí mise Charity Česká republika v Zambii. V hlavním městě Lusace roku 2018 podlehla malárii. Opavská rodačka vystudovala afrikanistiku a mezinárodní vztahy. Rozvojovou pomoc koordinovala nejprve při českém velvyslanectví v Etiopii. Zambijskou charitní misi budovala z ničeho od roku 2013. S kolegy se zaměřila na zdravotnictví, především na osvětu a pomoc rodičkám, na zajištění obživy zemědělců, zabývali se integrací bývalých angolských uprchlíků do místních komunit. Postupně dali zaměstnání více než 200 lidí v 5 provinciích, zlepšili život 10 000 obyvatel. V Africe prožila Tea Tihounová celkem 14 let, měla ji za svůj druhý domov. Podle spolupracovníků byla věčně usměvavou duší misek, měla dar bezprostřednosti a upřímné vstřícnosti. Vlastní úspěchy vydávala za výsledky celého týmu.

0: byla 14. hodina, středa 30. září. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. A teď už je prostor na odpolední hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Čtyřicet let od svého vzniku letos slaví rocková skupina Tichá dohoda. My si při té příležitosti poslechneme tři její písně. První bude Večírek osamělých srdcí v koncertní verzi z roku 2011.

Zásadní kapitola historie skupiny Tichá dohoda začala v roce 1988, kde se skladatel, kytarista a zpěvák Dan Schuster seznámil se zpěvačkou Blankou Šrůmovou. Z původně zamýšleného studiového projektu inspirovaného dvojicemi typu Eurythmics nebo Roxette postupně vznikla regulární kapela a v roce 1990 vyšlo album Chci přežít. Tichá dohoda si postupně vybudovala vlastní podobu kytarového písničkářství, v níž se vedle rocku a alternativy objevovaly také výrazné popové melodie. K nejznámějším písním z tohoto období patří Marioneta, Večírek osamělých srdcí, Kotva a kříž nebo Tulák po hvězdách. Šustrově spolupráci s Blankou Šrůmovou však předcházela původní verze Tiché dohody, která vznikla už v roce 1986. V tehdejší sestavě vedle Dana Schustera působili bubeník Jiří Šimeček, známý také z kapely Letadlo, dále baskytarista Zdeněk Marek a později kytarista Jan Hájek. Název kapely odkazuje k českému názvu románu a filmu Eli Kazana The Arrangement. Na začátku kapelu výrazně ovlivňovala britská alternativní scéna 80. let, například The Smiths, The Cure nebo U2. V současné době je zpěvačkou Tiché dohody Zuzana Vintrová. Dalšími členy jsou vedle Dana Schustera baskytarista Michal Šerák a bubeník Luboš Pavlík. Kapela vydala v roce 2016 album Achtung 30, které kombinovalo nové skladby s živými verzemi starších písní. O rok později vyšlo studiové album Hlasitá revoluce. Z něj si poslechneme píseň 11. přikázání. Na závěr to pak bude píseň Set in Sun, převzatá od kapely The Chemical Brothers. Ještě dodám, že Tichá dohoda plánuje ke svému 40. výročí velký koncert v Praze. Bude se konat v Malostranské besedě 9. ledna.

0: Skupina Tichá dohoda vystoupí 9. ledna v Praze v Malostranské besedě. Zítra ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát do Brna na konferenci a festival Reconnect. A odpoledne se budeme věnovat americkému jazzovému saxofonistovi Scottu Hamiltonovi. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Je 14 hodin 30 minut, středa a poslední zářijový den roku 2026. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré odpoledne. 1606 let nás dělí od úmrtí svatého Jeronýma v Betlémě, kněze a učence, kterého dnes připomíná katolický kalendář. Autora všeobecně používaného překladu Bible, papežova tajemníka, zakladatele klášterů, otce a učitele církve. Narodil se v Chorvatsku. Památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje Oborová federace za Mezinárodní den překladu. Před 235 lety měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Kouzelná flétna. V divadle na Vídeňce ji řídil sám autor. Připomínáme i 115. výročí narození pátera Vojtěcha Martinů, profesora pastorální teologie a homiletiky, vězně komunismu. Zemřel v roce 1995. 95. by oslavila herečka, moderátorka a autorka pořadů pro děti Štěpánka Haničincová. Zemřela v roce 1999. 30. září 1938 československá vláda přijala podmínky Mnichovské dohody, podepsané den předtím. Sudety postoupila nacistické Třetí říši. Po vyhlášení výjimečného stavu před 85 lety nacisté zastřelili prvních 43 lidí v Kounicových kolejích v Brně. Před 16 lety papež Benedikt XVI. Podepsal posynodální apoštolskou exhortaci Verbum Domini. 30 let kněžství si dnes připomíná pražský pomocný biskup arcidiecéze Zdeněk Wasserbauer. 60. slaví herec Kamil Halbich. 71. akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců Olomoucka Miroslava Trezuljaková. A Jeroným slaví svátek také podle občanského kalendáře. Jméno je řeckého původu a znamená muž se svatým jménem. Tak tedy zdravíme všechny muže se svatým jménem a blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. A co nás čeká v odpoledním vysílání Proglasu? Do 15. hodiny pokračujeme odpoledním hudebním proudem, tam nabídneme pozvánky z regionů. V 15 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny se můžete těšit na folklorní okénko. U příležitosti 90. narozenin Miloně Čepelky vám nabízíme mimořádnou reprízu inspirovaného objevem Cimrmanovy akustické konstanty, která je hojně zastoupena v české, moravské i slezské lidové písni. Poslechu zve redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin opět nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus a v 17 hodin a 10 minut začne rozhlasové městečko, tedy první vydání po prázdninách. Přivítáme vás s kolegou Joškou Javůrkem. Teď nám bude hrát Xindl X a zpívat bude se svojí dcerou.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Papež Lev XIV. Se ve své pravidelné středeční generální audienci ve Vatikánu ohlédl za uplynulou apoštolskou cestou do Francie. Klíčovým symbolem pro něj byla obnova požárem poničené katedrály Notre Dame.
2: Rád bych shrnul myšlenky a dojmy, stále velice živé, z této pastýřské návštěvy do jednoho jediného symbolu, a tím je pařížská katedrála Notre Dame. Tam jsme v podvečer prvního dne slavili nešpory blahoslavené Panny Marie, slavnostní a zároveň radostnou liturgii, při které hudba, zpěv a krása chrámu rezonovaly v srdcích sjednocených v modlitbě. Právě Notre Dame a drama, které se v ní odehrálo, může být symbolickým světlem pro tuto celou apoštolskou cestu a poskytuje klíč pro její pochopení. Shrnul bych tento klíč do jednoho jediného slova, znovu zrození. Pařížská katedrála, která před pouhými 7 lety vypadala jako smrtelně zraněná obrovským požárem, je nyní znovu vybudována a je krásnější než kdy předtím.
1: Řekl v promluvě svatý otec, jehož slova z italštiny tlumočil pro televize Noé Páter Petr Smolek. Katedrálu vnímal především jako obraz živého společenství věřících, což porovnal s atmosférou vigílie na stadionu Stade de France.
2: Především však je Notre Dame obrazem církve vybudované z živých kamenů, obrazem svatého Božího lidu. Je zajímavé srovnat slavení nešpor v katedrále s vigílií, kterou jsem prožil tentýž večer na velkém pařížském stadionu Stade de France. Dvě zcela odlišná místa a přece dvě vzájemně se doplňující události, jakoby duchovně sjednocené. Co je spojovalo? Církev, která není tvořená kamením a betonem, nýbrž lidmi, kteří milují Ježíše Krista, protože jsou jím milováni. V Notre Dame to byli kněží a jáhni, zasvěcené osoby a pastorační pracovníci. Na stadionu to byla nová francouzská generace. Nová, řekl bych, nejen věkem, mnohem více ducha, svobodou srdce a víry. Byli to mladí lidé, kteří zpívali, křičeli, ale také se trvali v tichu, v naslouchání. Byly to tváře pozorné a pohnuté, prozrazující srdce, toužící po pravdě a lásce. Právě jim jsem s radostí řekl, vy jste světci a světice Francie. Tato vigílie se stala velkým znamením naděje.
1: Zaznělo od Petrova nástupce. Další výrazné znamení obnovy vidí papež v rostoucím zájmu o křest a v mohutném společenství při mši na Place de la Concorde.
2: Krom toho existuje ve francouzské církvi další znamení znovuzrození, které trvá již několik let. A to je pozorovatelně rostoucí počet mladistvých i dospělých lidí, kteří žádají o křest. Tímto krásným božím překvapením se v současnosti v Paříži zabývá provinciální synodální shromáždění. Na němž jsem mohl vystoupit a pozbudit na cestě katechumeny nově pokřtěné i společenství, k nímž patří. Vrcholným okamžikem mé návštěvy hlavního města byla mše na Place de la Concorde. Tam se znamení znovuzrození projevilo překvapujícím způsobem. Liturgické shromáždění, při němž se ono rozlehlé náměstí zaplnilo kněžími, sborem a velkým zástupem lidí, přesáhlo přes celou třídu Champs-Élysées až k vítěznému oblouku a ještě dál v okamžiku přijímání mohli všichni přistoupit k Eucharistii, která byla podávána na všech místech. Toto je skutečná rekonstrukce, obnova církve, kterou může učinit jedině Bůh na přímluvu Panny Marie.
1: Pokračoval svatý otec. Ze srdce Francie pak zamířil do mariánských Lourdes jako posel naděje pro nemocné a trpící.
2: V Lourdech pán prostřednictvím materské péče Panny Marie předává všem poutníkům, zvláště nemocným, na těle i na duchu, poselství naděje a znovuzrození. Je to poselství, které jsem chtěl otevřeně sdělit. Každý lidský život, v jakékoliv situaci, i v té největší křehkosti, zachovává svou vlastní nedotknutelnou důstojnost a zasluhuje si péči, doprovázení, úlevu od utrpení, spojenou s lidským soucitem a s pomocí prostředků, které věda nabízí. Právě proto představují Lurdy pro celý svět poutní místo civilizace lásky.
1: Tlumočil papežova slova páter Petr Smolek. Závěrečnou etapu v Métách spojil s odkazem Roberta Schumana a potřebou návratu k duchovním kořenům sjednocené Evropy.
2: Současná Evropa se zrodila právě jako projekt míru po válečném zpustošení. Mohli bychom říci, že to, co se přihodilo katedrále Notre Dame v Paříži při požáru, stalo se v Evropě za druhé světové války. A Evropa se znovu zrodila na základě principů demokracie, solidarity a bratrství mezi národy, které hodně dluží svým křesťanským kořenům. Také dnes je tento základ a tato životodárná míza, jimiž se projekt Evropa může obnovit, ve světě mnohem více globalizovaném, v němž mezináboženský dialog přijal prvořadou úlohu.
1: Uzavřel papež svou promluvu při generální audienci.

Tato kočka poslouchá Proglas.

Středočeský kraj hostí dnes a zítra v Poděbradech 16. ročník konference Cykloturistika Česko. 80 tuzemských i zahraničních odborníků absolvuje přednášky i představení projektů přímo v terénu. Krajský radní pro oblast

0: 15. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin. Pokračuje odpolední Plus. Dnes s Lucí Vopálenskou přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Proč se především iráčtí Kurdové obávají stažení amerických jednotek z Iráku po 12 letech boje proti Islámskému státu? V Maroku poprvé v dějinách země sestavuje vládu žena Fatima Zahra Mansouri. Premiérkou ji jmenoval král. Její strana získala nejvíc hlasů v nedávných volbách, ale na parlamentní většinu nedosáhla. Teroristické útoky, velké požáry, povodně a další katastrofy nerespektují hranice států Evropské unie. Nutná je přeshraniční spolupráce záchranných složek. Ta však podle komise často pokulhává. I tomu se budeme věnovat v začínající půlhodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
3: Dobré odpoledne. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
4: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř dopoledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
3: Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku. Irácká vláda označuje krok za den samostatnosti, Irán za historické vítězství. Bezpečnostních dopadů se obávají hlavně iráčtí Kurdové.
5: V zemi podle irácké armády nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Stažení přichází 23 let poté, co americké síly svrhly iráckého diktátora Saddáma Husajna. Americká armáda se po krátké pauze mezi roky 2011 a 2014 do země vrátila, protože nepokoje a chaos po americké invazi vyvrcholily vzestupem Islámského státu. Teroristickou organizaci Mezinárodní koalice pod vedením Spojených států porazila na území Iráku v roce 2017. Roky později i v Sýrii. Irácký premiér Ali Zajdi ukončení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Úplné odzbrojení teď ale země posunula na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: A odchodu amerických vojáků z Iráku se budeme v odpoledním Plusu věnovat po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem o 0,1% vyšším. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
6: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
3: 25 let vězení dnes na Slovensku vyměřil soud prvního stupně mladíkovi, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola určila individuální studijní plán. To podle předsedy soudu mohl být důvod útoku. Žalobce mladíkovi navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Mezitím tím slovenská policie pokračuje ve vyšetřování včerejšího útoku na základní škole ve Staškově, kde 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky, jedna z nich zemřela. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení, které škola podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní před útokem. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnice dálnice Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce Novojičína.
7: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
3: Filmový festival Finále Plzeň zakončí předpremiéra snímku Virbl. Mysteriózní drama Ohledání domova uvede dnes večer osobně i představitel hlavní role David Švehlík.
8: Myslel jsem, že jsi skopča. Zemí nad ní nejezdí.
9: Do rozpadlého zděděného domu v Českém středohoří přijíždí David Švehlík jako Martin, aby našel nový směr. V jeho uzavřeném světě se ale nečekaně objeví záhadná Agnes v podání Judit Pecháček.
10: Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
11: Jestli chcete pomoct, dejte mi plány.
9: Celovečerní debut Virbl režiséra Tomáše Hubáčka zakončí 39. ročník festivalu. Na slavnostním večeru udělí porota nejlepším snímkům také ceny Zlatý ledňáček, a to ve 4 soutěžních sekcích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na okruh na 10. kilometru. Následná kolona se suná až do omezení na Šmejkalku. Celé je to zhruba na 45 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Polska. Tam se zastavuje u sjezdu na Ostravu Svinov na kilometru 354. Kolona pokračuje až na 356. kilometr. Tam v omezení řeší nehodu. Zdržíte se asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Říjen se uvede krásným počasím, bude v podstatě stejně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnosti, odpolední teploty zůstanou mezi 20 a 25 stupni a zpočátku bude stejně jako dnes hlavně na Českomoravské vrchovině a místy i na severu Čech foukat nárazový vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Klíč od nebe, to je název nové expozice v Moravské zemské knihovně v Brně. Dnes večer bude vernisáž. Výstava propojuje staré rukopisy modlitebních knížek, které ale neukrývají jen modlitby. Co tedy ukrývají modlitební knížky, kromě modliteb samotných, jsme se zeptali kurátorky Anny Grůzové.
1: Mnoho lidí si právě myslí, že modlitební knížka obsahovala jen ty náboženské texty, ale pro ty venkovské rodiny z 18. a 19. století to byla často jediná kniha v domácnosti, kterou měli. A proto často sloužila jako takový památník. Na ty prázdné stránky si lidé zapisovali údaje o narození dětí, o svatbách, ale i třeba ceny obilí, údaj o požárech v sousedství, anebo třeba i poznámky o tom, kolik obilí sežral kůň. Navíc ta samotná knížka fungovala taky jako ochranný amulet, protože lidé věřili v její magickou moc a proto ji dávali třeba na půdu jako ochranu před požárem. No a někdy si do těch knížek také lidé zapisovali různé návody, třeba na věštění budoucnosti nebo na zažehnávání bouřkových mraků. V jedné knížce jsme narazili například na modlitbu ke svaté koruně s návodem, jak světici přinutit, aby vám ve snu ukázala ukrytý poklad v hodnotě 90 tisíc dukátů. No a mnoho dalších zajímavostí se pak pojí s písaři, kteří ty knížky psali. Třeba František Vytásek z Nákla vytvářel krásně malované knížky, do kterých se podepisoval tajemně řeckou alfabetou. No a objevili jsme třeba dokonce i rukopis od teprve 11-letého chlapce, který si knížku napsal v roce 1843 sám pro sebe, jako památku na ukončení své školní docházky. A u jedné konkrétní knížky z roku 1771 se nám díky rodinným zápiskům v knížce podařilo zrekonstruovat její 200-letou cestu napříč generacemi vlastníků až do poloviny 20. století.
0: Jak výstava vznikala a jakou má podobu, o tom pokračuje Grůzová.
1: My jsme na ní pracovali s kolegou Martinem Drozdou, se kterým společně působíme na odboru rukopisů a starých tisků v Moravské zemské knihovně. No a společně se nám podařilo zpracovat soubor téměř 300 rukopisných modlitebních knížek z našeho fondu. Ona, ta naše sbírka, vznikala přes 100 let z různých darů i nákupů v antikvariátech po celé České republice, takže nereprezentuje jenom Moravu, ale celou naši zemi. A ta výstava je umístěna v 6. a 7. patře knihovny a věříme, že se nám na těch panelech podařilo zachytit nádhernou barevnost těch knížek. V výstavě jsme se psali také doprovodný katalog, který bude na vernisáži k dispozici. No a na závěr mám ještě dobrou zprávu pro mimo brněnské posluchače, protože výstava je koncipovaná jako putovní a v budoucnu tak zamíří do některých regionálních muzeí.
0: Říká Anna Grůzová, kurátorka nové výstavy v Moravské zemské knihovně v Brně, nazvané Klíč od nebe. Dnešní vernisáž začne v 18 hodin a vstup je volný.

0: Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede další 4 roky nynější rektor Milan Adámek. V tajné volbě ho včera zvolil akademický senát školy. Ve 3. kole, kde porazil proděkana fakulty managementu a ekonomiky Davida Tučka, získal Adámek 20 hlasů z 38.
1: Chtěl bych v tom období následujícím rozběhnout nebo dotáhnout projekty, které mám domyšlené. To znamená, jedna věc je zásadně vyřešit dislokační problém fakulty humanitních studií, protože tam je velký počet studentů v nelékařských zdravotnických programech. Oni mají natolik silné dislokační problémy, že nejsou schopni sestavit rozvrh, takže oni potřebují další prostory. Druhá věc je samozřejmě dislokační prostory pro fakultu multimediálních komunikací, protože oni mimochodem učí na 9 místech. No a samozřejmě je téměř už před otevřením fakulta technologická, což si myslím, že se stane na jaře.
0: Rektora musí jmenovat prezident. Do nového 4letého funkčního období by měl profesor Adámek vstoupit 15. prosince.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 15 hodin 31 minut středa 30. září a dobré odpoledne s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. 1606 let nás dělí od úmrtí svatého Jeronýma v Betlémě, kněze a učence, kterého dnes připomíná katolický kalendář, autora všeobecně používaného překladu Bible, papežova tajemníka, zakladatele klášterů, otce a učitele církve, narodil se v Chorvatsku. Památku tohoto patrona překladatelů vyhlašuje Oborová federace za Mezinárodní den překladu. Před 235 lety měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Kouzelná flétna. V divadle na Vídeňce ji řídil sám autor. Připomínáme i 115. výročí narození pátera Vojtěcha Martinů, profesora pastorální teologie a homiletiky, vězně komunismu. Zemřel v roce 1995. 95. by oslavila herečka, moderátorka a autorka pořadů pro děti Štěpánka Haničincová. Zemřela v roce 1999. 30. září 1938 československá vláda přijala podmínky Mnichovské dohody, podepsané den předtím. Sudety postoupila nacistické Třetí říši. Po vyhlášení výjimečného stavu před 85 lety nacisté zastřelili prvních 43 lidí v Kounicových kolejích v Brně. Před 16 lety papež Benedikt XVI. Podepsal posynodální apoštolskou exhortaci Verbum Domini. 30 let kněžství se dnes připomíná pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer. 60. slaví herec Kamil Halbich. 71. akademická malířka a restaurátorka z Unie výtvarných umělců Olomoucka Miroslava Trizuljaková. A Jeroným slaví svátek také podle kalendáře občanského. Je to jméno řeckého původu a znamená muž se svatým jménem. Tak Jeronýmu blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. A co nás čeká v odpoledním vysílání? Ještě půl hodinka písniček. Od 16. hodiny pak naladíte folklorní okénko. Dnes to bude speciální díl. U příležitosti 90. narozenin Miloně Čepelky vám nabídneme folklorní okénko inspirované objevem Cimrmanovy akustické konstanty, která je hojně zastoupená v české, moravské i slezské lidové písni. A pořad pro vás připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin dáme prostor zprávám Českého rozhlasu Plus a krátce po nich v 17 hodin a 10 minut začne na Proglasu rozhlasové městečko. Dnes vás tam přivítáme s kolegou Joškou Javůrkem. A teď si pustíme píseň Aj Bůh, zpívat budou Pavel Helan a Petr Bende.

0: Bílá hora, víra a paměť. To je název zítřejší debaty v Pražském centru Dominikánská 8.
1: Jak náboženství utvářelo společnost v době okolo začátku 30leté války? Souvisí to se současnou náboženskou identitou lidí u nás? Je bělohorské trauma stále živé? O tom, že hranice mezi katolíky a protestanty, Čechy a Němci, věrností a zradou nebo politikou a vírou byly a jsou mnohem složitější, než připouštějí jednoduché národní a ideologické příběhy, budou debatovat Ivana Čornejová, historička, která se specializuje na církevní dějiny raného novověku a dějiny školství a vzdělanosti. Dále také Jiří Mikulec, profesor historie, který se odborně zabývá hlavně českými dějinami raného novověku a zejména pak dobou pobělohorskou, dějinami náboženství a církví, barokní zbožností, rekatolizací, kulturním vývojem barokní společnosti a politickými dějinami habsburské monarchie. A v neposlední řadě také Filip Sedlák, teolog a duchovní, který se věnuje především teologické reflexi svobody a konfliktu vnější a vnitřní autority s přesahem do nábožensky motivovaného násilí. Večer moderuje Kateřina Bobková-Valentová.
0: Informuje o programu 1. říjnového večera v Dominikánské 8 Luisa Marie Marešová. Uskuteční se v barokním refektáři kláštera svatého Jiljí v centru Prahy od 19.30. Sestřihy debat centra laďte na Proglasu vždy v pondělí ve 20 hodin a 15 minut.

0: V Českých Budějovicích pokračuje 9. ročník Mezinárodního hudebního festivalu staré hudby, muzika ad confluentem. Nejbližší koncert bude zítra od 19.30 v kostele svaté rodiny. Vystoupí soubor Viaggio Musicale. Blíže ředitel přehlídky Vít Podroužek.
1: Program má název Hudební lahůdky a provede nás hudební Evropou od baroka až po vrcholný klasicismus. V programu tak nebude chybět například Christoph Willibald Gluck, Maria Antoaneta, Jan Křtitel Krumholz, ale samozřejmě také Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach a nebo Wolfgang Amadeus Mozart. O dva dny později na to navážeme workshopem, který je věnován staré hudbě a tancům a je věnován malým dětem a rodičům.
0: Závěrečný koncert festivalu staré hudby Muzika ad confluentem v Českých Budějovicích se uskuteční v sobotu 10. října v katedrále svatého Mikuláše. Představí se belgický soubor La Penserosa.

0: Od pátku do neděle ožije Praha františkánským festivalem. Oslaví jubilejní rok svatého Františka, připomene rovných 800 let od jeho odchodu na věčnost.
1: Program začne v pátek 2. října v kostele svatého Josefa na náměstí Republiky, kde od 17 hodin bude připravena křížová cesta, pak od 18 hodin mše svatá a po ní hudebně poetické pásmo. V sobotu pokračuje františkánský festival v klášteře Minoritu svatého Jakuba na Starém městě. Zde bude celodenní program pestrý, myslím si, že pro veřejnost to bude asi hlavní den festivalu. Ráno začneme v 8 hodin mši svatou, po ní následuje slavnostní zahájení v doprovodu chválové skupiny Vlny. Potom už se rozběhne přednášky, workshopy, přednáška o obrácení svatého Františka jako pane Datoria svatého Ramona Jula s inspirací do dnešních dnů nebo o odkazu svatého Františka v životě bratra doktora Františka Lvanovska, slavnosti, která dosud není zcela doceněna. Zajímavou částí bude program věnovaný svaté Anežce, představení televizní minisérie Anežka, princezna i Abatyše, moderovanou diskuzí za účastí tvůrců minisérie Elišky Křenkové, představitelky hlavní role a režisérky Lenky Vimerové, pana profesora Kubína a sestry Benedikty Klarisky. Pak je tam například workshop o božím

0: Organizátorka akce Marie Myslilová zmínila také to, proč je osobnost svatého Františka důležitá pro dnešní dny.
1: Myslím si, že František je osobností nebo jeho cesta je inspirací nejen pro křesťany, ale pro lidi mimo církve, protože František je charakteristický svým usilovným hledáním pravdy, kterou našel v trojediném Bohu. V tom, jak byl radikální v tomto hledání, přitom svobodný, nebal se jí toti proudu, osvobující je, jak vnímá lidství Pána Ježíše, bratrství se všemi tvory, ta úcta ke stvoření a taková laskavá mírnost a vlídnost. Pro něj je charakteristický jako vnitřní radost a pokoj, byl to už míru. Neměl rád konflikty, nebo byl schopen spory řešit pokojnou cestou. A to je něco, co určitě v dnešní době je velice potřeba.

Nestačí vám střední proud? Zkuste vlny Radia Proglas. Plujete na vlnách Radia Proglas.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách, tentokrát v čase poměrně mimořádném. U poslechu folklorního okénka vás zdraví Helena Bredfeldová. Další díl nahlédnutí do historie i současnosti lidové písně na vlnách Proglasu vám již po druhé nabízí poměrně neobvyklé téma. Písně obsahující takzvanou akustickou konstantu. Stoupenci neprávem opomíjeného českého génia Járy Cimrmana už vědí. A ti, kdo sledovali loňské speciální folklorní okénko přesně před rokem, tuší, čemu se budeme dnes věnovat. Akustickým konstantám, které najdeme v lidových písních napříč folklorními regiony na Moravě i v Čechách. A jistě bychom objevili některé i na Slovensku, ale to většinou až příště, když v nějakých ukázkách, no však uslyšíte. Po dalších dvou hudebních ukázkách uvedeme do obrazu ty posluchače, kteří prozatím nepochopili, oč nám tentokrát půjde. A to citací z odborné přednášky profesora Miloně Čepelky nad operetním dílem Járy Cimrmana. Prozatím jen tolik. Soustřeďte se prosím na pravidelně se opakující, většinou citoslovečný, závěr veršů refrénu a vyčkejte slova odborníkova. Jak už dokázala první dnešní hudební ukázka, velice častá je akustická konstanta přítomna v písních z Domažlicka. Další přehršel malebních konstant najdeme ve dvojici mlynářských písní v podání muziky folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy na Plzeňsku. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Posloucháte Folklorní okénko na vlnách Proglasu. Tentokrát velebící zvukomalebnost takzvané akustické konstanty v lidové písni. Do problémů nás opět uvede pan Miloň Čepelka a jeho přednáška nad operetním dílem Járy Cimrmana, předcházející uvedení Cimrmanovy hry Hospoda na Mítince. Bez dovolení cituji ukázku z jeho odborné stati. Omlouvám se těm, kteří ji slyší již po druhé, ale je zapotřebí uvést do kontextu. Takže, Milon Čepelka říká tolik. Cimrmanova cesta k operetě nebyla lehká. Jako ve všem, co dělal, chtěl i zde dosáhnout absolutní dokonalosti. Cimrmana libretistu například nejvíce znepokojovala otázka rýmu. Rýmy jako krása, jása, nese v lese, beru v šeru, které nám připadají dokonalé, on považoval za polorýmy. Posluchač měl podle něho právo na naprostý souzvuk. Tato teoretická úvaha dovedla Cimrmana až k teorii absolutního rýmu. Jejímž základem je tvrzení, že dokonalý rým lze vytvořit pouze opakováním téhož slova. Uveďme ukázku z jeho operety Uhlířské Janovice, a to árii Uhlíře Jana. Miloval jsem děvče krásné, mělo oči tuze krásné. Vlasy měla jako len, na políčku plela len. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. Sotva jsem s ní pohovořil, řekla, abych pohovořil, zda mi staří dají dcerku, již jsem viděl venku dcerku. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. A tak dohodla se svatba a brzíčko byla svatba. Bydlíme teď na statku, rodiče též na statku. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. Jak jste slyšeli, verše znějí velice libozvučně, ale náročnější posluchač se neubrání pocitu, že dokonalostí rýmu bylo dosaženo na úkor obsahu. Cimrman proto hledal způsob, jak zachovat absolutní rým, aniž by omezoval myšlenkovou stavbu verše. Našel jej zavedením takzvané akustické konstanty. Princip spočíval v tom, že se každý verš uzavíral stejně znějící a velmi zpěvnou skupinou slabik, která však nedávala v daném jazyce významový smysl. Cimrmanovi absolutní konstanty vzbudili svého času značný ohlas, jak o tom svědčí dnes už zlidovělá balada o kuplířce z Frýdlantu v severních Čechách, která po okolních vesnicích skupovala hezká chudá děvčata pro svůj pochybný podnik. Jede paní z Frýdlantu dia dia dá. Co si přeje paní z Frýdlantu dia dia dá? Přeje si dceru dia dia dá. Která to má býti dia dia dá? Má to býti růžena dia dia dá. A my vám ji nedáme dia dia dá. A my si ji vezmeme dia dia dá. Z dalších konstant uveďme jen ty nejúspěšnější. Z domácích je to například absolutní konstanta bač bač juchare, známá dodnes na Klatovsku, a podřipské kábrt. Ze zahraničních uveďme aspoň košické joj, alpské hojdalardý, až za oceán proniknuvčí já jupi jupi já, a v dálné Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, dožadujícího se předčasného ukončení zápasu konstantou nehru, nehru. Konec citátu z přednášky Miloně Čepelky. Máme dnes další příležitost zamyslet se nad různými formami akustické konstanty v lidové písni. A jak dokazuje naše pokračující bádání, jde o úlohu v skutku nezanedbatelnou. Uveďme si další ukázky krásných akustických konstant opět na 2 příkladech z Plzeňska. Budou to písně Když jsem sloužil v Plzním městě a Stojí hruška v Přídolí. Užijte si poslech.

slova. A teď dvakrát o potoce z moravského Slovácka. Nejdříve z jednej, potom z druhej strany potoka. Uslyšíme veselý svatební popěvek od Hradiště i drsnou hornáckou baladu. Zaspívají vám Věra Domincová z Uherského Hradiště, ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty a Dušan Holý z Hrubé Vrbky.

Teď nás čeká ukázka v hybném tanečním rytmu blízkém Čardáši. Má svůj původ, jak se říkávalo, na uherské straně. Minule jsme se potýkali s akustickou konstantou podobnou zaklínadlu. Čobogaj, nebogaj, čar, nebogaj v písni na tu svatou Katerinu. Jejíž skutečný význam odhalil magistr Petr Pavlinec v televizním pořadu Folklorika v díle nazvaném Z Uher do Moravy jako zkomoleninu Čobogaj, zní v originále Čerbogár, což znamená český roust. Teď nám zaspívá Luboš Holý svou oblíbenou slovenskou píseň Mal som sedem grajciárov s maďarskou zvukovou konstantou Kiš andialom. To znamená v maďarštině něžné a roztomilé malý andílku. Bratra Luboše doplní Dušan Holý s ryze horňáckou Poščajtě nám sekerenky. A že může mít akustická konstanta podobu celé věty, dokonce opět s andělem, ligotala sa vezdička aniel můj, dokáže krásný Čardáš, kdo má počernou galánku opět s Dušanem Holým.

Předpokládám, že s postupujícími ukázkami je vám smysl a účel akustické konstanty v lidové písni stále zřejmější a dokážete si ji vychutnat, tedy chutě do dalších ukázek. Na řadě je Valašsko, které budou v našem výběru reprezentovat tři z nejpovolanějších zpěváků, Josef Laža s Jarmilou Šulákovou a Pavel Ptáček.

Akustickou konstantu najdeme také zcela pochopitelně u Verbuňku. Krásným příkladem budíž známá píseň Pásel Jano Trivoli, zde v podání primáše Martina Kománka a sboru jeho muziky. Že zdánlivě tragický příběh o přepadeném pastevci může mít i rozverný nápěv s bohatou akustickou konstantou, doloží dětským hláskem Jitka Málková. A voli budou tentokrát jen dva. A přidá se další tragédie s rozverným nápěvem v hlavní roli s mládencem jménem Jan. Brodí Jano koně s Janem Gajdou a muzikou Danaj.

a ještě naskok na Hanou. Hanácké nářečí skýtá bohatý zdroj juchavých zpěvných akustických konstant. Představí nám je dvěma ukázkami hanácký soubor písní a tanců Klas, Čí jsou hode a Chvalkovice jsou v dolině. Héra ťuťuťu je opravdu jedinečná akustická konstanta. A přidáme k ním jednu další pěknou juchavou, tentokrát z jižních Čech, Když jsem já šel k táboru.

Nešli bych já s tebou šla, juchajda, juchajda, radši bych dnes nedošla, juchajda, juch. Disi, disi, disi, sávi, jucha, jucha, jucha, já, od tebe já nic nedbám, juchajda, juchajda, od

V naší rozrůstající se sbírce cimrmanovských akustických konstant nepochybí ani koledy a písně vánoční. Tentokrát začneme populární koledou Padla rosa studená ve dvou verzích, totiž v podání mužského sboru Rovina a kapela a posléze s muzikou Bohemikou se zpěváky Jiřím Pospíšilem a Lubomírem Vraspírem. Využijeme tak příležitost zaspívat si ji společně, včetně onoho refrénu Aleluja, zdravas Maria. Podobně znějící akustickou konstantu má i hanácká koleda Na čem pán Bůh sedí.

Naše badatelská práce, pátrání po akustických konstantách v lidových písních z Čech a z Moravy, tímto pořadem rozhodně nekončí. Také naše posluchače vyzýváme ke spolupráci. Pokud v nějaké lidové písni objevíte pěkně znějící zajímavou akustickou konstantu, napište nám prosím do hudební redakce. Rádi se o ni podělíme s ostatními zájemci v některém dalším folklorním okénku. Pro dnešek se s vámi rozloučíme roztomilou koledou z Plzeňska s několika různými akustickými konstantami, jak je zpěvák postupně střídá s hudebními nástroji. Dolejšů jsem Vašíček v podání Vladimíra Šika ze souboru Úsměv z Horní Břízy. Prozatím se s vámi loučí a krásný nadcházející rok vám přejí z hudební režie Tomáš Hlávka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se brzy na shledanou na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus. Zprávy.
1: Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Poprvé v novém složení zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový souboj kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona vzniká na dálnici D1 za Prahou na Šmejkalku. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vyšetřovatelé v Saúdské Arábii vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku, poté co cestující a část posádky muže přemohli. Vyšetřování incidentu potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň poděkoval těm, kteří útočníka spacifikovali a zabránili tak tragédii.
3: Mluvil jsem s jedním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
1: Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. O kritice nových členů dnes Rada vlády pro lidská práva nejednala. Několik lidskoprávních organizací se ohradilo proti jejich výběru a chce, aby vláda odvolala z rady aktivistů Daniela Bleka, modelku Tatianu Kuchařovou nebo právníka Hnutí pro život Jakuba Kříže. Ten po jednání řekl, že mají právo na to vyjádřit svůj nesouhlas.
4: Oni říkají, že chci omezovat, ano. No, tak oni si to říkají, jako je to jejich problém. Já prostě můžu vykázat svoji praxi, o které si myslím, že svědčí o tom, že se za lidská práva beru, že nechci nikomu omezovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
1: Noví členové usedli v radě poté, co v červnu odešly desítky odborníků jako protest proti přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády pod tři různá ministerstva. Začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený i doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
5: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
6: Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně přivítá Bulharsko a pokud vyhraje, zajistí si minimálně baráž. První vzájemné utkání ve skupině ale v Bulharsku Češi prohráli 1-2 a brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře dobře uvědomuje.
7: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit znepříjemnit.
6: Zápas fotbalistů Česka s Bulharskem v kvalifikaci na Euro do 21 let začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
8: Překážka na D52 za Pohořelicemi a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D52 z Mikulova směrem na Brno zpozorněte za Pohořelicemi. Na kilometru 12,5 leží kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se před zúžením na Šmejkalce na 24. tvoří teď kolona. Začíná kousek za Pražským okruhem kolem 13. kilometru. Ještě je to pořád zhruba na 35 minut. Na D1 před Brnem z Prahy kus za Domašovem nejdřív kolem 177. kilometru. První část kolony kamionů v pravém pruhu, potom za sjezdem na Rosice ze 179. se plní i levý pruh, různě pomalu jedoucí místy roztržená kolona osobních aut je do Brna k D2 ještě asi na 25 minut. V Brně na městském okruhu se tvoří kolona v Žabovřeské směr Pisárky od výjezdu z Královopolského tunelu, je to na čtvrt hodiny ke srážce dvou osobních aut před Kníničskou. Na D4 z Prahy na Příbram za Dobříší je kolona z 29. kilometru na 10 minut k nehodě v omezení na 31. D5 před Prahou z Plzně ucpaná od Rudne ze 4. kilometru na okruh k Ořechu osobním autem 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je krásné počasí a my šlapeme na kole do kopce a jedeme kam na ty?
1: Do rozhlasového městečka. Ano, je to tak, poprvé po prázdninách se zase slyšíme. Za mikrofonem jsou na ty.
0: A Joška. Moc jsme se na vás těšili. Máme pro vás i něco opravdu speciálního a možná tím dnes začneme. Mm-hmm. Před prázdninami náš kolega Láďa Pol vyhlásil soutěž. Kdo nám pošle nějakou fotku z prázdninových výletů nebo aktivit, tak bude zařazen do slosování a vyhraje speciální cenu. Poslalo vás několik a my jsme losovali zcela spravedlivě a vybrali jsme z Dendu ze Sokolova. A na jakou cenu se může těšit, že mu přijde? Tak je to Cross Game. Je to krásná desková hra, tak já doufám, že mu udělá radost. Gratuluji.
1: Taky moc gratuluji, Zdendo, a vám všem ostatním děkujeme, že jste se zúčastnili. Máme z toho radost.
0: No a my si můžeme představit ceny, o které dnes budeme hrát. Tak, na prvním místě je to... A teď jsem se zarazil, protože vlastně jsem to nikdy nepoužil. Je to obraz bílého tygra, který si můžete podle písmenek, které přísluší příslušné barvě, sami vymalovat. No, je to strašně složité, ale...
1: Určitě to bude moc pěkná dekorace třeba do pokoje nebo někam do interiéru. No, na druhém místě pro vás máme pěknou průsvětnou mídlenku.
0: Ta se hodí do každé domácnosti. Mm-hmm. No a na třetím místě?
1: Jsou to logické hádanky, takže další deskovka, taková do kapsy.
0: To je krása.
1: Tak jo, tak tyto ceny poputují dnes k někomu z vás, kdo se dovolá na číslo 739 850 345 a odpoví správně na naše soutěžní otázky nebo splní úkol.
0: No a já asi řeknu DJ Cvočkovi, aby pustil první skladbu. No a my se zatím spojíme s naším Myšákem.
1: Určitě na Myšáka už se taky moc těšíme, takže prosím, zatím ještě nevolejte. A po tom, co nám Myšák představí aktuality ze světa sportu, tak linku slavnostně otevřeme.

0: po písničce jsme na hřišti.
1: A my se spojíme s naším Myšákem. Ahoj Myšáku, co je nového ve sportu?
2: Tak sport ten běží stále a stále, takže od neděle, této neděle, do příštího soboty nebo neděle, jak to vezmeme, proběhne v Baku, tedy v hlavním městě Azerbajdžánu, mistrovství světa v judu v úspěšném českém sportu. Dnes od 18 hodin bude hrát fotbalová 21 v Hradci Králové kvalifikační duel na Euro a také olympijské hry proti Bulharsku. Je to důležitý zápas druhého se třetím a můžete sledovat na ČT Sport. A na stejné televizi pak v úterý od 18.30 hraje 21 v Portugalsku. Naše Ačko, tedy reprezentace fotbalová, v sobotu ve 20.45 bude hrát ve Španělsku a v úterý také od 8:45 v Anglii. Samozřejmě také můžete sledovat na ČT Sport. Z ledových kluzišť extraliga ledního hokeje, tam jsem vybral duel mezi druhými Pardubicemi a třetí Plzní. Hrát se bude v pátek od 18 hodin a v Maxalize už začal ten vybraný duel, který jsem já tedy vybral, dnes od 17 hodin a hrají třetí Litoměřice se čtvrtým Frýdkem Místkem. Ženská hokejová reprezentace pak bude hrát turnaj ve Finsku. Dnes od 17 hodin začala hrát proti Finsku, tedy domácímu týmu. V pátek v 1 odpoledne budeme hrát proti Švédsku a v sobotu rovněž ve 13 hodin proti Švýcarsku. Také můžete sledovat na ČT Sport. A ještě jeden hokej, dva naši zástupci v hokejové lize mistrů odehrají v úterý svoje duely. 17.30 Plzeň proti švédské Skellefteå a od 18 hodin Liberec proti dalšímu švédskému týmu Frölunda. No a na závěr možná někteří budou rozporovat, zdali to je sport, ale obecně je to považováno za plochodrážní sport. Slavná zlatá přilba, konkrétně už 78. se pojede od 12 hodin v neděli v Pardubicích. A kdo má rád tady tento sport, může také sledovat na České televizi.
0: Tak my, Milane, moc děkujeme za vyčerpávající představení aktualit a přejeme pěkný večer.
2: Já vám taky, mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj. A my už otevíráme linku na čísle 739 850 345.
0: A protože jsme se už hodně dlouho neslyšeli, tak se ještě pojďme připomenout, jaká místa v městečku vůbec máme.
1: Tak máme tu škola, která skýtá několik a už nám někdo volá, tak to asi necháme potom. A rovnou vezmeme dalšího volajícího. Prvního. Ahoj, tady Joška a na ty.
3: Ahoj, tady Výhec, já vím nový jízvy.
0: Ahoj, Zdendo, gratulujeme.
3: Ahoj.
0: Tak co si vybereš dneska?
3: Mohl bych hádat jenom písničku?
0: Určitě.
3: To hrála?
1: Ano, samozřejmě.
3: Tak byl to Jirka Šelingy, což takhle dá si špená.
1: No správně.
3: Já ti... jenom Ješko, ještě než to, já nevím, jestli by to bylo možné teoreticky, ale nemohl bys někdy s Cvočkem domluvit, že by se zahrálo něco od kapely, něco si přeji?
1: No samozřejmě, asi by to šlo. Asi by to šlo. A co by sis tak přál? Od něco si přej.
3: To je celkem jedno, ale tak vím, že to, vím, že jste vydali i CDčko, ale to tady nemám, že jo, tak něco bys ti zahrál.
1: Dobře,
3: nikdy.
1: Tak v příštím městečku třeba zahrajeme. A budeme ti držet pěsti s dnešní výhrou, protože jsem si říkal, kdybys vyhrál dvě ty výhry, tak vlastně ušetříme za poštovné. takže jsi zařazen a moc ti děkujeme, že jsi zavolal.
3: Jinak já jsem happy jak dva gepy, že se všechno vrátilo. Bylo to dlouhý letos.
0: Bylo to dlouhý, máme taky moc radost. A děkujeme za přízeň.
1: Díky.
3: Mějte se hezky, ahoj.
0: Taky, ahoj. Tak to byl první volající dnešního městečka z Denda ze Sokolova. A pojďme si tady připomenout, jaká místa v městečku vůbec máme. Kromě školy je to třeba základní umělecká škola.
1: Ano, která skýtá hudební obor, taneční a dramatický obor, anebo výtvarný obor.
0: Dále tu máme hřiště, muzeum nebo třeba kostel. A ještě si pojďme představit kout řečníků, kdo byste měli zájem o toto téma v parku. Kout řečníků dnešním tématem je vysvědčení.
1: Ano, vysvědčení. Tak, kdo se k nám dovolal teď?
4: Ahoj městečko, ahojte, tady Helča ze Zábřeha.
1: Ahoj Helčo.
0: Ahoj, zdravíme tě.
4: Já vás taky.
0: Tak Heli, co ty si vybereš dneska?
4: Takže bych zkusila kostky.
0: Takže jdeme do kasína. Dobře. Už tam míříme.
1: Kasíno. Hledáme kasíno.
0: Kasíno je daleko, my jsme trošku zapomněli cestu do kasína. Tak, už se tam blížíme. A je to tady. Tak jo, hele, tak dobře poslouchej. Čísla, která hodíš, nesmí být bezprostředně po sobě.
4: Takže 6 a 5. Takže nic.
0: Nevadí. Je to o náhodě. Tak tohle sice nevyšlo.
4: Tak, mějte se pěkně.
1: Ty taky, měj se
0: krásně.
1: Hele,
0: děkujeme za zavolání.
4: Taky.
1: Ahoj.
4: Ahojte. Všechno dobré.
0: Tobě díky. Taky.
4: Děkuju.
1: Tak, to byla naše další volající Helča. No a my se možná vrátíme k tomu, co všechno můžete navštívit v městečku.
0: Máme tady třeba kino, jeskyni, úřad práce a nebo třeba hvězdárnu.
1: Vidím, že už někdo další vytočil naše číslo. Ahoj, tady Joška a Naty.
5: Haló?
0: Haló?
1: Ano, slyšíme se.
5: Ahoj, tady Jana.
0: Ahoj Jani, zdravíme tě taky po prázdninách.
5: No, děkuju, já vás taky zdravím. A měli jste se dobře asi, že?
1: Ano, bylo to fajn. Sice horko, jo. Ale...
5: Mm-hmm. No, no, to jo, to jsem se schovávala před tím horkem.
0: Tak už to máme tak... podzim.
5: A...
1: Kam zavítáš? Kam dnes zavítáš v městečku?
5: Já zkusím potraviny.
1: Tak pojďme do potravin.
0: Tak co pak budeme dnes vařit, Joško?
1: Tak dnes budeme vařit kynuté knedlíky s jahodami.
5: Kynuté. Takže mouku, droždí, vajíčko, trošku cukru do kvasku, teď ty jahody, no počkejte, to je všechno na knedlíky. A jo, trošku mlíka. Mlíko.
1: Ano.
5: A, no to je všechno. No a jahody a na posypání tvaroh, másličko, cukr, moučkový.
1: Výborně.
0: Perfektní recept.
5: Perfektní.
1: Hned jsem na ně dostal chuť.
5: Mm-hmm. Jo, no. A já mám radši bramborové.
0: Radši bramborové.
5: Já mám si bramborové jako s jahodama nebo mernukama nebo s ničím. Takové taky s ním, taky mám ráda kynuté, ale bramborové mám radši.
0: A připravovala jsi přes léto knedlíky?
5: Já, ano. Ano, bramborové ne, ale z toho tvarohového těsta.
0: Mm-hmm. Ty jsou výborný, že?
5: Mouka, tvaroh, krupice, No, to je všechno. A takové. Mm-hmm. To jsem dělala. Moc často ne, protože já teď mám cukrovku, jako, ale tak asi to posypu trochu tím mojím sladidlem, jste ví. Ale často je nedělám, ale dělala jsem je letos jednou.
0: Tak to je paráda. Tak jo, Ani, takže jsi taky zařazená do slosování a uvidíme, jak to dneska dopadne.
5: Prosím? Jo.
0: Uvidíme. Děkuji. Tak jo, děkujeme moc, že jsi zavolala, měj se hezky.
1: No. Ahoj.
5: A zdravím všechny posluchače, po také době. A vás hlavně. Děkuji. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, ahoj. Tak a my stále pokračujeme na čísle 739-850-345. Jsme tu pro vás. Dnes je první poprázdninové městečko s Joškou.
0: A na ty.
1: A kdo další se k nám teď dovolal?
6: Dobrý den, tady je Tereska Škanderová z Třince.
0: Ahoj Teresko, zdravíme do Třince.
6: Taky zdravím.
0: Tak jaké místo jsi pro dnešek vybrala?
6: Já bych zkusila knihovnu.
0: Knihovnu. Už tam frčíme, kde pak máme knihovnu.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Tak Teresko, dobře poslouchej, co tady máme za otázku. Které dílo římského básníka Vergília navazovalo tematicky i stylem na homérské eposy? Je to těžká otázka. Které dílo římského básníka Vergília navazovalo tematicky i stylem na homérské eposy?
6: Takže Homer napsal Ilias a Odysseu, něco takového, že? Takže a Vergilius to byl taky římský básník. No, nemohlo by to být Enesi?
1: Ještě jednou, prosím.
6: Eneis,
1: tak to ne, správný název.
0: Ale je to blízko.
1: Je to blízko, ne? Je to blízko. My možná nejsme takoví odborníci, mm-hmm. aby jsme poznali, jestli myslíš zrovna to, na co se ptáme.
6: Jakože blízko, jakože ten název je blízko?
1: Ano.
6: Nebo
1: ano.
6: Je to ještě?
0: Ten název je velmi blízko.
6: Takže Eneis, ne? Nebo jakože jedná se o ten název, jakože...
0: Ano, ten název.
6: Že ho blbě říkám, nebo... Nebo...
0: Trošičku v jiném tvaru.
6: Mm-hmm.
0: Ale je to opravdu hodně blízko.
6: Epo? Nebo...
0: Tak Eneida.
1: Eneida. Ale já bych to tady uznal asi. Co myslíš na ty?
0: Já bych to taky uznala.
1: Já bych to uznal, je to moc těžké. Uznáváme, trošku jsme se potrápili.
0: Zapotili jsme se tady. Tak jo, to byla docela...
6: A mohla bych ještě poprosit, kdybyste mě vylosovali náhodou, jestli byste vy mohli poslat Helče, která nevyhrala.
1: Ano, určitě.
0: Děkujeme, je to tebe moc hezké, značíme si to tady.
6: Já taky děkuju.
1: Děkuji, měj se krásně, ahoj.
6: Taky.
0: Ahoj tady, ahoj. Tak a my teď dáváme prostor dalším z vás, kteří by se rádi zúčastnili soutěže v rozhlasovém městečku. Můžete volat na číslo 739 850 345. Je tu spousta míst, která jsme dnes ještě nenavštívili. Tak to zkuste.
1: Ahoj, tady Joška a Naty.
7: Dobrý den, tady Filoména.
0: Ahoj Filoméno.
1: Ahoj Filoméno.
0: Zdravíme tě. Tak rádi tě slyšíme, tak nám povíš, kam bys dneska ráda zavítala?
7: A můžu se tady to zeptat?
1: Můžeš.
7: Jestli
1: ti zahrajeme písničku...
0: Máme ju tady připravenou, neboj, máme, víme o to. Písničku zahrajeme, respektive řekneme to DJ Cvočkovi, aby ji zahrál, jo? Dneska, jo? Takže poslouchej určitě městečko až do konce a přijde na to, jo?
1: Ano, budeme soutěžit. A jaký okruh si vybereš, nebo kam chceš zavítat?
7: Já bych chtěla potím do kostela.
1: Do kostela.
0: Dobře, jdeme do kostela.
1: Tak, hledáme kostel. A já dávám otázku. Kolikrát do roka se měl každý muž ukázat před Boží tváří v místě, kde byl uctíván Hospodin, to je v Jeruzalémě?
7: Já přemýšlím.
1: Kolikrát do roka se měl každý muž ukázat před Boží tváří na místě, kde byl uctíván Hospodin, to je v Jeruzalémě?
7: Čtyřikrát?
1: Tak, bohužel, bylo to třikrát.
0: Ale to vůbec nevadí.
7: To je škoda.
1: To nevadí, ale my ti pustíme písničku V laboratoři, kterou si spřála, a uděláme ti radost aspoň takhle. Teď hned. Tak my jo. Se s tebou rozloučíme, děkujeme ti, měj se moc krásně a poslouchej rádio, protože teď ti zahrajeme tvoji písničku, tedy DJ Cvoček. Ahoj.
0: Ahoj.
7: Dobrý noc. Kvědanou.

0: pátek, sobota, neděle.
1: A my jsme zpátky za mikrofonem a pojďme si tady ještě připomenout, o co dneska vlastně soutěžíme.
2: Na prvním místě obraz bílého tygra, který si můžete sami vymalovat.
1: Na druhém místě je to pěkná mídlenka do koupelny, případně do kuchyně.
2: Ano. A na třetím místě jsou to logické hádanky od Moskovny.
1: Tak, to jsou tedy dnešní výhry, které poputují k někomu z vás. A my už máme na lince dalšího volajícího.
2: Ahoj, tady Joška Anaty, kdo se k nám dovolal?
3: Ahoj, tady Láďo.
1: Ahoj, Láďo.
2: Ahoj, Láďo, rádi tě slyšíme tady v městečku.
3: No, já vás taky.
2: Tentokrát ano. Na druhé straně.
3: Na druhé straně, no, tady na jedné straně, na druhé straně, to je furt to.
2: Tak.
3: Blízko železné opony, ano.
2: Jaký si vybereš okruh, kam zavítáš v městečku?
3: Já nevím, to je těžký, ale něco možná, co máte, nemáte vybranýho, ale hele, zkusíme to do kostela.
1: Tak kostel už je zrovna vybraný dneska.
3: Už je pln pryč. Tak zkusíme latinu, bude latina.
2: Bude latina.
1: Tak jo, tak jdeme do školy. Dobře, tak tvým úkolem je přeložit následující sousloví. Ad fontes.
3: Ad fontes?
1: Uh-huh.
3: K pramenům?
1: Je to samozřejmě tak, k pramenům je správná odpověď.
2: Jsi zařazen do slosování a ještě se ti zeptáme, jak se máš.
3: No tak v městečku se mám vždycky dobře, to je jasný. Městečko mnohem líp než mimo městečko, takže nechoďte z městečka pryč, jo?
2: Dobře, bereme si to za své. Díky, Láďo, měj se krásně.
3: Dobře, tak jo, mějte se taky krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak to byl náš další volající Láďa a my čekáme na další hovor. Na čísle 739-850-345 jsme tu pro vás. První poprázdninové městečko. Tady Joška a Naty, kdo se k nám dovolal teď?
4: Ahoj, Štěpán.
2: Ahoj, Štěpáne.
1: Ahoj, Štěpáne, zdravíme do Liberce.
4: Já vás taky.
1: Tak co ty máš už vybráno?
4: Čeština.
1: Čeština, dobře.
2: Tak, použij slovo hlava ve dvou až třech různých větách tak, aby v nich byl patrný odlišný význam tohoto mnohoznačného slova.
4: Ne, takže hlava kapitoly je jako, hlava katolické církve.
2: Ano.
4: A třetí hlava rodiny.
1: A ještě další bys vymyslel?
4: Ještě další hlava. Hlava lidská.
2: Ano.
1: Výborně.
2: Výborně.
1: Tleskáme.
2: Jsi zařazen do slosování a musím ti říct, že v létě o prázdninách jsem konečně navštívil Liberec a Ještěd.
4: Je? Liberec a Ještěd si navštívil.
2: Ano, ano, ale stala se mi tam taková nepříjemná situace. Já jsem jel teda autem, protože jsem spěchal jenom na skok, jsem byl v Liberci. Tak jsem vyjel nahoru a říkal jsem, že vyjedu až na to horní parkoviště přímo k té věži. A oni tam mají semafor, který jakoby ukazuje, jestli tam můžeš vjet, jestli je tam plno nebo není. A bylo tam plno, tak jsem chtěl zaparkovat na tom nižším parkovišti, ale oni měli rozbité parkovací automaty a parkování tam stojí 200 korun. A já jsem měl hotově jenom stovku a karty nebrali, protože byly rozbité ty automaty, takže jsem musel jet pryč. Takže jsem si udělal jenom fotku ještě a jel jsem zase zpátky. Hmm. Takže...
4: Jo, škoda, že si nezavolal. Já bych tě chtěl třeba vidět.
2: No tak já tam musím znova, protože mě ten ještě tak na 100% nevyšel, takže až tam budu znova, tak já se ti ozvu a můžeme se vidět.
4: A to jsi tam byl sám nebo s Lukášem?
2: Já jsem tam byl sám.
4: Sám. A Lukáš taky chce do Liberce, ne?
2: Lukáš, myslíš Láďu?
4: Nebo Láďa, no.
2: Láďa. No, taky říkal, že by jel do Liberce a když viděl, že jsem tam byl, tak říkal, ty jsi jel beze mě. Já jsem říkal, no, ale to byla taková spontánní akce, kdy jsem si tam udělal krátký výlet. Já jsem byl zrovna v severních Čechách, tak jsem kvůli tomu ještě jdu, který mě nevyšel, jsem tam zajel.
4: Tak dobře, no.
2: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
4: Tak ahoj.
1: Ahoj, Štěpáne.
2: Tak to jsou ty prázdninové příběhy.
1: Vždycky to nevíde.
2: Připomínáme číslo.
1: 739 850 345. No a jaká místa ještě v městečku dnes máme neobsazená? Tak třeba muzeum, hřiště, základní umělecká škola.
2: Nebo hřbitov, tam je klid.
1: A nebo můžete zkusit ten kout řečníků
2: ano,
1: v parku.
2: Vysvědčení, to jsme zvolili záměrně, protože městečko končilo v červnu a tohle téma jsme neměli. A myslím si, že i ti, kterým vysvědčení úplně nevyšlo, už teď po těch 2 měsících můžou být otevření o tom mluvit.
1: Tak se nebojte a zkuste to, zavolejte nám, budeme rádi.
2: Tak ještě jednou připomenu 739 850 345.
1: A pokud se nikdo neodhodlá, tak tu máme DJ Cvočka.
2: Ano, a dnes tu má jednu narozeninovou písničku. Schválně, jestli poznáte, jak se jmenuje autor, který by dnes oslavil 91. narozeniny.

0: DJ Cvoček je věren své přezdívce. Jeho výběr hudby odpovídá použití nějaké silné drogy či omamných látek. Cvoček je ovšem nekuřák a abstinent, takže nezbývá, než ho podezřívat z vrozené geniality. Hudba, kterou mixuje, upravuje, skládá a tvoří, si získala řadu fanoušků. Jeho sety budí často nelíčený úžas. No uznejte, který ze současných diskofilů by kloubil dohromady Paul van Dyka, Electrovamp, Bachovu tokátu a fugu D-moll pro varhany, Metalliku a zvuk ze sekačky na trávu. Od roku 2008 se stará o kompletní hudební složku v našem městečku. Jeho životní heslo zní: posluchač musí být potěšen nebo poděšen. O tom jde.
1: DJ Cvoček nám dohrál písničku a vy můžete zavolat a zkusit uhodnout její název.
2: Přesně tak, anebo interpreta, který by oslavil 91. narozeniny. No a nám se pomalu, ale jistě blíží konec prvního poprázdninového městečka. Máme smutno?
1: Je nám z toho smutno, máme před sebou posledních zhruba 6 minut, kdy můžete ještě volat a soutěžit.
2: Telefonní číslo?
1: 739 850 345.
2: Možná bychom mohli využít čas a na ty bys mohla pozvat na Barvínek. Já jsem tady poslouchal teď Barvínek a byl tam hezký rozhovor s mladým houslistou. Mladým tím myslím, kolik mu může být?
1: 12 let.
2: 12 let. Tak to teda opravdu stojí za poslech. No a každopádně my si můžeme ještě připomenout jednou, o co dnes soutěžíme. Je to krásný obraz bílého tygra, který si můžete sami vymalovat.
1: Nebo si můžete napustit mýdlo do nové mítlenky, vypadá moc pěkně, pěkný doplněk do domácnosti.
2: A nebo se můžete oddat do spárů logických hádanek od společnosti Moskovna nebo firmy.
1: A je to taková opravdu malinká krabička, která se vám vejde do kapsy, takže ano. Můžete třeba po cestě do práce, do školy, když budete čekat na autobus, využít ten čas pro nějakou pro procvičování paměti, logického uvažování a tak podobně.
2: Píšou tady logika, nad kterou se vám zavaří mozek. No tak.
1: Tak kdo byste si chtěli zavařit mozek, tak zkuste ještě zavolat. Máme posledních několik minutek a ještě spoustu míst v městečku, která dnes nikdo nenavštívil.
2: Přesně tak. A jedním z těch míst je například muzeum anebo hvězdárna. A nebo samozřejmě ten kout řečníků, který je pořád otevřený.
1: Je to tak. Takže to zkuste využít, pokud ne, tak tu máme DJ Cvočka, který má ještě připravenou další písničku, kterou můžete také hádat.
2: Ještě jednou tedy číslo 739 850 345. A já už tady dám asi prostor DJ Cvočkovi, který nám zahraje písničku od Pokáče, která se jmenuje...
1: A to uhodněte.
2: To uhodněte.

0: No a my bereme ještě jednoho exkluzivního volajícího. Ahoj, tady Joška a Naty.
1: Ahoj, Adéla.
2: Ahoj, Adélko, zdravíme tě.
0: Ahoj.
2: Na poslední chvíli se zdovolala, máme radost, tak nám pověz, co bys ráda.
1: Já taky mám radost, no, že vás slyším.
0: Tak, kam zavítáš?
1: Do kina.
0: Mhm. Jdeme do kina.
3: Hey, Elvis is alive. Here's a new one and it's hot.
0: Shake well before serving. Thank you, doctor. Tak, Maková panenka a motýl Emanuel jsou dvojka k pohledání. Jednou se však mezi ně vmísí cizí motýl. Vzpomenete si na jeho jméno?
1: No, já to mám na jazyku, ale...
0: Chceš dát nápovědu?
1: Ano, ano, prosím.
0: Buď to byl Mohamed, nebo Omar, anebo Ibrahim. Mohamed, Omar, nebo Ibrahim. Tak který z nich to byl?
1: Ten... No, teďka se rozhoduju mezi těma dvěma. Že by tu první?
0: Tak to je špatně. Byl to Ibrahim.
1: A tak třetí, no.
0: Byl to Ibrahim. My jsme tu otázku dneska vybírali a hrozně nás zaujala a vůbec jsme si nezpomněli, že by se tak ten motýl jmenoval. Tak jsme si to museli několikrát kontrolovat a opravdu se motýl, cizokrajný motýl jmenoval Ibrahim. No už je to nějaký ten...
1: Já jsem se rozhodovala mezi Ačkem a Cčkem.
2: To nevadí.
0: Už je to nějaký čas, co jsme byli děti a koukali jsme na tu pohádku. Tak...
1: No, jasně, jasně.
2: Každopádně ti, Adélko, moc děkujeme, že jsi zavolala, že jsi to zkusila a těšíme se příště, že to vyjde.
1: Tak já jo. Taky se těším.
0: Měj se moc krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Taky, ahoj. Ahoj.
2: No, a my už se vrháme na slosování.
0: Tak,
2: je čas.
0: Pojďme na to. Já přečtu jména těch, kteří dnes neuspěli. Byla to Adéla z Liberce, Filoména a nebo Helča ze Zábřeha. A teď ti, co dnes uspěli. Byl to Štěpán z Liberce, Láďa, Tereska z Třince,
2: která věnuje případnou cenu Helči,
0: Helče ze Zábřeha, pak Jana z Bohuslavic a Zdenda ze Sokolova.
2: Tak, my teďka losujeme...
0: Třetí cenu.
2: Třetí cenu, to jsou ty logické hádanky.
0: Logické hádanky. Tak
2: takže
0: na ty...
2: Kdo bude hádat, kdo bude logické hádat logicky? Hádanky? Logicky bude hádat Štěpán z Liberce.
0: Tak no tak gratulujeme. Tak.
2: Druhá cena, mídlenka. Tak kdo pak si naleje mídlo do nové mídlenky?
0: Tak na ty prosím vyber.
2: Tak bude to Láďa.
0: Láďa si bude mít ruce mídlenkou, no to je nádhera. A tak na ty zamíchej mi poslední.
2: Míchám.
0: Kdo vyhraje ten obraz bílého tygra?
2: Tak to jsem teda opravdu zvědavá.
0: Tak, nekoukám se, poctivě losuji. Vyberu jednu, ale pro jistotu hned ten vedle. A je to Zdenda ze Sokolova.
2: Takže opravdu?
0: Opravdu jedno máš poštovné. Dneska jedno, za jedno poštovné dvě výhry. A to se vyplatí.
2: To se vyplatí. My vám moc gratulujeme, vám, kteří jste tady teď byli vylosováni, ale vám všem ostatním děkujeme, že jste to zkusili, že jste byli s námi a budeme se na vás těšit zase příště.
0: Mějte se moc krásně, ahoj.
2: Loučí se s vámi Naty.
0: A Joška.

0: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Nauč se spoléhat. Při psaní téhle knížky mě Bůh moc naučil. Fakt moc. Cítila jsem jeho sladký dech, někdy i tep jeho srdce. Ještě nikdy jsem nenapsala něco tak velkého. Občas jsem si říkala, jestli jsem nepřijala úkol nad své síly. Fakt jsem se modlila, jestli tohle mám teď vážně psát. Dlouho jsem nechtěla žádnému vydavateli tento titul přislíbit, protože jsem si nebyla jistá, že ho dokončím. Ale musím říct, že ještě nikdy jsem neměla tak překypující zdroj inspirace, že ještě nikdy nic se mi nepsalo tak dobře. Moc jsem se naučila. Hned z počátku mě napadlo dát každému měsíci téma.

0: Proč ne, zkusím to. Leden a únor šli skoro sami, inspirace se sypala jako sníh z nebe. Koncem února jsem šla ráno do práce a stavila jsem se cestou v samoobsluze pro svačinu. Když jsem sestupovala po schůdcích na ulici, napadlo mě setkání.
1: Aha, setkání, no proč ne?
0: A hned jsem měla asi 5 postřehů k tomuto tématu. Horečně jsem pak psala 2 měsíce, tedy 2 témata zároveň. Naučila jsem se neřešit předčasně, co budu psát od dubnu, když teď píšu březen. Bůh mě vedl k důvěře, že když mi dal témata a nápady pro leden, únor a březen, že to ani později nebude jiné. Tak jsem v klidu zpracovávala nápady pro měsíce, o jejich tématu jsem měla jasno. Nenervovala jsem se strachem, co bude dál, protože jsem se učila věřit, že další téma objevím včas. A vždycky tomu tak bylo. Měla jsem pocit, že Bůh je tak sladký, jak bere ohledy na mou kapacitu, na to, co všechno jsem schopná promýšlet najednou. Nikdy s nápadem nepřišel později, než jsem ho potřebovala. Strašně moc jsem prožívala, že mě má rád, že citlivě vnímá mou kapacitu. Spousta rozhovorů mi byla inspirací, spousta zážitků z aktuální doby nebo z minulosti dostala možnost doložit něco krásného o vztahu s ním. Za tu výuku jsem fakt nesmírně vděčná.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vás zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec slavný a dnešním hostem, který přijal pozvání do studia a bude se s námi modlit, je
1: Tomáš Dvořáček ze Sdružení pěstounských rodin.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vyzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
1: uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši,
2: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši,
2: odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
1: živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
1: Amen. Amen.
0: Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili, a růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A já už vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček. A jak jinak, než tak, že bude patřit pohádce, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě.

Lucinka stoná v dětské nemocnici, ještě že má na pokoji kamarádku Helenku a venku se ukazuje jaro. Co pěkného ji dnes asi napadne?

0: v nemocnici ráno sestřička vpadne z teploměry do dveří, rozsvítí a všechno probudí, je za okny ještě tma. Třeba že dny jsou stále delší a vzduch, který při větrání proudí do pokoje, voní jarem. Však zítra bude první jarní den a nic na tom nezmění ani poletující vločky sněhu, co se dole na dlažbě dvora mění v šedivé bláto. Země, celou zimu neživá, stuhlá na kámen, jako by se chystala otevřít oči. Spí už jen docela lehce, protahuje se ze spánku, právě jako v básničce, kterou se ráno učili s paní učitelkou, co k ním chodí na pokoj.
1: Hlína už měkne, pramínky deště cibulkám květin omývají, pobledlé tváře, kterým ještě v kolébce hlíny sny se zdají. Dál je však jako ruka maminky, hladí a hladí vlahé pramínky. A oni budí se a pučí, hrnou se květem slunci do náručí.
0: Celých 8 dnů je Lucie a Helenka v nemocnici a ještě stále žádná z nich neví, kdy půjde domů. Nikdo jim nic nepoví. Ani rodiče Lucie k balíčku nic nového nepíšou. Stále čte to samé. Buď veselá a statečná holčička, však za pár dní už budeš zase s námi. Všichni se na tebe moc těšíme. Lucie pomáhala sestřičce odnést košík s plenkami mrňat a tak ten balíček dostala hned na chodbě. Přečetla si lístek zastrčený pod šňůrkou a opatrně, aby nic nepotrhala, nakoukla pod papír. Byly tam pomeranče, nové pastelky a skicák na kreslení, no a nějaké časopisy.
1: To všechno se může Helence dobře hodit,
0: pomyslela si a zrůžověla radostí, jaký báječný nápad dostala. Lístek schovala do kapsy pruhovaného nemocničního županu, kde ke každé druhé dírce chybí knoflík, a s balíčkem v náručí pospíchala do pokoje.
1: Heli, zrovna přinesli z vrátnice balíček, je pro tebe,
0: hlásí nedočkavě hned ode dveří. Černé oči, takové, jaké má Boreček, zazářily pod dlouhými řasami. Helenka začala hned rozbalovat. Její maminka má tolik práce a do nemocnice musí jet dlouho autobusem a ještě tramvají. A přece přišla. Podívej, jaké mi koupila pastelky, takové nemám ani doma. A papíry na kreslení mi přinesla a ještě časopisy. Ta je hodná, viď?
1: Moc hodná,
0: souhlasila Lucie. A poprvé za celou dobu, co leží v nemocnici, se cítila doopravdy šťastná. I když by se jí všechny ty věci dobře hodily, nelitovala, že se jich zřekla. Spíš jí bylo divné, proč takový nápad dostala teprve dnes. Helenka položila na Lucien stolek dva pomeranče. Ty jsou tvoje, však se mnou taky dělíš, když ti vaši něco přinesou.
1: A půjčíš mi nějaký časopis?
0: To se ví, ale moc mi ho nepomačkej. Přišla sestřička nachystat malé děti k vizitě a ty dvě velké se rovněž musely dát do pořádku. Všechny věci honem do nočního stolku, učesat se, urovnat polštářek i deku a pěkně rovně pod ní čekat na paní doktorku. Srdce přitom vždycky bouchá jako při závodech. Co jestli konečně řekne?
1: Myslím, Lucie, že zítra bys mohla domů, chceš?
0: Je, chtěla by, a jak? Ale chtěla by jít z nemocnice zároveň s Helenkou. Bylo by jí líto, kdyby ji tu měla nechat samotnou.

Jedno přísloví říká, že radost, o kterou se můžeme rozdělit, je ku podivu větší. Dobře, že se Lucka s Helenkou rozdělila. Zítra uslyšíme, jestli už se Lucinka uzdraví. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A teď už vás děti zvu do společenství modlitby. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, děkuji ti, že nejsem na světě sám. Je tu se mnou spousta lidí a všichni můžeme mířit k tobě. Prosím tě moc o posilu, abych o tobě uměl vyprávět svým životem. Amen. Středa, to je polovina týdne. Znamená to, že před námi jsou ještě dva všední dny a pak už nás čeká víkend. Vím, že se děti těšíte, ale teď už zavřete oči a spinkat. Ale ještě tu pro vás mám dvě hezké písničky. Jedna se jmenuje Strýček Dinosaurus a druhá Narozeniny. Snad si ji užijou ti z vás, kteří ty narozeniny opravdu máte. Tak tedy ještě jednou dobrou noc.

0: Posloucháte Radio Proglas a příjemný poslech u pořadu Jak se vám líbí, vám dnes večer přeje Janis Moras, tedy večer, pokud nás posloucháte v premiéře, no a pokud nás posloucháte na webu hudebnirozhovory.cz, tak podle toho, kdy nás posloucháte, pěkný den nebo i pěknou noc. Každopádně se mnou tady dnes ve studiu bude dvojice z brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut, Michal Kosmi Šimíček, ahoj, vítám tě.
1: Ahoj.
0: A spolu s ním Pavel Karas. Pavle, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: My si dnes budeme představovat nové album vaší kapely Teorie mizení. Vychází v příštích dnech, říkám v příštích dnech, protože bude to jinak v případě té digitální verze a jinak potom v případě té fyzické.
1: Bude to tak, že deska po 4 letech příprav bude vycházet teďka 1.10. Mm-hmm. v říjnu a objeví se na všech online platformách a potom vlastně bude dobíhat i ten předprodej těch fyzických disků, protože rozhodli jsme se, že Teorie mizení, možná jako poslední album ze všech, vydáme i na CDčku pro ty posluchače, kteří tady tohle ještě uznávají, respektují a mají doma CD přehrávač.
0: A ty CDčka už nejsou Teorie mizení, ale spíš Praxí mizení.
1: Dalo by se to tak říct, nicméně tohle nebylo úplně tématem té celé desky, ale máš pravdu, je to tak. No.
0: Výborně, o tématech desky si určitě povídat budeme. Mě by taky moc zajímalo vůbec ta kosmonautika okolo vás prostě. Protože myslím si, že spousta posluchačů v tom třeba úplně nemá jasno, anebo jste to vysvětlovali už před mnoha lety na Proglasu, takže bude čas si to osvěžit, protože, jak jsi řekl, poslední album vyšlo před 4 lety, takže ty informace určitě ještě občerstvíme. Každopádně pojďme na eponymní skladbu Teorie mizení a pak bychom si teda povídali dál.

chladnic vždycky je už tiší. Chci vidět hvězdné nebe roku 1883.

cítím klidné hladiny, bojí se noci, kdo se v sobě proviní.

0: Michal Kosmi, Šimíček, Pavel Karas, mý dva dnešní hosté v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu z kapely Nevermore a Kosmonaut, nové album. Nemají úplně před sebou na stole teď, protože my vlastně natáčíme v době, kdy se to všechno ještě vyrábí. A já jsem říkal, že by mě zajímala ta kosmonautika, protože já se přiznám, že jako Brňák jsem o vás tak zprava zleva slyšel během těch let a vždycky jsem si říkal, co ten kosmonaut tam a teď jsem slyšel a ten koncert v planetáriu a tak dále. A teď jsem to trošku hledal v těch starších rozhovorech na Proglasu, tam jsem teda zjistil, že to vlastně ani moc s tou kosmonautikou jako takovou společného nemá, nebo má?
1: Tak já osobně si myslím, že hodně textů Nevermore a Cosmonaut z těch 4 našich desek se jako týká toho vesmírného tématu. Těchhle těch věcí mě to vždycky fascinovalo jako laika. Je pravda, že Cosmonaut vznikl jako taková touha po nějakém niku, po něčem takovém, když jsem se přihlašoval před 20 roky na textovou dílnu, tak jsem se takhle zaregistroval, ale už jsem k tomu inklinoval dřív, ale kdo hlavně se věduje kosmonautice, tak je Pavel.
2: Já se teda nevěnuju úplně kosmonautice, jako spíš astronomii, řekněme, ale já pracuji na brněnské hvězdárně, takže k tomu mám trochu blízko.
0: Tak to se nám to hezky propojuje. Já jsem měl přesně na mysli právě tu přezdívku na těch textových dílnách Slávka Janouška. To jsem myslel jako u tebe vlastně, protože tebe máme spojeného s tou přezdívkou, ale reálným kosmonautem, nebo teda ne úplně kosmonautem, je spíš astronom. Pavel, astronomem, je ten, co má blízko vědecky k tomu kosmu.
2: Tak dá se říct, my teda neděláme úplně vědu, a ještě abych to uvedl na pravou míru, my spíš popularizujeme. A jak říkám, jako kosmonautika mi není úplně blízká v tom smyslu, že z centrifugy by mě asi sbírali, ale pracuji na hvězdárně a vesmírně fascinuje už od malička a vlastně to, že jsme se před x lety s Michalem náhodou potkali a dali dohromady v tom hudebním našem snažení, tak to nás vlastně takhle taky vesmír svedl dohromady.
0: Ale je pravda, že se to objevuje hodně v té tvorbě. Konec konců, i když potom posluchači uvidí ten obal toho posledního alba, které
1: přesně
0: dneska
1: tak,
0: představujeme.
1: No. Ono se to ozývá v mnoha věcech i na tomhletom albu. Obal desky Teorie mizení nám nakreslila ilustrátorka Katarína Kratochvílová, která zvolila ten motiv. Posluchači si to můžou dohledat, už je to na našem Facebooku, na našich webovkách nevermore.cz. Je to ilustrace muže stojící v těsné blízkosti před rozpadajícím se měsícem. A ono to vlastně se týká i té písně, kterou si budeme pouštět za chvilinku, Měsíční krajiny, protože jestli můžu uvést, tak vlastně tahle ta písnička se je věnována a je vlastně inspirována osudem Petra Ginze, který byl chlapec, za druhé světové války byl internován vlastně v Terezíně, tam se nevzdal svých prostě činností, vedl časopis v těch hrozných podmínkách, ilustroval, psal básně a vlastně nakreslil tam i obrázek z pohledu měsíce na zemi, jmenuje se Měsíční krajiny a ten obrázek se dostal dokonce i do vesmíru, tady se vracíme zase nazpátek k tomu, v kosmické lodi o mnoho let později prostě byl symbolicky vynešen do vesmíru a bohužel Petr Ginz byl zabit potom v Osvětimi v roce 44, ale tady tahle ta písnička se snažila vidět svět jeho očima a tím, jak vlastně byl statečný, jak se nevzdal i v těch hrozných podmínkách, ve kterých musel žít.
0: Já myslím, že je nejlepší čas teď na to si tu písničku pustit.

neslyšní, odsud odletěli. Čára na konci věčnost zanechává, v čase ticha.

0: Měsíční krajiny dozněly. Je to píseň, která se spolu s těmi dalšími, které v dnešním, jak se vám líbí, na Progresu uslyšíte, nachází na novém albu kapely Nevermore a Kosmonaut, albu, které dostalo název Teorie mizení. My už se asi s mými dvěma dnešními hosty, Michalem Kosmím Šimíčkem a Pavlem Karasem, dostaneme k tomu konceptu toho alba, protože ty jsi tady představil příběh jedné písničky, ale oni vlastně ty písničky spolu nějak koncepčně souvisí. Jak?
1: No, my vlastně s Pavlem tvoříme ty písně tak, nebo aspoň ty desky, že vždycky na začátku nějaký koncept. Mně osobně to pomáhá při psaní těch textů, při psaní, při vymýšlení, otevírání nových dveří, kam se prostě v tom vydat. Takže Teorie mizení oproti desce Bledě modré město, které bylo inspirovaný městem Brnem, tak má to téma, že vlastně zpracovává v těch textech ztráty a mizení skutečnosti v různých jeho podobách. Jedna píseň o pomývosti snů, druhá je vlastně o tom, jak je jednoduchý ztratit sám sebe. To byla ta první teorie mizení. A potom vlastně ty písně, Pavel to určitě potvrdí, ta hudba vzniká tak dohromady společně, že vlastně.
2: Je to různé, no. Tak někdy já přinesu nápad, někdy přinese Michal kus textu na zkoušku a když je ta správná konjunkce planet, tak přímo na té zkoušce vlastně dokáže vzniknout písnička z nějakého společného jamu a
1: No, hlavně jsou zatím prostě hodiny práce, zkoušení a psaní. Postupem času jsem zjistil, že třeba na těch textech opravdu, když říkám práce na albu 4 roky, tak z toho hodně mi zabralo psaní těch textů, protože jsem takový teďka ten textař, který si k tomu tématu co nejvíce sbírá, zapisuju prostě rukou všechno, nepíšu prostě do počítače. Myslím, že Pavel to potvrdí, že na téhle té desce nebyla absolutně žádná umělá inteligence přítomná. Doložím to svými notýsky z texty. I co se týče hudby, na tom si fakt jako zakládáme. A ta deska byla opravdu se rodila jakoby jako dlouhodobě. Musím říct, že jsem sám osobně musel překonat pár tvůrčích krizí, kdy jsem nevěděl, jak pokračovat dál. Ale právě ten koncept, který byl jasně daný, který mě umožňoval vyplňovat ty místa, které jsem ještě nezaplnil těma ostatníma písničkama, a společně s Pavlem jsme vlastně věděli, jak budeme pokračovat, protože ta hudba nás trošku naváděla, měli jsme už nějaký pořadí, takže opravdu si musím říct, že nám šlo o to, aby ten celek té desky opravdu konceptuálně seděl, ale aby to zároveň nebyla nějaká vědecky vypočítaná nuda, jo, to zase posluchači můžou.
2: A myslím, že můžu za sebe i za Michala říct, že my jsme oba jako ortodoxní albové typy. My strašně rádi posloucháme hudbu skrz ucelená alba, nejenom skrz třeba singly nebo jednotlivé písničky, a v tomhle tom máme to vidění hodně podobné. Takže my, když takhle začínáme skládat novou desku, tak k tomu oba přistupujeme k té desce jako k celku.
0: Mm-hmm. Pojďme si pustit další ukázku z vašeho nového alba, Atlas pro sny.
1: No, to je píseň, která opravdu, jak jsem naznačil, o tom pomývém snu, o pomývosti snu a věci, které vás v tom potkají. Je to taková, je to takový všeobjímající prostě téma. Je to píseň taky, které jsem si po 4 albech na tomhle tom albu splnil to, že jsem požádal Romana Kašníka a Ondru Kyase z kapely Květy, jestli by nemohli tuhleto píseň napsat v doprovodu z Mičcového kvartetu, napsat ten kvartet. Takže je to premiéra, jak ostatně všechny tyhle písně zatím nikde ještě nebyly zveřejněny, všechno jsme si schovávali tady na Proglas, takže do éteru může zaznít Atlas pro sny.
0: No tak pojďme na něj.

0: Brněnská autorská kapela Nevermore Kosmonaut vydává nové album, má název Teorie mizení a já si dnes o něm v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu povídám s Michalem Kosmým Šimíčkem a Pavlem Karasem. Tak jaká je ta aktuální sestava kapely vlastně? Vy dva jste tam od začátku, ale nějaké obměny tam přece jenom napříč těmi lety byly?
1: No je pravda, že Pavel je se mnou od první desky Mezi planetami v kapele, ale ještě předtím fungovalo něco jako Nevermore. Částečně určité období jsem byl jenom kosmonaut, pak se spojil Nevermore a kosmonaut, pak se usoudilo to, že vlastně nemůžu, jako je lepší být, je lepší, když ty písně neinterpretují na kytaru, proto byl osloven Pavel jako výborný kytarista. No a teďka vlastně aktuálně v kapele baskytarista Vítek Sklenář, máme luxus dvou bubeníků, Vladimír Třebický, skvělý muzikant z různých projektů známý od Kamelotu přes středověkou hudbu a koncertní bubeník je ještě taky Radim Greenwald. No a na té desce bylo spousta hostů, myslím, že můžeme představit.
2: Určitě, jenom ještě doplním, že ti bubeníci se střídají, nehrajou oba současně.
1: Ano, přesně, dobrý
2: až point. Takový luxus to není. Ale ti hosté na té desce, kromě toho už zmíněného smyčcového kvartetu, tak určitě můžeme jmenovat Honzu Mendelsna, skvělého klavíristu.
1: Ondra Zámečník, akordeon, možná znáte, je to jako učitel akordeonu, v zásadě píše knížky o tom nástroji, hraje třeba s Pavlem Čatkem, taky známým brněnským muzikantem, tak on tam úplně neskutečně prostě obohatil tuhle tu nahrávku ve dvou písních, no, ten akordeon. A já myslím, že ještě nesmíme zapomenout na foukací harmoniku Martin Mrca Holan, kamarád od ze skupiny Kluk z Husovky od Kuby Horáka, tak bych řekl, že nejvzdálenější host natáčel tu nahrávku.
2: A nejbližší host Lada Šimíčková asi.
1: Ano, tak já mám takovou tradici, že vždycky vlastně oslovím svoji ženu už od první desky, Ladu Šimíčkovou, jestli by do toho alba nedodala to, co my tam dodat prostě nemůžeme, tu ženskou duši, to, že vlastně se tam nebude tam jenom takový ten mužský pohled nebo ten element, ale Lada, které si vážím jako výborné textařky, která je vlastně i první čtenář těch mých textů, hnedka potom Pavel, ale vlastně vážím si jejím názoru a vážím si taky toho, že souhlasila a že v jedné písni s náma zpívá. No teď vlastně tam toho máme toho ženského elementu víc, protože smyčcový kvartet byl složen opravdu z výborných hudebnic. Já je musím taky přičít, protože to zahráli úplně nádherně. Kateřina Sedlářová, Tereska Lásková, Alžběta Rolečková a byl tam ještě i muž Zdeněk Spozil. A jim moc děkuju, protože v písni Atlas mě opravdu splnili dlouholeté přání.
0: Takže to už jsme je vlastně slyšeli. Přesně zahrát. A pustíme si teď další píseň z vašeho nového alba a ta se jmenuje Utajené slunce.
1: A k tomu bych jenom chtěl říct, že mám rád strašně takovou magii toho, když ty písně vznikají. Už byl termín desky, chyběla tam prostě věc, která by byla zahraná na jednu kytaru, jeden hlas oproti tomu opulentnímu atlasu prosny, něco, co bude takové čisté, ryzí. A Pavel přinesl chvilku před natáčením, vše to tak bylo.
2: No, asi týden.
1: Jo, krásnou melodii, k tomu i vymyšlenou melodii zpěvu, což obvykle dodávám já, ale ten text věnovaný prostě našim dětem a naději, že všechno dobře dopadne, to je taky důležitý element té desky. Tak proto jsem rád, že tahle ta kratinká píseň na desce může zaznít.
0: A zazní i dnes v našem pořadu.

0: mám z keřů kových. Ptáci vyletí, slunce se v tobě skrývá.
1: Michal Kosmonaut Šimíček, Pavel Karas jsou dnešními hosty v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu a za kapelou Nevermore a Kosmonaut představují nové album Teorie mizení, které vychází zítra. A teda v té digitální podobě pak bude následovat ještě fyzické album. A my jsme to mluvili na začátku o tom konceptu, o těch ztrátách, o tom mizení vlastně. Ono to album nevyznívá jako nějak pesimisticky, nebo že by člověka hodilo do deprese.
2: To je přesně ten cíl, no, aby to nebyla deprese, spíš se o těch věcech jako přemýšlet. Proč se tak děje, spojit ty metody toho vědeckého hledání, proto se to jmenuje i tak jako teorie mizení, jo, pozbírat ty částečky a z toho si vyvodit něco pro sebe, proč se to děje, jestli některé věci jako jdou změnit, anebo je to i o smíření, o naději. Tam je spousta motivů, každý si v tom může najít to svoje, ale nerad bych byl a myslím, že když si posluchači tu desku poslechnou, tak zjistí, že je barvitá, že je prostě více žánrová, ale že v sobě nese i tu naději a že vlastně není, rozhodně není smutná.
1: Pavlův pohled?
3: Určitě. My jsme si dělali srandu, že Michal může o těch textech tak jako barvitě vyprávět a já jako autor hudby jsem spíš v pozici toho sportovce, co přijde po zápase na rozhovor a řekne tak maximálně, tak určitě. No jak říkal Michal, my se snažíme tu hudbu dělat tak jako trošku nadžánrově, protože se nám líbí spousta různé muziky, nejsme jako ortodoxní folkaři, a takže tak jako zabrousíme tu a tam do různých žánrů a třeba v písni Město v kostce vyloženě hrajeme takovou jako na takovou pozitivní strunku, takovou jako až bezstarostnou, bych řekl.
2: No.
3: K čemuž nám pomáhá teda i zmíněný Martin Mrce Holand se svojí foukací harmonikou.
2: Je pravda, že Město v kostce splňuje takovou tu pěknou věc, aby ta deska byla co nejzbarvitá, a už je to taky na několikáté desce taková tradice, že si posluchač odpočine od mého zpěvu a zaspívá píseň kytarista a spoluautor veškeré té hudby Pavel. Já jsem taky rád, že se v téhleté písničce, kterou si budeme podle domluvy pouštět, zase objevila ta moje láska k magickému realismu spojila se s tím, že vlastně mám rád moc Brno a zajímám se jeho historii, rád chodím jeho ulicemi, prostě je tam spoustu věcí, které mě jako fascinují na tom městě, takže v tom textu se objevily zase moje oblíbená Jakubská bílá věž. Objevily se tam dokonce zmínky o mém oblíbeném street art umělci Timovi. To jsem rád. Nevím, jestli se ta písnička k němu dostane někdy, ale je tam zmíněna v takovém kratičkém příběhu. Objeví se tam i dokonce kouzelník, který symbolizuje taky takovou, jako já jako dítě jsem vždycky měl spojený kouzelníky s různým mizením a přemisťováním a tak, takže tahle ta píseň a díky Pavlově parádnímu projevu v té písničce se právě stala takovou opravdu hravou věcí a jsem strašně rád, že na té desce tahle ta věc je.
1: Tak pojďme si ji poslechnout a je pravda, že je barvitá i díky tomu, že se tam právě mění interpreti. Tak Město v kostce.

0: Doznělo město v kostce a my už v podstatě teď v posledních pár minutách, které nám zbývají, v kostce zhrneme, co vás čeká, protože samozřejmě vás čeká vydání alba Teorie mizení. Ještě pro ty, kteří třeba přišli k přijímačům později, kapela Nevermore a Kosmonaut vydává nové album s tímto názvem. A vás čeká tady to vydání, no a tak samozřejmě je tam asi nějaký očekávaný křest.
1: Přesně tak. Někteří, kteří mě možná znají, tak ví, že jsem zároveň produkční dramaturg v brněnském klubu Café Praha, kde pořádám řadu koncertů, takže bylo logické, že uděláme i tam 7.10. v 19 hodin křest slavnostní brněnský. Všechny posluchače moc zveme, protože to pro nás bude velká příležitost završit ten cyklus těch 4 let, té množství práce, korektur, skládání, textování a zhánění i vlastně financí, že na takovýhle velký projekt. Tak všechno se to seběhne v tomto pointu. Jak říká Pavel, jak jste napsal na Facebooku, jestli jeden...
2: Ano, jestli máte letos přijít na jediný náš koncert, tak určitě na tenhle, jo. Protože si to uděláme hezký.
1: No a samozřejmě doufám, že vlítnou posluchači na náš Facebook, kde fakt rozebírám texty, jsou tam v premiéře prostě fotografie jak z natáčení, tam singly, tam dáváme dopředu informace, je to takový živej kanál, samozřejmě i na nevermore.cz, pokud si nevzpomenou na datum 7.10., tak prostě tam všechny informace jsou a tenhle ten koncert bude plný hostů. My nechceme úplně odhalovat všechno, kdo tam vystoupí, ale můžeme to říct, bude naše vystoupení obohaceno samozřejmě o vystoupení i Lady Šimíčkové, která zaspívá nejen tuhle píseň, kterou jsme si tady zmiňovali. Aleš Vosáhlo, bývalý kytarista, velký kamarád, skvělý multiinstrumentalista, hraje v několika výborných kapelách, tak ten tam vystoupí a já budu samozřejmě rád, kdo se nedostane na tenhle koncert, tak najděte si to album na Spotify, iTunes, všude na Apple Music, protože opravdu jsme chtěli, aby se ta deska rozletěla do světa, aby tu zprávu, kterou v sobě má, aby se prostě šířila dál a aby si na ní lidi našli prostě chvilku čas a třeba místo na soustředěný poslech, protože doufám a cílem bylo, aby ten posluchač byl odměněn fakt jako precizní deskou.
0: Tak to byla pozvánka k poslechu, pozvánka na křest, který se koná za týden, tedy 7. října v Café Prah v Brně. A teď už vás zvu k poslechu závěrečné písničky dnešního pořadu. Byt na konci, jak jinak, když jsme na konci. Chcete ještě nějaký krátký komentář?
1: Tak já si dovolím k téhleté písni hodně osobní písni, protože jsem v písních docela osobní a tuhleto věc jsem složil, když jsem vyklízel po svém dědovi jeho panelový byt a zjistil jsem, že ten byt i bez toho člověka funguje jakoby ve svém rytmu a čase a prostoru. Byl to vlastně nejrychleji napsaný text, který jsem potom přinesl, protože to šlo fakt jako z nitra na zkoušku a bylo krásný, že právě celá kapela vlastně během chvilky jsme tuhle tu věc zhudebnili a dostali do života a že vlastně naplňuje i ten koncept, ale přitom je to jako hodně osobní věc. Ale přitom při ohlasech, když jsme to už někde hráli na koncertě, tak přišel za mnou starší pán a říkal, mně se přesně tady tohleto stalo při vyklizení bytu po mých rodičích a děkuju vám za to, že jste tady tuhletu písničku prostě napsal a to byla obrovská pro mě odměna.
0: Říká Michal Kosmi Šimíček z kapely Nevermore a Kosmonaut. Spolu s ním byl dnes mým hostem také Pavel Karas. Pánové, díky, ať se daří a vydaří se také křest a ať se albu především daří.
2: Moc děkujem.
1: Taky moc díky.
0: Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Díky, že nás posloucháte a těším se někdy příště naslyšenou. A teď ještě na závěr tedy byt na konci.

0: Za okamžik přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus, zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Izraelská armáda v pásmu Gazy zabila podle tamních zdravotníků 5 Palestinců. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí rezortu Naděja Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplacené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Ministerstvo podle mluvčí Chatové kontrolovalo všech 7 zdravotních pojišťoven v Česku.
3: Srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti

0: srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
1: Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
2: V kuchyni ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
1: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti. Izraelská armáda dnes v pásmu Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s odzbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Od vyhlášení příměří zemřelo podle palestinského ministerstva zdravotnictví přes 14 lidí. Bezpilotní stroje od víc než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. V 54. minutě dal jediný gól zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté minimálně druhé místo za Portugalskem. Reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu. Zítra ho čeká s reprezentací první trénink.
5: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
4: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
6: Překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se už kolona před zúžením na mostě Šmejkalka rozjela. Pozor ale, u nájezdu od Benešova na kilometru 21,5 stojí kamion, řeší poruchu v odstavném pruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně, omezení mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. Projíždí se teď ve zúžení pouze jedním pruhem, zatím ale bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou k 9 stupňům při uklidnění větru až k 5 a zítra pak čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Fanfáry se nesly poutním areálem kostela Na nebevzetí Panny Marie v Netíně. Na první pohled to bylo slavnostní odpoledne s hudbou, hosty a programem pro rodiny. Setkání ale připomnělo také jedno jméno a především jednu myšlenku, že to, co člověk dostal, může proměnit v pomoc druhým. A právě tam jsme si 12. září 2026 připomněli 10 let od založení nadačního fondu Františka Podstatsky Lichtenštejna. Na místě natáčela a dnešním radioreportem vás provází Iva Horká a o zvuk se postaral Šimon Vítek.

0: František Podstatský se narodil v roce 1933. Po odchodu rodiny z Československa v roce 1948 prožil velkou část života v zahraničí. Po více než půl století se vrátil do kraje spojeného s rodovou historií. Zajímal se o hospodaření, přírodu, kulturu a umění, ale také o lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V roce 2016 založil nadační fond, který měl toto sociální a kulturní dědictví nést dál. Ještě v témže roce ale zemřel. Fond však pokračuje. Co vlastně z původní myšlenky Františka Podstatského žije po 10 letech? Na to odpovídá předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Sklenářová.
1: Hezké odpoledne, vážení a milí. Jsme moc rádi, že jste přišli spolu s námi oslavit 10. výročí nadačního fondu Františka Podstatského-Lichtenštejna. Jak mám začít jinak, než tím, že myslím na člověka, kterého jsme mnozí znali osobně, bez kterého bychom tu dnes určitě nebyli, na člověka, který měl velké srdce, měl v sobě pokoru, měl v sobě moudrost, měl velký nadhled, jak už řekla naše nadační Míša, měl osobitý humor. Myšlenka založit nadační fond přišla v roce 2016. Přišla v roce, ve kterém nás pan hrabě bohužel v zápětí opustil. Nicméně dobře si pamatuji na to, když jsme ještě s panem doktorem Pavlasem, místopředsedou správní rady nadačního fondu, seděli u pana hraběte v Jabloňově a on říkal, že by chtěl založit nějaký fond, něco, co by pomáhalo lidem, protože když se vrátil ze zahraničí, tak opravdu nevěřil tomu, jak krásně ho tady lidi přijmou a jak ho budou mít rádi, jak budou ho zvát na různé akce, jak bude s nimi sdílet jejich radosti, jejich strasti. A řekl, že chce, aby nadační fond a také nás tím zavázal, pomáhal na Vysočině, která mu byla tak blízká. Ohledně Netína, tam víme všichni, že to bylo jeho zamilované místo. Nakonec i dnes bude odhalena na jeho věčnou památku pamětní deska na farním dvoře, kam vás také všechny zvu. Budeme začínat, tak si myslím, že by to mohlo být ve 14.45, v 15 hodin by se deska odhalovala s tím, že tedy u toho budou hrát babylonští trubači a pan velkomeziříčský děkan velkomeziříčské diecéze, pan otec Jiří Kaňa, by okřtil, nebo tady požehnal, jak on říká, aleji Františka Podstatského Lichtenštejna, která bude zde takto pojmenována na farní zahradě a bude také na jeho věčnou památku nést jeho jméno. Ano, jak už tady řekla Míša, spojuje nás pomoc druhým. A i pomoc vaše tím, že přispějete dobrovolným vstupným, které pomůže Rose, stacionáři z Bystřice nad Pernštejnem, stacionáři handicapovaných. Na těch akcích, které nadační fond pořádá, tak vždycky vybíráme nějakou skupinu, nějaký stacionář, nějakou organizaci na nějaký konkrétní účel, kam ty peníze budou investovány, pak jezdíme se podívat, že skutečně to takto je. A můžu říct, že za ty roky, co jsme už tedy provázeli nadační fond na té cestě, tak vznikla spousta přátelství. Z toho začátku to bylo opravdu velice zajímavé, protože víte, nikdo z nás nevěděl, jak ten nadační fond v podstatě uchopit, co máme dělat, jak to máme všechno udělat. Začali jsme obvolávat různé organizace. Ty si mysleli, že jsme se zbláznili, že jako dobrovolně přinášíme nějakou pomoc. Mnozí nás považovali i za podvodníky, takže to v podstatě byly opravdu ty naše začátky. A dneska, když si na to musím obrátit tedy list, prosím, tak tady máme tolik lidí a tolik organizací, kde skutečně máme za těch 10 let už vybudovaná přátelství, řekla bych, že už na celý život, nebo aspoň na jeho velkou část. A vítám právě organizaci Portimo, samozřejmě oblastní charitu Žďár nad Sázavou, kteří nám pomohli s organizací této akce, Opálky, domácí hospic Vysočina. Potom tedy pana Silvestra Jurčaka s Fenkou Máňou, VGS, společnost genealogickou z Velkého Meziříčí, ISE Vysočina, handicapované sportovce, potom maskoty paní Motlové Husákové, bude mezi vámi tady chodit pro děti tlapková patrola, budete tady mít broučky, loutkoherce, budou tady chodit klauni ze Zušky z Velkého Meziříčí, které také moc děkujeme, protože s nimi také spolupracujeme. Vlastně všichni, co se tady dnes budou vyskytovat a budou tady účinkovat a mají tady svoje stany, tak s námi nějakým způsobem spolupracují a pomáhají nám. A my jim za to moc děkujeme. Pokud se týká těch organizací, co tady jsou, tak jsou tady právě proto, jsou tady pro vás. Protože jsme si říkali, že by bylo velice fajn, kdybyste měli tyto organizace na jednom místě, abyste se mohli přesvědčit, aby vám ukázali, co všechno dovedou, protože každý z nás je může někdy potřebovat. A že by třeba bylo fajn, abyste to věděli předem, kam se můžete obrátit, když bude vám v životě těžko, vznikne nějaká situace, se kterou si nebudete vědět rady. Takže prosím pěkně, běžte je potom navštívit, podpořte je, podívejte se, čím se zabývají, jsou to všichni velice fajn lidé.

Imagine if stabbing. Could you do?

0: Slunce, ne? Každé z nás.
1: Dospíval Petr Bende a chrámový sbor z Netína, kteří společně vystoupili na zahradě fary vedle kostela. Jak už jsem zmínila, za nadačním fondem je konkrétní člověk a člověka někdy lépe než životopis vystihne vzpomínka někoho, kdo ho znal osobně. Pojďme si tedy nyní poslechnout, jak na Františka Podstatského vzpomíná jeho bratr Jan a členka správní rady nadačního fondu Helena Severová, jedna z osob, která s ním trávila hodně času a v poslední době před jeho odchodem mu byla na blízku.
2: Já jenom chci říct, že on byl 4 roky starší jako já, tak on byl jako druhý tatínek pro mě, jo. Mě naučil napsat, mě naučil lepší psát, jo. On byl člověk, který už jako dítě četl moc. Pro děti věci a potom později dál a dál. Tak vždycky trošičku věděl víc, jak jako mladší, jo. Tak on byl vždycky tak. Potom on pracoval a já ještě byl ve škole, tak každýkrát v létě jsem ho navštívil, aby nebyl tolik sám. On tam měl těžkou práci, to jsme udělali. Tak to se vzpomněme na ním. Naneště potom já jsem přišel do Evropy, on jel do Kanady, tak potom už. A když se vrátil, on mi řekl, že být znovu tady v Meziříči, pro ně bylo to nejhezčí, co měl v životě, že se sem vrátil a že tady mohl být ten čas.
1: A ještě se vás zeptám, máte radost, že vznikl ten nadační fond a že prostě ta jeho myšlenka nějak dál žije?
2: On to takhle chtěl, tak když si to přál, tak jim to přejel samozřejmě. Říká, budu jenom říct pár slov. Bratr s manželkou ztratili 2 děti, se nenarodili. A konečně na konce neměli dítě. Tak pro ní to bylo takový smutná věc, že nemá dítě. Tak není to dávno, mě řekl ještě ten den, kdy já budu zemřet, nikdo v životě bude myslet na mě. Tak já myslím, že dnes se ukáže, že se bude myslet na ní. A to je, co on chtěl. Tak děkuji mockrát.

0: Tak pan hrabě byl neskutečný člověk, strašně laskavej a vlastně neznám ho, že by se někdy zlobil, že by, protože jsem u něho potom pracovala i jako hospodyně a nikdy, protože jsem měla i strach, nikdy jsem nevařila pro někoho takového, tak jsem se ho ptala, co, pane hrabě, co vám budu vařit? A on mě říká, vaříte doma? Říkám, no vařím. No tak vidíte. Co měla rád, tak měla rád, my tomu říkáme bílou polívku, smetanovou, s vejcem a s koprem, to miloval. A měla rád i meruňkový knedlíky a za všechno vždycky poděkoval, vždycky poprosil, byl hrozně laskavý. Ke všem byl strašně laskavý. Samozřejmě, že měl i nějaký výhrady, ale nikdy nebyl, že by pan František nikdy nikoho nekritizoval, nebo když kritizoval, tak jako zdravě, rozumně, s tím, že se snažil s každým vyjít. A ti lidi, kteří ho znali, nebo kteří s ním přišli do styku, tak vlastně byli šťastní, že se s ním mohli potkat, protože s každým si rád vyprávěl, s každým nikoho neodmítl.
1: V Netíně se během oslav potkala dvě slova, která mohou na první pohled stát daleko od sebe. Jsou to slova tradice a pomoc. Tradice může být připomínkou minulosti, anebo také otázkou, co z hodnot minulých generací dokážeme přenést do současnosti. A právě o významu tradic pro člověka a společnost na oslavách mluvil kněz, biolog a etik Marek Orkovácha.
2: Otázka je taková, jak vnímám dnešní den, je tady tradice, která už tady běží 20 let. A toto se přesně musíme naučit od těch šlechtických rodů, abychom mysleli na další a další generace. To my normálně neumíme. Politika myslí na ty 4 roky dopředu, nebo na 8 roků dopředu. Ale církve a šlechta, tak bychom měli myslet na ty stovky a stovky let dopředu. Nejenom na nás, ale taky ještě na naše vnuky, na naše pravnuky. Takže pokud tady dneska něco zakládáme a třeba to nebude mít žádný zisk pro tuto generaci, no počkejte další 200 let a najednou si zjistí, že to ten zisk bude mít. Takže toto je ta věc, kterou se můžeme z toho dnešního odpoledne naučit, abychom mysleli daleko. Abychom mysleli a viděli za obzor. Abychom naše děti učili nejenom to, aby byli úspěšní lidé a nejenom to, aby byli i slušní lidé, ale aby i ty naše děti mysleli na další a další generace.
1: Výročí vybízí k ohlédnutí. Pro nadační fond je ale možná důležitější otázka opačná. Kam dál? Po 10 letech se mění potřeby lidí, sociálních služeb i institucí, které jim pomáhají. Co by tedy měl nadační fond Františka Podstatsky-Lichtenštejna dokázat během své druhé dekády? Co by mu popřála jeho předsedkyně správní rady Hana Sklenářová?
3: A já vítám u mikrofonu předsedkyni správní rady nadačního fondu Františka Podstatského Lichtenštejn a zeptám se jí jakožto osoby nejpovolanější, co chtěl František Podstatský založením tohoto fondu změnit, předat dál?
4: Myslím si, že chtěl předat pochodeň pomoci. Myslím si, že skutečně to byl člověk, který měl obrovské srdce, byl velmi moudrý, pokorný a my kolem něho, kteří jsme ho osobně znali, tak jsme ho vždycky velice ctili a měli ho rádi. Pan hrabě František, když se vrátil zpátky do České republiky, tak byl překvapen, jak ho lidé zde krásně přijali. Bylo to nádherné období pro něj. A když odcházel nebo věděl, že se jeho konec blíží, tak chtěl pomáhat a chtěl pomáhat prostřednictvím někoho, kdo zde zůstane dál i pro jeho smrti. Proto založil nadační fond, který v podstatě ve svém statutu dostal tu pomoc, kterou chtěl on realizovat sám a také za svého života realizoval. A tak my se teď právě snažíme, aby bylo lépe a aby na Vysočině, kde on chtěl, bylo pomoženo co nejvíc, tak jak by si to on přál.
3: Když dnes nebo kdy dnes při rozhodování o pomoci cítíte, že jednáte v jeho duchu? Předpokládám, že i dnešní den byl v tom duchu, který on si přál. Nebo nemusím ani předpokládat, ale víme to.
4: Určitě ano, protože my vždycky na těch našich akcích, koncertech, při těch akcích pořádáme spoustu. Chceme, aby lidem bylo milo. Chceme, aby byli s námi rádi, aby cítili, že jsou milovaní, že jsou zvaní, že jsou chtění a aby se nám podařilo zapálit tu pochodeň pomoci dál, protože v nás, kteří jsme pana hraběte Františka Podstatsky-Lichtenštejna znali, tak ji určitě zapálil. Někteří z nás se právě začali věnovat té nadační charitativní činnosti víc a myslíme si, že je potřeba tu pochodeň zapalovat dál. A slibujeme si od toho samozřejmě, že navštěvují naše akce celé rodiny i s malými dětmi a snažíme se, aby i ty děti viděly, že pomáhat je prostě normální, samozřejmě, že to k životu patří a snažíme se v tomto duchu vychovávat spolu s jejich rodiči. My pomáháme oblastní charitě Žďár nad Sázavou. V rámci jejich zařízení pomáháme jednak stacionáři Rosa z Bystřice nad Pernštejnem, ke kterým poputuje dnešní výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 53 tisíc korun. Takže děkujeme všem, kteří dobrovolné vstupné darovali. A samozřejmě navštěvujeme Rosu, navštěvujeme stacionář a budeme sledovat, jako sledujeme vždy, na co jsou tyto peníze přesně použity. Pokud to můžu říct ještě dál, tak podporujeme i denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí. Tam v podstatě teď jsme asi zřejmě realizovali svoji největší pomoc a byl to zahradní dům ve Velkém Meziříčí právě v tomto stacionáři, aby klienti mohli trávit svůj čas v přírodě. A největším darem pro nás jsou potom spokojené obličeje, jejich úsměvy a jejich radost, když přijedeme.
3: Jaké máte přání pro nadační fond Františka Podstatského, aby se mu plnila ta nejodvážnější prostě přání nebo vize? Co byste přála fondu do dalších, třeba dejme tomu 10, 20 let?
4: Aby žil, aby ho lidi měli rádi, aby vzpomínali na pana hraběte Františka, který započal tu pomoc, aby věřili, že ta pomoc opravdu pomáhá, aby tou pomocí žili. A to si myslím, že je to, co by si pan hrabě přál.

Pamětní deska obvykle připomíná život, který už skončil. V Netíně ale její odhalení ukazuje ještě něco jiného. Jméno Františka Podstatského zůstává na desce i v aleji. Jeho odkaz však nezůstává jen v kameni, historii nebo rodové paměti. Pokračuje pokaždé, když se pomoc dostane k člověku, který ji potřebuje. A možná právě v tom je smysl tradice, o které se tam tolik mluvilo. Nepředáváme dál jen vzpomínku, předáváme dál odpovědnost. Z oslav 10. výročí nadačního fondu Františka Podstatský Lichtenštejna se loučí Iva Horká.

afraid in the darkness of my night. In the brightness of

0: Hodin posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Michal.

0: Dnes máme památku svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Hymnus, krátké čtení a antifona ke kantiku Panny Marie budou ze společných textů o učitelích církve strana 1955 v novějším vydání, 1955 nebo 1736 ve starším, 1736. Antifony a žalmy budou z druhého týdne žaltáře strana 1091 v novějším vydání, 1091 nebo 976 ve starším, 976. Prosby budou ze společných textů o duchovních pastýřích strana 1950 v novějším vydání, 1950 nebo 1731 ve starším, 1731. A závěrečná modlitba bude z památky na straně 1737 v novějším vydání, 1737 nebo 1541 ve starším, 1541. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Buďte od nás pochváleni, Boží bojovníci, již na zemi oslavení, Krista služebníci, svatí učitelové, slavní vítězové.
1: Chvála vám v církvi Kristově, hvězdy naše skvoucí, vám, o svatí biskupové, láskou Boží vroucí, svatí kněží, jáhnové, duchovní správcové.
0: Vy jste čistě rozsývali símě písem svatých, koukol jste vyplňovali kacířství bludů zlých, vy jste církve podpory, postrach ďábla vzpoury.
1: Vy jste před světem vyznali Krista mučeného, všem jste cestu ukázali života věčného. Mnohým vaše učení pomohlo k spasení.
0: Račte, o svatí otcové, na nás vzpomínati. O věrní boží sluhové, račte pomáhati. Ať nás svět nepodvede, věčně nezavede.
1: V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele.
0: Jen v Bohu odpočívá má duše, od něho je má spása.
1: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nic mnou nepohne.
0: Jak dlouho chcete dorážet na člověka, jak dlouho jej chcete všichni podrážet, jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí.
1: Věru z mé výše se snaží mě svrhnout, libují si ve lži.
0: Svými ústy blahořečí, ve svém nitru proklínají.
1: Jen v Bohu odpočívej má duše, od něho pochází to, v co doufám.
0: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nepohnu se.
1: U Boha je má spása a sláva, má pevná skála, mé útočiště je v Bohu.
0: Lidé, doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště.
1: Lidé jsou jen závan dechu, neupřímní jsou smrtelníci.
0: Položeni na váhu, vystupují vzhůru, jsou dohromady lehčí než dech.
1: Nespoléhejte na násilí, nebažte polupu, na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.
0: Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel. Bohu náleží moc.
1: Tobě, Pane, láska, neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám.
0: Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
0: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám. V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: A radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a přebyl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: V něm bylo stvořeno všechno a všechno trvá.
0: Moudrost zhora je především čistá, dále pokojná, zhovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, neobojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.

0: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Oblékl mu roucho slávy,
1: naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu. Svatý Jeroníme, učiteli víry a světlo církve, ty jsi čerpal moudrost z Božího zákona. Přimlouvej se za nás u Božího Syna.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhledl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: A hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Jeroníme, učiteli víry a světlo církve, ty jsi čerpal moudrost z Božího zákona. Přimlouvej se za nás u Božího Syna. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme. Pane, dej spásu svému lidu.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby nikdo z nich přišel o to, co pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Shromáždi zemřelé pastýře, jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu.
1: Pane, dej spásu svému lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi otevřel mysl svatého Jeroníma, aby rozuměl písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem. Naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze svého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Missa Celensis, Maria Celmese. Autorem je Josef Haydn. Zpívá soubor Choir of St. John's College Cambridge a také Academy of St. Martin. Soprán Jennifer Smith, alt Helen Watts, tenor Robert Teer, bas Benjamin Luxon. Diriguje George Guest. Druhou a závěrečnou skladbou je Andante a figura A-dur pro varhany. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Na varhany hraje János Šebeštín. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Missa Celensis, Maria Cel Messe, autorem Josef Haydn. Zpíval soubor Choir of St. John's College Cambridge a Academy of St. Martin, soprán Jennifer Smith, alt Helen Watts, tenor Robert Teer, bas Benjamin Luxon. Dirigoval George Guest. Druhou a zároveň poslední skladbou bylo Andante a fuga A-dur pro varhany, autorem Wolfgang Amadeus Mozart, na varhany János Šebeštín.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, hudba, junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Bylo 22 hodin a ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.
1: Když nás přivezli na Klíčovu, hned druhý den po příjezdu jsem byl zařazený do party ve výlomu kamene. Dostal jsem drátěné brýle jako ochranu očí, kožené dlaněnky a těžkou palici. Chodili jsme do práce spolu bratrem Vincencem Augustiniánem. Stali jsme se tedy skaláky. Geologický název kamene jsem zapomněl, ale dobře si pamatuji, že to byla horně a velmi nepodajná. Měla šedomodrý vzhled. Norma byla nalámat a naložit 10 vozíčků kamene za směnu, později 12. Bylo to zpočátku zoufalé rozbíjet palicí na střílenou suť. Nevěděl jsem, jak na to. Často se stalo, že jsem z balvanu udělal kouli, místo abych ho rozbil alespoň na tak těžké kusy, abych je vyzdvihl do vozíku. To byl konec. Pracovali tam jeden nebo dva staří skaláci a od těch jsem se učil rozumět skále. Postřehnout, jak narůstala a kam a kolik uhodit, aby se rozpadla. Když se mi podařilo udělat z balvanu kouli, poprosil jsem jednoho z těch skaláků o pomoc. Přišel, chvíličku kolem té koule chodil a díval se. Pak vzal palici a docela lehce uhodil na to správné místo a kámen povolil. Chtělo to vědět, jak byl rostlý a kam a kolik.

volit, kolik uhodit. Také bylo moc důležité udělat si podlahu pro nakládání drobnějších kusů ocelovými výlemy. Bez podlahy byl člověk za chvilku sedřený a než naložil jeden vozík, trvalo to příliš dlouho. Prvé dny jsme chodili z lomu sedření, sotva jsme pletli nohama. Od ubikací těch našich ubikací do lomu byla asi hodina cesty. Život mimo práci byl už natolik volný, že jsme směli chodit do Zbečna, do kostela. Byla to pro nás uvolňující procházka. Tu možnost nám vykoledoval pan stavbyvedoucí Baxa. Zkracovali jsme si cestu pěšinkou kolem potoka. Ve Zbečně byl farářem pan děkan Zíka, vzácný kněz. Byl na faře se svou rodnou sestrou, Aničkou, neméně vzácným člověkem. Velmi jsme si jich vážili. Kostel stojí blízko řeky a vedle je hospoda a fara. Když jsme tam začali chodit, byl celý ten kraj vzrušený a říkalo se, ve Zbečně chodí do kostela lidí a jsou to samý mladý mužský. Jednou jsem šel po noční směně dost pozdě spát. Noční směny byly zvlášť namáhavé. Lámat kámen celou noc ve světle reflektorů a kolikrát v zimě bylo 25 stupňů pod nulou, nebyla žádná procházka. Byl jsem unavený a tvrdě jsem usnul. Když se bratři vrátili ze Zbečna z kostela, nemohli mě probudit. Bouchali pěstí na dřevněnou stěnu, ale nic to platné nebylo. Spal jsem jako zařezaný. Dunělo to celým dřevěným barákem, ale mě se to vůbec nedotklo. Poslední z nich došel náš bratr Emil. Nechte toho, říká jim. Podívejte se, jak ho probudím. Přistoupil ke stěně, za kterou jsem spal, ale a řekl polohlasem, Benedikte, já jsem i hned zevnitř odpověděl, jo, už jdu. A otevřel jsem světnici, protože jsem tam byl sám a zamkl jsem se, abych nebyl rušen. V dolních barácích, jak se říkalo dřevěným ubytovnám, kde jsme bydleli, se mi líbilo. Když jsem měl odpolední směnu, bylo po odchodu bratří do práce ticho. Využíval jsem to ke studiu a rozjímání. Jednou jsem klečel a rozjímal. Po nějaké chvíli se potichu otevřely dveře a vstoupil malý Vasilko, asi 3-4leté děcko jedné brigádnice ze Slovenska. Vasilko po odchodu své maminky do práce vstal, sám se oblékl, trenýrky si ovšem vzal obráceně s kapsičkou dopředu a přišel do naší světnice na návštěvu. Když mě viděl, že kličím, tušil, že se tu děje něco božího. Potichu a pomalu se ke mně přišoural a hlavičku, chviličku se na mě mlčky díval, pak vytáhl z kapsičky napůl olízaný bonbon, který dostal a podal mi ho. Potichu. Zase odešel. V tom gestu dítěte se pocítil něco víc. Boží pozornost. Napůl olízaný bonbon malého Vasilka jsem potom měl dlouho schovaný. Druhý den jsem šel do Zbečna a koupil jsem mu malý dřevěný vláček. Když jsem se ho potom ptal, jestli se mu líbí, řekl, já jsem s ním spal. Co dnes z Vasilka je, pán Bůh ví.
Rozývat jsem chodil většinou do lesa ve stráně nad potokem. Do stráně byl zaříznutý malý potůček a nad ním skalní útes, ze kterého vyčníval jakýsi skalní balkón. Podařilo se mi na balkon vyšplhat. Tam jsem si udělal rozjímadlo. Dopravil jsem tam špalek dřeva jako sedátko, do skály jsem vysekal kříž a byla z toho malá toustemnička. Pode mnou šněly špičky smrkového lesa, nahoru pokračovala ještě skála a nade vším se klenula obloha. Často po ní kroužilo káně a se svým pisklavým voláním a dole tiše šuměl potůček, no prostě Alverna. Tam jsem se celý rok připravoval na kněžské svěcení. Samozřejmě jsem ještě neviděl, jestli bude. Kde a za jakých podmínek, protože jsem neměl od otce provinciála dimisoriálky totiž kanonický souhlas k tomu, abych byl vysvěcený. Otec provinciál Jan Kapistrán vyskočil, byl ale internován v Želivě. Touha byla, a kde byla touha, tam Pán Bůh dal i možnost k naplnění. Když dá pán touhu, nedává jí zbytečně. To přesvědčení bylo skryté někde hluboko v mém podvědomí. O mé Alverně nikdo nevěděl. Někdy jsem také rozjímal dole u potůčku. Seděl jsem na kameni uprostřed vody a díval se dolů, do proudu. Co všechno člověku přišlo v té chvíli na mysl? Na pokraji lesa jsem jednou zahlédl bratra Vincence. Modlil se. Chvilku jsem se na něho nepozorovaně díval. Viděl jsem jeho modlitbu. Žádná literatura mi o modlitbě neřekla tolik, jako těch několik chvilek, když jsem směl vidět bratrovu modlitbu. To člověk v žádné literatuře nenajde. Viděl jsem modlícího se bratra. To mi stačí. Když jsem se po létech znovu dostal ke své Alverně na krátkou návštěvu, s překvapením jsem shledal, že se skální balkón zřítil do strže. Kolik scházelo, aby se tam byl zřítil se mnou. Myšlenka na kněžství a toho po něm mě neopouštěli. Byl to ale problém. Jak získat dimisoriálky? Jak získat kanonické povolení od představeného? Řešení se našlo. V Želivě je přece také otec Inocenc Kubíček a jeho rodiče jezdí k němu na návštěvu. Tady byla jakási možnost. Navštívil jsem Kubíčkovi v Praze a požádal maminku otce Inocence, jestli by se nepokusila bez velkého rizika ovšem předat moji žádost o svěcení do Želiva. Paní Kubičková velmi pohotově prohlásila, že se to nějak udělá. A udělalo. Když se maminka otce Inocence po návštěvě s otcem loučila, objala ho proti návštěvnímu řádu, který něco takového nedovoloval, a dala mu do kapuce moji složenou žádost. Tak se dostala žádost až k provinciálovi. Tak mi to sama vyprávěla. Jak se ale dostali dimisoriálky od otce provinciála ze Želiva ven, to nevím. Ale dostal jsem je. Byl to ale druhý problém. Kam dimisoriálky schovat, aby na ně nikdo nepřišel? Schoval jsem je do malého klerikátního budíčku, který jsem vozil sebou, protože ten týden, co nás sebrali, jsem byl v klerikátě hebdomadářem, který měl mimo jiné povinnost budit celý konvent.
proto jsem měl budíčka. A to jsem tedy toho budíčka potřeboval a jedna podmínka pro vysvěcení byla splněna. Měl jsem dimisoriálky. Jak se ale dostat k biskupovi? V Praze byl u svatého Vojtěcha pan biskup Matoušek, Kajetán Matoušek, v té době tajný apoštolský administrátor pražského arcibiskupství. Cestu k němu mi otevřela sestra Amáta, představená apoštolátu třetího řádu svatého Františka v Dejvicích. Ten apoštolát založil otec Jan Evangelista Urban. Bylo to ještě předtím, než ji zavřeli. Měla k panu biskupovi jakousi cestičku. Promluvila s ním a zaručila se za mě. Byla to výborná sestra po všech stránkách. Pan biskup měl v té době úkol vysvětit tajnou rezervu kněží, protože se nevědělo, co bude dál. Sjednala mi u něho zpověď, při které jsme se domluvili na datu, místě a hesle, které mi mělo na tom místě otevřít k němu cestu. Vidím to před sebou a prožívám to znovu, jako by to bylo dnes. Datum 8. prosince 1952. Já mám takové dny rád, prohlásil pan biskup. Je to svátek neposkvrněného početí. Místo Ústav mentálně postižených děvčat v Praze v Krči. Svědkové, místním představená a duchovní otec sester, jezuita, otec Havelka. Stalo se. Pro mě mši svatou, jak se říká primici, tu skutečnou primici jsem slavil po týdenní přípravě úplně sám. Sám jsem zůstal s tajemstvím Eucharistie celých 18 let. Nešlo to jinak, protože otec biskup mě zavázal velmi přísným mlčením, přísahou. Dal mi také jurisdikce, ale pro zcela určité okolnosti. Byly velmi široké, ale vydržel jsem to. Hned druhý den po vysvěcení jsem se v noci vrátil do Klíčovu, ze které jsem ujel, aby všechno zůstalo v tajnosti. Ráno se šlo do práce. Cestou se ke mně připojil náš bratr Leonard a s velkým zápalem mi řekl: Benedikte, víš, co se mi dneska v noci zdálo? Byl jsem v nějaké místnosti. Najednou se otevřely dveře a vstoupil tam pan biskup Matoušek, vedl tě za ruku a řekl: tak máme nového kněze. Je skutečností, že všude, kde se děje něco božího, je také ten rohatý. Takových doušků jsem nebyl ušetřený ani já. To byl ten první doušek do mého kněžského života. Později jich bylo ještě víc. Ale byl tu další problém. Jak udržet v tajnosti kněžství, co pak to jde? A muselo to jít. Byly tu přece přísahy od utajení. Zpočátku mi bylo zle. Než jsem přišel na to, že kněžství přece nemám pro sebe. Nemohl je zatím uplatnit jinak než sloužením vše svaté za aktuální potřeby církve a božího lidu. Pak mohl z něho čerpat také další kroky pro svůj vnitřní život. Bez duchovního rádce to šlo pomalu. Nemohl jsem svým tajemstvím zatěžovat zpovědníky. Tak jsem mlčel a nasával z Eucharistie. Říkal jsem si,
Secretum meum mihi. Mé tajemství je jenom pro mě. Zkušenost učí, že má-li zůstat tajemství utajené, smí to vědět jen jeden. Ví-li to dva, je velké nebezpečí prozrazení. Když se to dozví tři, je to venku. Vši svatou v pracovních barácích jsem samozřejmě sloužit nemohl. Měl jsem možnost jen o rodičů, které jsem občas navštěvoval. Jenže ani rodiče o tom nesměli vědět. Hosty a víno jsem si musel schánět pokoutně, jak se to dalo. Bylo to čím dál nesnadnější. Nakonec jsem si pekl hostie sám. O malé plechové krabičce od tehdejší Aldény mezi dvěma elektrickými žehličkami. Víno se tehdy nechalo koupit nebo dalo koupit v Praze věčné v charitě, ale bylo to nebezpečné. Ptali se, na co mešní víno potřebují, a když jsem odcházel, prodavač poodešel a pod pultem dal asi zvonkem znamení těm hochům, kteří z druhé strany ulice pozorovali z okna, kdo vychází, a hned bylo o zábavu postaráno. Jednoho našeho bratra hned začali sledovat, to byl otec Aleš. A ten začal skákat z jedné tramvaje na druhou, až jim unikl. Je to tenkrát prošlo. Do kněžského života jsem si opatřil malý křížek. Korpus takové barokové jsem zahlédl jednou ve zbečně v kostele na vyřazeném svatostánku. Tak jsem poprosil pana vikáře Zíku, jestli si ho smím vzít. Dovolil mi to. Tak jsem si udělal takovýhle křížek ze šveskového dřeva a ten křížek nosím dodnes. A jako malý Vasilko s tím vláčkem, který jsem mu koupil, spal, tak s tímhle křížkem také spím. Zpočátku, dokud jsem měl více síly, tak jsem ho vydržel celou noc držet v ruce. Ale teď už mi častěji z ruky vypadne a jednou se mi ojazila ručička a byl jsem z toho moc smutný. Spravil mi to náš otec Peter slovenské národnosti, který z vděčnosti, že ho naši bratři v totalitě vychovali tady v Čechách, tak v naší provincii české zůstal dodnes. A protože je velice šikovný, tak mi tu ručičku tak šikovně spravil, že do té tenké vrstvy tady toho kovu navrtal malou dílečku s pěkným čípkem, takže ta ručička drží. Později s dovolením světitele jsem se směl svěřit našemu otci Bedřichovi, který působil tenkrát u sester blízko Jaroměře. Ten mě potom krátký čas zásoboval, než ho také zavřeli. Já jsem stále unikal. Pán dobře věděl, že bych nic nevydržel, a tak mě šetřil. Nebyl jsem hrdina. Po práci na Klíšavě jsem využíval čas studiem. A nejenom já, i někteří z bratří. Bylo to kouzelné. Toužil jsem mít tehdy opravdu dobrou dogmatiku doktora Šandy, která je psaná výbornou latinou. Asi jsem se někde neprozřetelně podřekl, protože z čista jasna jsem dostal k rodičům balíček a v něm Šandovu dogmatiku. Prošel jsem ji poctivě celou dvakrát. Zkoušky se dělaly u profesorů, kteří odešli z fakulty, pokud byli k dosažení, protože byli vyměněni za profesory jiné. Nebo se zkoušky dělali u některého ze starších našich bratří,
kteří studovali v Belgii. U otce Týta, Vladimíra a u jiných. Potvrzení o zkouškách, napsaná leckdy jenom na útržku papíru, mám ještě schovaná. Od doktora Holakovského redemptoristy, který byl biblista, a doktora Škrabala a od některých jiných. Ovšem nejnáročnější bylo utajit svěcení před bratřími vlastního řádu. Přišel otec Aleš, velmi horlivý a nadšenec pro františkánství a velmi důvěrně říká, tak co, už si svěcený? No jak jsem mu to měl popřít? Že nejsem, to jsem říct přímo nechtěl, tak jsem mu říkal, jo, to víš, milý Aleši, tak jako ty jsi chytrý dnes, já už jsem byl včera. Já vám něco řeknu a vy to vypovídáte a potom v kriminálu to nevydržím a udělám řádu ostudu, to víš. Tak jsem ho nasytil a pak mi dal pokoj.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor, Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Tento cyklus pořadů podporuje Dallmayr Česká republika.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma, který pro vás připravujeme z Centra dialogu v Arnoldově vile, spravovaného muzeem města Brna. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Smyslová
1: a Markéta Brhlíková.
0: V každém díle otevíráme téma, které propojuje minulost s přítomností. Dnes budeme mluvit o rodinné paměti, o věcech, o kterých se v rodinách někdy nemluví desítky let. O tom, co se stane, když se člověk rozhodne do takového ticha vstoupit. A také o otázce, jestli příběhy našich předků končí jejich smrtí, nebo nějakým způsobem pokračují v nás. Dnešní díl bude trochu jiný než obvykle, protože v projektu, o kterém budeme mluvit, totiž nestojíme jen jako moderátorky zvenčí, protože obě i s Markétou jsme do jeho vzniku a průběhu výrazně zapojené a celý ten příběh jsme v uplynulém roce sledovali z bezprostřední blízkosti.
1: Naším dnešním hostem je výtvarnice Andrea Buchtová, autorka projektu Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Vanko je projektem festivalu Meeting Brno a výstava tohoto projektu právě míří do Centra dialogu v Arnoldově vile. Andrejko, vítej.
0: Ahoj, Andrejko.
2: Já vás zdravím a zdravím i všechny posluchače a mám radost, že jsem tady.
1: To mi taky. Celý ten projekt vychází z historie tvé vlastní česko-německé rodiny a z otázky, nakolik naši osobnost a prožívání utváří zkušenosti našich předků. Z původně osobního pátrání postupně vznikl velmi rozsáhlý a košatý projekt, který propojuje nejen historický výzkum a osobní paměť, ale také výtvarnou tvorbu a dokonce terapii a veřejný dialog. Jeho dílčími výstupy jsou zmiňovaná výstava, také doprovodná publikace, dokumentární film, edukační programy a workshopy. Dnes nás pořadem budou doprovázet úryvky právě ze zmiňované publikace. Budeme se tedy pohybovat mezi dvěmi okamžiky. Mezi Andreou, která svůj příběh postupně prožívala a zapisovala, a Andreou, která na něj nahlíží dnes.
0: Začneme přesně tam, kde začal celý projekt. Jedním zářijovým odpolednem v kafe Podnebí pod Špilberkem. Andrejko, přečti nám, jak to celé začalo.
2: S Markétou se znám z vily Lefber. Pracovali jsme spolu. To bylo ještě předtím, než mi Brno nadvakrát zlomilo srdce a sama sebe jsem odsunula za jeho hranice. Poslední dobu Markétu nešlo nevidět. Její profesní dráha byla tak skvělá. Měla pořad v rádiu. Zatoužila jsem potkat se s ní a dotknout se jejího hvězdného prachu. Třeba mě to nějak nakopne, říkala jsem si. Dala mi knihu o Sudetech, na které se zachytil její vlas. Vložila jsem ho mezi stránky jako magickou záložku a pod Špilberkem u kafe a cigára poslouchala, co všechno dělá. Třeba v Centru dialogu v Arnoldově vile, které mimo jiné otevírá téma česko-německých vztahů. Vysypala jsem ze sebe nečekaně příběh mojí rodiny. Ani se to k tomu zářijovému odpolední nehodilo. Pár dní na to mi napsala, že Meeting Brno zrovna hledá Brňáka s německými kořeny, který by byl ochoten sdílet rodinnou historii. A protože jsem chtěla jezdit do Arnoldky a pít dobrý kafe a potkávat se s mladýma lidma, co dělají sami inspirativní a smysluplný projekty, řekla jsem ano. Jediný drobný problém byl v tom, že pravda o mé německé části rodiny pro mě byla dlouhých 46 let totální tabu.
0: Totální tabu. Proč tabu, Andrejko?
2: Já si myslím, že jsem to od jak živa, od malička vnímala jako něco velmi složitýho a komplikovaného, co mi ten život spíš stěžuje, než usnadňuje. Takže jsem se od toho tématu trošku distancovala, od těch česko-německých vztahů.
1: A co jsi vlastně do té doby věděla o německé části své rodiny?
2: Nějaký střípky samozřejmě jsem věděla, protože občas se u nás doma o těch věcech mluvilo. Ale nikdy ne nějak komplexně, abych tomu úplně porozuměla. Takže jsem zachytávala jenom takový kousíčky. A navíc jsem taky vnímala, že o některých věcech se nemluví vůbec. Že tam byly takový momenty, kdy jsem cítila, že se o tom lidem jako popravdě mluvit nechce.
0: Ty jsi velmi podrobně pátrala po historii tvojí rodiny v archivech a v archivu města Brna, v archivu bezpečnostních složek. Bylo něco, o čem se zbála, že zjistíš?
2: No, to bylo asi takový právě moje celoživotní trauma, že jsem se děsila toho, že jsem nějak jako tušila nebo částečně věděla, že můj děda vlastně byl zaměstnancem gestapa a že byl nacista a bála jsem se, že zjistím některé podrobnosti tady o tom, což se teda potvrdilo a taky jsem to nakonec zjistila.
0: Jak ses u toho cítila?
2: No, asi to byla úplně ta nejtěžší část celého toho projektu.
0: Ty jsi začala hledat, nezůstalo samozřejmě jen u dokumentů, jmen a rodokmenu. Velmi rychle ti ten příběh vstoupil do každodenního života. Myslím, že už to můžeme cítit z toho, jak teď mluvíš. Přečti nám jeden ze záznamů z té doby.
2: Nejraději bych teď byla úplně sama a všechno si to odžila. Je docela šílené dělat jakoby nic a normálně doma fungovat. Chci uvařit brambory k obědu, ale neudělám to. Myšlenky jsou nutkavé a všechno pohlcují jako tma. V noci mám noční můry. Jsem sama v domě a za oknem pozoruji obrovská zvířata, která všechno ničí. To jsou v dědině cirkusáci a nechávají zvířata všechno demolovat. Moje zahrada, můj dům. Snažím se s nimi mluvit, ale jsou hrozně chladní a bezcitní. Moje prosby je nezajímají. Vymýšlím rychle účinnou strategii. Nakonec jim řeknu, že jsem jedna z nich. Říkám, že vím, že nejsou zlí. Naslouchají mi a principál se nakonec rozpláče. Brečím s ním a po probuzení utírám slzy do rukávu pyžama.
1: Andrejko, děkujeme za přečtení a sdílení tady toho velmi silného a autentického záznamu, který odráží tu dobu, ve které jsi zpracovávala to, čím procházíš. Co se s tebou v té době dělo? Bylo možné to téma sdílet se svými blízkými, třeba s manželem, přáteli, rodinou?
2: No, popravdě jsem do toho neměla moc chuť to s někým takhle blízkým sdílet. Trošku jsem si to téma šetřila sama pro sebe. A v tom úplném počátku jsem měla potřebu se tím zabývat jakoby o samotě. A musím říct, že mě vlastně překvapilo, s jakou intenzitou mě to zasáhlo, protože jednu dobu jsem upadla až do takového, řekla bych, těžkého depresivního stavu, který nešel ani ovládat vůlí. Jak moc mě to vlastně pohlcovalo a jak mě to rozkládalo. Vlastně mi to trošku přišlo tak, že se člověk, když se snaží integrovat nějakou takovou dosud nepoznanou jakoby rodinnou historii, že se musí nejdřív jakoby rozložit, aby se později znovu nějak líp složil. A ta fáze toho rozkladu, se přiznám, že nebyla moc příjemná.
1: Bylo něco, co tě přesto všechno, jak to bylo intenzivní a jak popisuješ, že ti to rozkládalo, drželo nad vodou, nějaké záchytné body?
2: No, já jsem se spíš snažila zachovat klid. Musím teda říct, že jsem si vlastně poprvé v životě uvědomila, co cítí lidi s depresí, že se s tím stavem jako fakt nedá nic dělat. Že je to tak hluboký stav, který fakt jako neovlivníte tím, že si řeknete tak a už dost a už něco jako půjdu dělat a už se z toho dostanu. Takže vůli to ovládat nešlo. A já jsem se snažila ale zachovat klid a nějak jsem věřila tomu, že jak to přišlo, že to zase odezní, že to bude jak vlny a že když prostě nebudu panikařit, zachovám klid, takže zase časem přijde nějaký jiný lepší období a že se to nějak vykrystalizuje a promění se to do něčeho jako hezkého a smysluplného, což naštěstí v mém případě se potom stalo.
1: K tomu se určitě dostaneme, já jenom podotknu, že my se známe už dlouhá léta a já tě znám jako velmi pragmatickou a racionální ženu. Takže mohu potvrdit, že tady ta zkušenost pro tebe musela být mimořádně intenzivní.
2: No, přiznám se, že byla. A hlavně mě to opravdu zaskočilo, protože když se řekne, že někdo bude jako pátrat po svých kořenech nebo se bude teda zabývat historií, Tak to zní jako velká zábava, že jako budeme chodit do archivu a budeme odhalovat nějaké tajemství a že se budeme zabývat třeba historií Brna, která mě jako ohromně zajímá, tak jsem myslela, že to bude zábava. Ale v žádném případě by mě na začátku nenapadlo, že tam budou nějaké emoce, že tam budou tady takovýhle stavy nějakého psychického propadu a že to bude jako hrozně osobní. Neuměla jsem si to představit. Bylo to překvapení pro mě.
0: Já možná poodstoupím od toho příběhu, protože pátrání po příbězích historie není něco, co je ti neznámé. Ty se tomu věnuješ už poměrně dlouho. Můžeš posluchače trošku zasvětit do toho, čemu se věnuješ?
2: No, já jsem se vlastně stala úplně neplánovaně nějakým řízením osudu amatérským historikem, amatérskou archeoložkou, trošku jako objevitelkou a badatelkou. Začalo to všechno orální historií, když jsem dělala nějaké rozhovory s pamětníkama. A potom jsem se začala soustředit celkově na historii regionu, ve kterém žiju. A já jsem si svůj život dokonce zařídila tak, že jsem úplně svobodná, mám volné ruce a vlastně se věnuju skoro výhradně jenom tady tomuhle. Takže se vlastně ze mě stal takový amatérský badatel na plný úvazek.
1: Do toho já musím vstoupit a podotknout, že velmi úspěšný.
2: No tak nějaký úspěchy bychom tam našli, nějaký objev nebo třeba vydání nějaké regionální literatury, takže jako nebo třeba i založení malého soukromého muzea, takže nějaký výsledky to má. A právě proto jsem se na to těšila a říkala jsem si, tak skvělý, tak teď uděláme jako to Brno prostě a ty česko-německé vztahy a válku a co bylo po válce, takže mě to přišlo jako hrozně cool téma.
0: Ty tam v tom snu si zmiňovala Jsem přece jejich, což se nakonec stalo vlastně i názvem doprovodné publikace a následně názvem dokumentárního filmu, který budeme uvádět 15. října v kině Lucerna v Brně. Co to pro tebe znamená? Co to v tom snu ti řeklo? Jsem přece jejich.
2: No, v tom snu, mimochodem to byly tak živý noční můry, který si docela dobře pamatuju, včetně těch emocí. A člověk má úplně chuť se potom jít podívat, jestli třeba se nějak fyzicky nezměnil, protože si říká, že taková hrůza se musela nějak projevit i na tom vzhledu. A v tom snu to byla asi taková rychlá volba nějaké strategie, jak se zachránit. Takže v tom snu to bylo asi tohle. Ale celkově tady to heslo Jsem přece jejich se ukázalo jako nějakým řešením nebo klíčem, jak vlastně z toho celého nakonec ven. Protože jedna věc je do toho tématu se ponořit a začít tu rodinnou historii zkoumat. Ale pak je potřeba s tím taky něco udělat. A ono dlouhou dobu to vypadalo, že jediná možná cesta, jak se s tím vyrovnat, je se od těch činů, těch mých předků nějak úplně distancovat. Jako bych chtěla říct, no dobře, tak tohle se teda stalo, tohle oni udělali, ale já jsem přece lepší. Já bych jako nikdy nic takového neudělala. To jako musíme oddělovat, že já bych se rozhodovala mnohem líp. Ale když jsem potom k sobě byla upřímná a chtěla jsem ty věci dotáhnout fakt do konce, tak jsem si říkala, Andro, a jako opravdu bys byla lepší, jako fakt by ses rozhodovala o tolik líp nebo jinak v takové jako nenormální době a v nějakých extrémních situacích. A nakonec to Jsem přece jejich se stalo vlastně opravdu takovým klíčem k tomu, jak se s tím vyrovnat. Prostě tu komplikovanou rodinnou historii integrovat se vším všudy. A přiznat si, že přece jenom k té rodině patřím, že ti předci jsou moji předci. A nějaké nesoudit, nehodnotit, ale celý to jakoby přijmout, že jsou to členové mojí rodiny a ať se stalo, co se stalo, tak že se k té rodině budu hlásit a že k ním vlastně budu patřit. Protože bych tím vlastně popírala sama sebe nebo to, kdo jsem.

0: Milí posluchači, vítejte po písničce. V pořadu Na stole je téma. Dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Vždycky jsme byli Brňáci Andreou Buchtovou.
1: Andrejko, my už jsme naznačili, že výchozím příběhem pro celý tento projekt Vanko je příběh tvé rodiny, česko-německých vztahů v Brně. A já musím říct, že během toho projektu, na kterém jsem se s tebou podílela, se moje soukromá mapa města Brna, tak jak jsem ho dosud vnímala, hodně silně proměnila. A předpokládám, že něco podobného se přihodilo i tobě s tím, jak vnímáš jednotlivá místa a ulice, po kterých se pohybovali tví předci. Jedním z míst, která se vynoří z toho rodinného příběhu, je také Panenská ulice. Stával tam dům tvého pradědečka Eduarda Bendy společně s rodinným hostincem. A já bych tě opět ráda poprosila, jestli by si nám přečetla ukázku z publikace a z tvých zápisků, které tuto situaci dokumentují.
2: A pak myslím na to, že pradědův dům s hospodou byl na Panenské ulici, velmi blízko radnice. Na jejím balkóně měl v roce 1945 po válce Beneš slavný projev, kdy žádal lid o pomoc s definitivním vyřešením německé otázky v Brně. A lid tleskal a skandoval a chtěl pomoct a praděda to musel slyšet a vidět z okna a věděl, že jeho dcera si vzala Němce a má s ním 3 děti. Možná ani není tak děsivé, že se popisované události týkaly mojí rodiny. Možná je prostě děsivé to, že se udály, že to bylo v Brně a ne zas tak dávno. Protože je snadné představit si, že je dělali lidé, kteří tu žili, a že se to dělo v ulicích a budovách, kolem kterých denně chodíme. A že by se to klidně mohlo stát zase. Zase by stál člověk proti člověku, Brňák proti Brňákovi, a jeden by měl navrch a trýznil toho druhého.
0: Díky, Andrejko. Markéta upozorňovala na to, že ona začala vidět Brno jinak. Jak to bylo s tebou? Začala si Brno vidět jinak?
2: No, Brno se mi hodně proměnilo. Tady je zrovna jmenovaná Panenská ulice, kde teda naše rodina měla dům, o který později přišla. A nedávno jsme tam zrovna byli s Ester a s Kájou, s filmařkama, a byli jsme se podívat na to místo, kde ten dům stál, protože už nestojí. A bylo fakt fascinující, jak blízko té radnice byl vlastně, že to bylo v podstatě jenom pár metrů. Takže když jsme tam stáli, tak si člověk jakoby snadněji ty věci uměl představit. A tak jako stejně vnímám i ty ostatní místa, které se v tom příběhu objevují, ať je to ulice Kubližná, kde vlastně sebrali zbrojováci mýho pradědu, když ráno hledal psa. Prostě už tam vidím ty příběhy v těch ulicích. A jedna i z důležitých věcí tady v tom projektu byla právě návštěva místa paměti. A byly to takový kouzelný momenty, kdy se člověk jako opravdu dokázal snadněji přenést v tom čase tím, když tam stál na tom místě, tak jak stáli ti předci kdysi, takže Brno určitě vidím jinak.
1: Možná v souvislosti s tím ještě podotázka, bylo zmíněno, že výstava nese titul Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Proč vždycky jsme byli Brňáci v souvislosti s mapou Brna, jeho historií a tvým rodinným příběhem? Co to pro tebe znamená?
2: No, to je taková samozřejmá věc. Prostě my jsme byli vždycky Brňáci a nějaká národnost, ať už česká nebo německá, v tom nehrála žádnou roli. Dokonce teďka, když jsem postupovala už v tom rodokmenu, jak se mi daří ho nějak dávat dohromady, jak jsem postupovala dál a dál do minulosti, tak jsem zjistila, že jméno Vanko, psáno s dvojitým V, a mně se vlastně nepodařilo dopátrat se ani toho, že by tam někteří předci Vanko byli Němci. Vlastně tam jsou pořád Češi, ať byli v Telči nebo na Přimdě, nebo já nevím, kde všude. Tak vlastně to byli Češi. A byli to prostě všechno Brňáci. Byl tam prapraděda, který byl kočí v Brně. Bylo tam spousta různých jako číšníků, restauratérů a různých jako zajímavých lidí se zajímavýma povoláníma. Babička byla třeba učitelka ve vesně v Brně. Takže a i z druhé strany vlastně to vnímám tak, že jako všichni moji přeci víceméně byli Brňáci.
0: Jsme o tom už částečně mluvili, ale ten obraz při tom pátrání té tvojí rodiny se začal komplikovat a narážím na tvého dědečka Ernsta Vanka, který byl členem NSDAP, působil u bezpečnostní policie, vyloučili ho následně ze strany, odsoudili ho za podvody. Vedle z toho samozřejmě stojí rodinné vzpomínky, které nějak uchovávají další části jeho příběhu. My jsme se bavili o tom, že zjišťuješ něco, nebo bála se zjistit něco o své rodině. A jaké to tedy bylo, když to zjistila, to, co jsi nechtěla zjistit?
2: No, zaprvé musím říct, že se mi podařilo zjistit věci nějakou zvláštní náhodou, který ani skoro nebylo, to já, skoro ani nebylo možný, co všechno se vlastně podařilo zjistit. Protože třeba spisy gestapa, který dohledal archiv bezpečnostních složek, to byl jako malý zázrak, že se to vlastně stalo, protože většinou takový materiály jsou dávno zlikvidovány. Takže jsem se dostala k opravdu zajímavým informacím. A pak byla otázka, co s tím teda jako budu dělat. No, tak kromě toho, že jsem z toho neměla úplně radost, toho, co jsem tam nacházela, tak ještě docházelo vlastně k takovým konfrontacím v rodině, protože každý měl, tam ho vlastně jako nikdo neznal, tady toho dědu, protože jako ty děti, který měl, tak ho nepoznali nikdy, protože vznikly za války, v podstatě z jeho nějakých pár opušťáků vznikly jeho tři děti, který ho ale vlastně jako tatínka nezažili. Takže každý v té rodině měl o něm nějakou svou ideální představu. A nebo třeba i trošku děsivou představu o některých věcech. A museli jsme si to trošku jako vyříkat, kdo to vlastně byl a co se mi to vlastně o něm podařilo zjistit. No a potom další fáze byla nějak se jako skutečně srovnat s tím, co dělal a jaký dopad vlastně ta jeho práce nebo ty jeho činy měly na ostatní lidi. A to byly teda docela těžký okamžiky, protože já jsem celou dobu měla k ruce terapeutku Šárku Vébrovou, která se teda zabývá i mezigeneračním traumatem přímo a tam mi dělala takového jednoho z průvodců, tady takového odbornějšího a nějak mě provázela terapeuticky tím příběhem. Ale pamatuju si i na moment, kdy už mi ani ten terapeut nemohl pomoct. Jsem zahlídla už takový zlo a tak jsem se ho jako dotkla, nebo viděla jsem, že ti mi předci se ho dotkli. Že, a to si budete obě určitě dobře pamatovat, že pak jsem říkala, že už mi nemůže jako terapeutka pomoct a v podstatě žádný člověk a vyžádala jsem si setkání s duchovním, protože to nešlo už jako vlastně nějak jinak zvládnout a ustát.
0: Nemůžu nereagovat na to. Popiš nám tu situaci, co se stalo, když se setkala s duchovním Honzou Hanákem.
2: To byl jeden ze tří úplně stěžejních momentů tady v tom celém projektu. A mimochodem, vždycky to byly setkání s lidma, který ty věci vyřešili. A tady v tomhle případě to bylo setkání teda s ním jako s duchovním. A hezký na tom bylo i to, že jsme se předtím neznali a já jsem o něm vůbec nic nevěděla. Ty jsi to jenom vlastně nějak rychle zprostředkovala, když jsem měla tady ten požadavek a rychle došlo k tomu, že jsme se potkali, ale potkali jsme se jako dva úplně obyčejní cizí lidi na kafi. A já jsem na něho prostě vybalila celý tady ten příběh a ten můj problém, že už jako nevím, že už si s tím prostě dál nevím rady, že už to jako nevím, co s tím mám dělat. A on mi navrhl, kromě toho, že mi řekl pár moudrých věcí, tak mi navrhl, že vlastně bude sloužit mši a že ji bude sloužit i za ty moje předky. A tam To byl jeden z takových fakt jako transformačních zážitků, který to vlastně celý nějak jako usmířil, uhladil, vyléčil a nějak se s tím potom dalo jít dál.
0: Děkuju. Já bych se nyní chtěla zeptat na dalšího člena tvé rodiny, který hodně prostupuje i tím celým projektem, a to je tvoje babička Berta. A jedno zvláštní setkání proběhlo v bývalé káznici na Cejlu, kde mimochodem proběhla i ta mše, o které si teďka mluvila. Mohla bys nám to přečíst, prosím?
2: Setkávám se s Markétou před káznicí na Bratislavské ulici, kde je vchod. Napadlo nás přinést projektor a promítnout fotku mojí babičky na stěnu, aby tu byla s námi. Jiný plán nemáme, jen chceme strávit nějaký čas v celé. Tuším, že ho nakonec naplníme povídáním a jsem přesvědčena, že tak trávili většinu času i vězenkyně. Necháváme naší performanci úplně volný průběh. Nakonec nás cela sama nasměruje k oknu blízko velkého černobílého portrétu babičky a vyprávíme si celou dobu o ní. Ze střípků vzpomínek, které jsem pozbírala po rodině, skládáme její obraz a zbytek si domýšlíme. Jakou měla povahu? Jak snášela svůj osud? Jaké bylo její postavení v rodině i životě? Nakonec to opravdu vnímám jako setkání s ní a zároveň se sebou, protože objevují podobnosti mezi námi.
1: Díky, Andrejko. V káznici jsme byli spolu a pro mě to bylo velmi intenzivní. A ty už jsi zmiňovala i to, že členy své rodiny a své předky si poznávala mimo jiné díky tomu, že jsme se vraceli společně na ta místa, kde oni se pohybovali, ať už v dobrém, anebo v tomto případě s velmi špatnou zkušeností. Co si v prostorách káznice a v té celé, kde babička byla zavřená, o Bertě pochopila? Jak se ti podařilo se k ní přiblížit?
2: V té celé v káznici to bylo celkem snadný. Ještě bych k tomu podotkla, že vlastně jsme, já jsem neměla moc možností, jak se třeba s babičkou poznat. S babičkou, která nežije a jako nikdo vlastně o ní už není moc schopen mi něco říct. Měla jsem tetu, která mi o ní vyprávila. Potom jsme měli vlastně nějaký výslechový protokoly z archivu a pak jsme měli vlastně ty místa, kde jsme věděli, že se babička někdy vyskytovala. Takže to byly takový záchytný body. A v té káznici, to je tak strašně autentické místo, kde se od té doby, co tam babička byla vězněná v roce 1949 až 1950, tak tam se vůbec nic nezměnilo. My jsme to vlastně viděli úplně v té podobě, tak jak to vydala tam ona.
1: Já si ještě vzpomínám, promiň, že ti to, do toho vstupuju, že jeden z našich původních plánů byl, že bychom strašně rádi v té celé přespali. Jsme měli takové odvážné vize, že jsme si to opravdu chtěli prožít na vlastní kůži, aspoň na tu jednu jedinou noc a dostat se blíž tomu, co tam nejen babička, ale i ty ostatní ženy museli zažívat. Z toho nakonec sešlo. Ale přesto všechno, ten pobyt a ten čas strávený tam byly velmi, velmi silné.
2: No silné byly a mimochodem taková drobnost, nám tam celou dobu byla úplně strašná zima.
1: Je to tak.
2: A když jsme si představili, moje babička tam byla těhotná dokonce a byla tam i přes zimu, takže to ještě jako nám přidávalo, aby jsme si uměli představit úplně ty podmínky životní tam. A jaký to asi teda vlastně bylo. Byla tam strašná zima. Jsem i ráda, že jsme tam potom nepřespali, protože bychom to asi odnesli nějakým nachlazením.
0: My jsme na začátku říkali, že jsi výtvarnice a v průběhu celého toho projektu vznikaly velmi autentické a silné kresby. Jsem si jistá, že i po návštěvě káznice si tvořila. Mě by zajímalo, jestli ty kresby

0: zrovna prožívali i s celým tím týmem. A třeba v Káznici to bylo vlastně, jak když na to teďka vzpomínám, to byly tak hezký zážitky, když jsem to pak kreslila, protože já jsem překreslovala a z té Káznice ty vzkazy a obrázky, které tam byly vyrytý do zdi vlastně. A to propojení vlastně s tím tématem, s těma vězenkyněma i s tou mojí babičkou, to bylo jako velmi intenzivní tady u tohoto. Takže většinou ty kresby byly fakt nějaká reakce nebo takový i reakce na to moje přemítání o nějakém historickém Brně, jak to tam asi bylo za války po válce. Byl to takový můj jako příjemný ventil a mimochodem mě to strašně bavilo, protože z pohledu třeba kreslíře je strašně fajn moc se třeba rok držet jednoho tématu a proniknout v něm nějak jako víc do hloubky. Takže to byly pro mě krásný časy. Já si to úplně vybavuji, jak jsem jako měla stůl venku pod třešní a tam jsem psala a nebo jsem kreslila a vlastně to byla hezká část tady toho, tady té tvorby.
1: Vedle tvé výtvarné tvorby a usilovného bádání v archivech má projekt Vanko ještě jednu důležitou rovinu, kterou už jsi zmiňovala, a to rovinu terapeutickou. Co pro tebe tahle linka v tom projektu znamenala a co vlastně pro tebe otevřela a ošetřila jinak?
0: No ta role terapeuta tam byla hodně důležitá i proto, že terapeut je vždycky na vaší straně. Já jsem tak nějak pořád bojovala s tím, že jsem cítila nějaký tlak třeba i z rodiny nebo i od kamarádů, že vlastně mě v tom moc lidi nechtělo podpořit v tomhle pátrání, protože to téma se jevilo, že je nějaký jako problematický a ošklivý a bolavý a všichni mě o to pořád zrazovali, že se v tom jako nemám vrtat tady v tomhle. A terapeutka tam byla vždycky pro mě, vždycky byla na mé straně, byla tam prostě pro moje aktuální potřeby. Ničemu se nedivila, protože já jsem tam procházela různýma fázema, když už jsme se pak dostávali i k mým nějakým traumatům a k tomu, jak fungují v normálním životě, tak jsem, já si úplně pamatuju, jak jsem procházela takovým dětským obdobím vzdoru tady v tom projektu. A ona se nikdy ničemu nedivila. Jí vlastně všechno, co jsem vyváděla, přišlo úplně normální a naopak mě v tom podpořila. A uměla mi to hlavně perfektně vysvětlit, protože některé věci, co jsem cítila pod Prahově, nebo jsem si teprve osahávala, tak ona tím, jak se traumatem zabývá dlouhodobě, je uměla moc dobře pojmenovat. Takže mi to pak jakoby dávalo smysl a mohla jsem se s tím nějak líp vypořádat.
1: Tímto zdravíme srdečně Šárku Webrovou, jejíž jméno už tady padlo a která je právě onou terapeutkou, která Andrejku doprovázela. Ještě taková malinká otázka, která souvisí jednak s tím terapeutickým procesem doprovázení, ale zároveň s celým tím projektem. Nastal okamžik, kdy jsi řekla dost, kašlu na to, já se tímhle prostě nechci zabývat, je to pro mě zatěžující, končím.
0: No, spíš ne. Byly tam těžký momenty, ale byla jsem tak odhodlaná a motivovaná a vlastně jsem to brala jako takovou zodpovědnost, že když už jsem se do toho pustila a to břímě jednou nesu, že ho musím donést až do konce a že tady ten rodinný příběh pro všechny ostatní musím jako dokončit, uzdravit, uzavřít. A to byl tak zodpovědný úkol vlastně, že bych si ani asi nedovolila nějak s tím seknout třeba v půlce, protože to bylo nepříjemné. Takže jsem vždycky zatla zuby a pokračovali jsme.
1: A my ti za to moc děkujeme.
2: A my se dostáváme do situace, že jsme mnoho měsíců procházeli vlastně sami v té šestici žen, která v tom projektu byla a pak v jednu chvíli jsme s tím museli ven. Vznikla výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, která byla uvedena na festivalu Meeting Brno. A pro posluchače informace, že od 30. září tato výstava bude znovu k vidění v Arnoldově vile. Té výstavy jsou tvoje kresby, osobní reflexe, archivní fotografie, dokumenty, také druhý hlas, hlas tety Gerdy, která část toho příběhu sama prožila. Jenže ve chvíli, kdy se připravuje ten příběh k zveřejnění, se kolem nás dělo něco hodně velikého a pro nás v tu chvíli děsivého. A v Brně se připravoval

0: historicky první sjezd sudeto německého krajanského sdružení na území České republiky a téma sudetských Němců znovu vyvolalo velmi silné emoce ve veřejnosti, protesty, ostré reakce. A ty se v této atmosféře chystáš zveřejnit svůj česko-německý příběh. Cítila jsi strach? Bála se ten příběh zveřejnit?
1: No, nejenom, že jsem se ho bála zveřejnit, ale hlavně jsem se bála k němu přihlásit svým skutečným jménem, proto jsem taky měla pseudonym na začátku a to bylo moje rodné příjmení. Asi nikdy v životě jsem neměla možnost se podívat tak zblízka na svoje strachy a obavy, jako se to stalo vlastně na jaře v Brně. A byla to pro mě velká zkušenost a velká zátěž. Pamatuju si chvíle, kdy jsem tím strachem byla totálně paralyzovaná. Vůbec jsem to ani nebyla já, úplně mě to jako znehybňovalo a zabraňovalo mi to cokoliv dělat. Nedalo se předtím utíct, zkoušela jsem takové věci, jako že zvolím nějaký adrenalin a přírodu a výlety a podobně. A pak to dopadlo většinou tak, že jsem se někde sama strašně bála v lese. Nedalo se předtím nikam utíct. A i si pamatuju takový moment, že jsme měli jednou nějaké setkání a já jsem tam nedokázala zavřít oči. Byla Šárka a říká, zavřete oči. A jsem zjistila, že před lidma, když nejsem jako zamčená někde úplně doma a jsou tam lidi a jsem někde jako v nějakém veřejném prostoru, že nedokážu zavřít oči. Takže tam jsem se s takovou hruzou vlastně u sebe setkala poprvé. Zaprvé jsem byla teda překvapená. Já nevím proč, já jsem si vždycky myslela, že jsem docela hrdina. A já jsem zjistila, že jsem, že prostě nejsem tak úplně hrdina. To bylo pro mě velký překvapení. A na druhou stranu jsem celkem vděčná za to, že jsem to v téhle děsivé atmosféře mohla prožít, protože neexistoval asi jiný lepší okamžik pro to, abych si představila, co ti moji předci zažívali. To bylo tak autentický a tak se člověk do nich mohl vcítit. Do toho, když jako ten dav něco skanduje a lid si něco myslí a je ta situace nějaká jako vyhrocená a nebezpečná a nepříjemná. Tak to bylo jako velký kus poznání v tom vlastně, jak se mohla moje rodina vlastně po válce cítit.
0: Děkuju.

a to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co?

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Vítám vás, milí posluchači, zpátky v pořadu Na stole je téma, dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Andreou Buchtovou.
1: My už jsme se dotkli mnoha dílčích výstupů tohoto košatého projektu a já bych se ráda vrátila k tomu, že po celou dobu procesu vzniku projektu tě doprovázela kamera. Vznikl dokumentární film Vanko, jsme přece jejich, který bude mít premiéru 15. října v kině Lucerna v Brně, takže všechny posluchače srdečně zveme. Změnila přítomnost kamery něco na tom, jak si ten proces prožívala? Bylo to těžké si ji připustit takto k tělu?
2: No, připustit si kameru k tělu bylo velmi těžké a taky jsem ze začátku byla proti. Byl to vlastně nápad Veroniky, když sledovala, co s Markétou všechno podnikáme a na jaký zajímavý místa chodíme. Taky přišlo, že by se to mohlo i vizuálně nějak vlastně celý zachytit. A nic proti tomu, filmy mám ráda, ale ne, když v nich sama hraju, takže já jsem to vnímala jako hodně rušivý element. Ale musím říct, že asi jenom do chvíle, než jsme se i s tím filmařským týmem a v podstatě s celým týmem nějak víc zblížili a ty vztahy se prohloubily, tak potom už to bylo snadnější. A ještě, co tam musím jenom aspoň krátce zmínit, mě jako osobnost filmařek, režisérky i kameramanky vlastně mě přesvědčila, protože ty holky byly tak upřímný a autentický, na nic si nehrály a byly tak jako opravdový, že jsem jim uvěřila a byla jsem potom ochotná to zkousnout, že teda budeme dělat film.
0: Já jenom potřebuju pro posluchače zmínit, že režii filmu dokumentárního Vanko jsem přece jejich dělá Ester Elce a za kamerou stojí Karolína Poláčková.
1: Tak jedna z věcí, která zůstávala ve vaší rodině neuzavřená po několik generací, je to, že babička Berta ani nikdo jiný z rodiny nevěděl, co se stalo s Ernstem. Nevěděl to vlastně ani tvůj tatínek. A potom si přišla ty a začala si pátrat. A jak už jsi zmiňovala, měla si v pátrání mimořádné štěstí, že se děly takové velmi až zázračné situace. Poprosím tě, aby si zase četbou úryvku zdokumentovala situaci, které se to týká.
2: Babička se nikdy nedozvěděla, kdy a jak její manžel zemřel. Odešla ze světa, aniž by věděla, co se s ním stalo, proč se nevrátil nebo kde je pohřben. Nemohla přijít zapálit svíčku, ani se rozloučit. Pak jsme do rodinného hrobu ukládali mého otce, další generaci. I on prožil celý život, aniž by mohl tohle tajemství uzavřít. Byla jen malá naděje, že se to podaří zjistit mně. Po neúspěšném pátrání úřadu u nás i v zahraničí po tak dlouhé době. Zkusila jsem to. A podařilo se mi to hned na první pokus. Když umřel, bylo mu 31 let. Teď už vím, kde jste. Ležíte jen několik metrů od sebe.
0: Andrejko, pamatuješ si tu emoci, kdy ses to poprvé dozvěděla? Kdy jsi na to přišla?
2: To se stalo tak rychle, že si ani tu emoci nevybavuji. Já jsem byla fakt velmi překvapená. Protože s tímhle mi pomáhal nejdřív Michal Doležel a později pan doktor Břečka z Moravského zemského muzea. A ta možnost, že by se to zjistilo po tolika letech, po 81 letech, že by to někdo jako vypátral, to, co se nepodařilo nikomu přede mnou, to byla úplně mizivá šance. A já jsem to zkusila na základě nějakého teda postupu, jak to mám udělat, tak jsem to provedla a hned opravdu na první pokus se to podařilo. A dlouho jsem si pak šetřila ten okamžik, když se tam poprvé půjdu podívat. A to mám tenhle okamžik taky spojený asi s úplně jako nejsilnějšíma emocema tady v tom celém projektu, protože jako najít to tělo, najít ten hrob a vlastně po 81 letech, co ten člověk někde ležel sám a celá rodina o něm nevěděla, ani neznali ten jeho konec. Tak jí tam poprvé zapálit svíčku a na Vánoce na hřbitov jako první za rodinu, tak to byl prostě silný okamžik.
1: Děkujem za sdílení. Já si myslím, že už je zcela jasné, že tento projekt byl doprovázen sérií mimořádných zázraků. Nebojím se to takto pojmenovat, ať už v rámci bádání, v rámci mimořádných setkání. A jedno z těch setkání skutečně bylo naprosto, naprosto unikátní. Nedošlo k němu prostřednictvím archivů, fotografií nebo navazování kontaktu s předky na základě bádání, ale došlo vlastně k setkání mezi dvěma živými lidmi. Na workshop k výstavě Vanko přišel Petr Koenig, vnuk Augusta a Alice Lefbérových, tedy muž z židovské rodiny, která před nacisty uprchla z Brna. Peter, tehdy tvůj příběh, Andrejko, vůbec neznal, nevěděl, čím ses vlastně rok zabývala. Ani to, co jsi zjistila o svém dědečkovi a zbytku rodiny. Co se mezi vámi odehrávalo? Co se stalo, když jste se potkali na workshopu?
2: No a to jsme právě u toho druhého nejzásadnějšího momentu, kde nějakou roli hrálo jako obyčejné lidské setkání vlastně. Když se Peter dostavil tady na tu naši akci, tak na mě ze začátku působil jako totálně rušivý element. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, nemluvil česky a působil tam tak jako nepatřičně, ale během chvilky se ukázalo, že tam určitě měl být. I to, že si sedl vedle mě a Veroniku přímo. A jak jsi říkala, že to je vlastně potomek židovské rodiny Lefbér, tak já jsem tu rodinu velmi dobře znala. Ale bylo to poprvé, kdy jsem se setkala s nějakým naživo takhle, s nějakým potomkem rodiny Lefbér a ve chvíli, kdy jsem i já znala svůj rodinný příběh. Takže příběh rodiny Lefbérů jsem znala dávno, ale tentokrát se jako potkali už oba ty příběhy. A když on říkal, že tam přišel, protože jeho předci před válkou žili v Brně a máme tedy hodně společného, tak jsem mu musela jsem najít odvahu a vysvětlit mu, že moji předci taky žili před válkou v Brně nebo za války a že by ale kamarádi úplně nebyli. A byl to takovej zvláštní moment a mně to bylo všechno tak hrozně líto vlastně. Nedalo se s tím nic dělat, hrozně mě to mrzelo, co se stalo. Ne, že bych si kladla za vinu to, co se stalo, nebo co mi přeci dělali, ale prostě mě mrzel ten příběh té rodiny. A došlo tam právě k takovému okamžiku, kdy ten Peter s tou svou vřelostí a moudrostí, která je jemu vlastní, mě vlastně podal ruku a později mě objal. A to bylo něco tak důležitýho, takovej důležitý moment, kdy bylo jasný, že jako my dva, jak jsme se tam setkali, 81 let po válce proti sobě už vlastně nemůžeme nic mít, ať se stalo, co se stalo. Že se tam potkáváme jako dva lidi. A to gesto, to jeho podání ruky, to byl tak spontánní lidský akt v tu chvíli, že to mělo neuvěřitelnou sílu vlastně. Nebylo v tom vůbec nic vyumělkovaného, že bychom to jako nějak plánovali, nebo že on by si chtěl hrát na nějakého jako dobrýho člověka, který je jako velkorysý a nad věcí, ale tak nějak to přišlo samo a bylo vlastně zajímavý pozorovat, jak podání, co může změnit podání ruky v určitou chvíli vlastně.
0: Mě vždycky vlhnou oči u tohohle příběhu, to se nedá nic dělat, tak to tady popadám dech. My se chýlíme ke konci našeho pořadu dnešního a já bych chtěla poslední slovo nechat textu, který celý projekt doprovází. Andrejko, přečti nám závěrečný text.
2: Některé příběhy chtějí být dovyprávěny. Dobré je, že se zesnulí mohou setkat i dnes, v nás. Ať už naši předkové dělali cokoliv, nejde o to, abychom se s jejich rozhodnutími ztotožňovali nebo je odsuzovali. Stačí je přijmout. Proto jsme dnes tady a tím, kým jsme.
0: Andrea Buchtová, výtvarnice a autorka projektu Vanko. Děkujeme za rozhovor, Andrejko.
1: Děkujeme za rozhovor a připomeňme si ještě dvě důležitá data. Od 30. září bude výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, znovu k vidění v Arnoldově vile.
0: A 15. října proběhne v brněnském kině Lucerna premiéra dokumentárního filmu Vanko, jsem přece jejich. Děkujeme vám za poslech, milí posluchači. V pořadu Na stole je téma z Centra dialogu v Arnoldově vile.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Brehlíková,
0: Veronika Smyslová a děkujeme za rozhovor Andreje Buchtové.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Dnešní část nese název Za hřích je odpovědný člověk sám. Zajímavé je číst o čistné modlitby jiných náboženství. Tak například staroindická prosba zní: Očisti, Bože, mou duši, pohleď na její nevinnost. Zlý duch ji oklamal, tělo ji svedlo. Jak docela jinak vysvětluje hřích a vinu křesťanství. Origenes vypočítal, co všechno nás k hříchu svádí. To je svět, špatné vlivy okolí, tělo, to je zlé vášně, ďábel, který nám vnuká zlé myšlenky, pronikající jako šípy do srdce. Kdo tedy je odpovědný za hřích? Odpovídá však rázně: ani svět, ani tělo, ani ďábel. Ďábla Bůh potrestal za jeho vlastní hřích. Za náš hřích však poneseme trest my sami, protože jenom my sami jsme odpovědní za dobrovolný souhlas se zlem. Jedinou pravou příčinou hříchu je tedy naše vlastní vůle, která se rozhodne pro zlo. Kdyby bylo příčinou hříchu něco jiného než my sami, pak by padla odpovědnost na Boha samého, který nás uvedl do těžké situace. Křesťan tedy nesvaluje vinu na nikoho a na nic jiného. Sám se bije v prsa a říká: má vina. Proto naše očistné modlitby mají tuto typickou formu. Bože, smiluj se nade mnou, odpusť mně hříšnému.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Necelá hodina setkání s hostem pořadu Na stole je téma. Dnes představí studentku japanologie z Brna Anežku Tesařovou o Japonsku a jeho kultuře, o vztahu k japonštině a k Japoncům a také o cestách po této zemi a práci pro České centrum si budeme povídat na Proglasu. Dobrý den, Anežko, jsem ráda, že jste dorazila. A ještě jednou děkuji za dárky z Japonska. Co můžu čekat od japonské čokolády s mačou?
1: Vybrala jsem mača čokoládu, je to jako japonská značka, je to takový oblíbený taky suvenýr, myslím, že i lidi to mají jako spojený s tím Japonskem. A pak jsem vzala můj oblíbený čaj, který jsem pila každé ráno po cestě do práce, tak je to
0: Děkuju.
1: Takové nostalgické pro mě.
0: Anežko, z Japonska jste se vrátila před pár dny, co vás tam tentokrát přivedlo?
1: Tentokrát jsem tam byla na pracovní stáži na 3 měsíce v Tokiu, pracovala jsem v Českém centru.
0: A dokážete si představit, že byste tam žila natrvalo?
1: To je taková náročná otázka, hodně se o tom třeba bavíme s kamarádama, se spolužákama. Já si to asi neumím představit jako úplně natrvalo jedině v momentě, kdybych tam třeba měla rodinu nebo nějaké jako hlubší zázemí, ale jako zatím si myslím, že jsem hodně pořád navázaná na tady svoje jako kontakty, přátelé a pořád to Japonsko jako hodně daleko a hodně jiný. Takže myslím si, že se tam určitě vrátím. Vrátím se tam třeba zase na nějakou delší dobu, ale že bych měla jako ambice tam zůstávat celý život, tak v tomhle momentě spíš asi ne. No.
0: Tady padlo slovo rodina. Dokážete si představit, že byste žila s Japoncem?
1: Asi v momentě, kdybych do něho byla zamilovaná, tak asi jo.
0: Tak my se od lásky teď podíváme na to, co si z Japonska vozíváte pravidelně domů, kromě čaje.
1: Mm-hmm. To je hrozně dobrá otázka, to se mi jako líbí. Určitě to jídlo pití je takový jako základní, ale třeba i takový jako praktický věci nebo oblečení si hodně vozím. Ráda chodím do sekáčů v Japonsku, tam to je takový fajn, takže asi takhle. A to jídlo aj jako rodině, kamarádům, aj pro sebe si vždycky, abych měla aspoň nějakou dobu jako... Takže asi tak.
0: Když jste teď zmínila japonské second-handy, čím je japonská moda výjimečná? Liší se od té evropské nějak výrazně?
1: Řekla bych, že se liší určitě. Nevím, jestli výrazně, v dnešní době už je to takové, že všechno je zkombinované. Já mám třeba ráda hrozně japonské sukně, protože já jsem jako menší, takže a Japonci jsou taky obecně menší, takže já tam ráda nakupuju sukně, které v Česku tak úplně jich tolik neseženu.
0: Kdy vám došlo, že japonština a Japonsko už není jenom zájem, ale i směr, kterým byste se ráda vydala?
1: Já jsem se rozhodovala postřední, jako že bych ráda studovala nějaký jazyk, takže já jsem si to Japonsko vybrala hodně jako přes ten jazyk, protože mě zajímalo, že ten systém funguje jako úplně zase jinak než jazyky, které jsem se do té doby třeba učila. Zároveň mám ráda jako japonskou literaturu a filmy a tak, takže... Já jsem se fakt rozhodla až jako na konci té střední školy, ale mám spolužáky, kteří to věděli třeba celý život, nebo je prostě Japonsko bavilo vždycky. Já to získávám tak nějak jako až třeba i skrz to studium, tady tu jako dlouhodobější lásku nebo nějakou hlubší lásku k té zemi.
0: A uměla jste japonsky už předtím?
1: Ne, učila jsem se jenom základy té abecedy úplně jako než jsem nastupovala, ale jinak jazyk jsme se učili úplně od začátku na univerzitě.
0: A v čem spočívalo to přijímací řízení na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde teď japonologii studujete? Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně nastupovala na dvojobor ze sociologii, takže já jsem psala jenom vlastně všeobecné jako studijní předpoklady, ale jinak dělává se na jedno obor vlastně i oborový test. V dnešní době si myslím, že už je to zase trošku jinak, ale já jsem psala vlastně jenom jako univerzitní přijímačky.
0: A prosilo se to hodně během těch let studií na tom vašem oboru, že vás třeba nastoupilo, já nevím, 20 a teď vás je jenom 5?
1: Jo, ono v Olomouci to právě funguje tak, že oni naberou hodně lidí, jako do ročníku nastupuje 60 lidí a pak vlastně toho bakaláře postupně jako tak nějak přibližně polovina lidí odpadává, takže potom nás skončilo přibližně 30 teďka na vlastně navazujícím magisterském, jenom s asi 7-8 v té třídě.
0: Takže... Řekněte mi, co se tam vlastně studuje přesně. Mm-hmm.
1: My máme jako filologii obor, což znamená, že jsme hlavně zaměření na ten jazyk, ale potom studujeme vlastně celkově reálie. Člověk si pak už trošku i vybírá sám zaměření, protože nemůže jít do hloubky úplně ve všem, ale studujeme tam vlastně historii, literaturu, sociologii nějakým způsobem. Ale to hlavní a tím, že vlastně my tam začínáme úplně od nuly ten jazyk, tak ten prvák hlavně potom i ten druhák je hodně zaměřený jenom prostě na to učení se toho jazyka, gramatiky, konverzace.
0: A v čem jste se našla?
1: Mě baví lingvistika, mě právě vždycky jako bavily jazyky, takže já teďka se vyloženě zaměřuji jako na tu lingvistiku.
0: A co na studia japonologie říkalo vaše okolí? Nenabádali vás, abyste si vybrala třeba něco praktičtějšího? Jdi na medicínu a neško.
1: Jako já myslím, že moji rodiče věděli, že půjdu na nějaký humanitní obor a tam už to je takový, že je to náročný u těch humanitních oborů občas lidi jako přesvědčit o té právě praktičnosti, jak říkáte, ale myslím si, že zrovna já jsem měla štěstí, že jsem se úplně nesetkala jako s nějakým vyloženě negativním názorem, spíš jako překvapeným názorem, ale jako, že by mě z toho někdo jako vyloženě vymlouval, že to nemám jít studovat, tak to jsem se až tolik, jako se mi nestalo naštěstí.
0: Aneško, hodně se teď debatuje o tom, jak umělá inteligence zasáhne do budoucnosti vašeho oboru. Vnímáte to i jako studenti v Olomouci?
1: Určitě to vnímáme, bavíme se o tom. Myslím, že i třeba naše univerzita je dost jako otevřená o tom se s těma studentama jako bavit, ať už v rámci toho studia, anebo prostě v rámci třeba nějakého toho povolání nebo tak. U nás furt vládne ten názor, že ta japonština je tak hrozně specifická a je to jazyk, který je hodně zaměřený na kontext a člověk musí právě znát i ten kontext celé té kultury a tak, že my jsme pořád jako optimisticky přesvědčení, že ta AI nás nahradit nemůže, ale určitě to nějakým způsobem ten obor jako hodně, hodně ovlivní a zase se to jako změní. Ale myslím si, že třeba u nás se snaží ty vyučující zaměřit na to spíš jako se učit s tím nástrojem pracovat, než že bychom jako pesimisticky si řekli, tak to tady zavřem, protože to nemá už cenu. Tady ty nálady si myslím, že jsou spíš zvenku od lidí, co tomu prostě nerozumí nebo co ten obor neznají tolik.
0: A využíváte AI i při studiu teď?
1: Já se snažím moc ne. Někteří spolužáci určitě ano. Neříkám, že ji nikdy nevyužívám. Některým věcem je to fajn a myslím si, že v momentě, kdy člověk už má nějaké ty základy o tom jazyku a ví přesně, k čemu se to třeba využívá, tak asi jako může to pomoct, může to urychlit tu práci, ale že bych na tom nějak jako s nějakým způsobem spolíhala, tak to určitě ne.
0: A co byste po studiích ráda dělala?
1: Mě třeba hrozně bavila i teďka ta práce v tom kulturním centru, bavilo mě to propojení české a japonské kultury, bavilo by mě asi i překládání, nějakým způsobem třeba výuka toho jazyka. Je to hrozně moc, co bych jako nemám úplně určitou jako jednu věc, co bych ráda dělala.
0: Na Proglasu dnes mluvíme se studentkou japanologie Aneškou Tesařovou. Po písničce se zeptáme mimo jiné na to, jaký tamnější zvyk si zamilovala.

0: O Japonsku se dál povídáme se studentkou japanologie Anežkou Tesařovou, která se nedávno z této země vrátila. Anežko, řekněte mi, co je na studiu japonštiny vlastně nejzábavnější?
1: Mě asi baví právě ta komplexnost toho jazyka, jak je to jako samozřejmě náročný, ale myslím si, že tady to vlastně, že člověk tam pořád objevuje něco novýho a přichází na různý jako spojitosti, co třeba do té doby nenapadlo. A taky vlastně ta možnost, že můžu třeba v rámci studia do té země jako takhle na nějakou dobu vycestovat a vyzkoušet si to i víc, tak jako prakticky zažít ten jazyk.
0: A Japonsko je teď hodně trendy mezi mladou generací.
1: Určitě jo, jako jde to vidět na sociálních sítích a všude. Myslím si, že všichni mají nějak, jako že všichni mají třeba jako chuť tam vycestovat nebo tak, je to taky takový zajímavý.
0: To musím potvrdit, protože když jsem si vás vyhledávala v rámci přípravy, tak mi algoritmus teď nabízí
1: samé japonské věci. Bývá, my jsme to říkali se spolužákama, když jsme tam přijeli poprvé jako na studijní pobyt, když jsem tam byla, že vlastně člověk zažívá to Japonsko, pak otevře mobil, tam má taky všude kolem sebe to Japonsko.
0: A co je na té japonštině pro vás nejkomplikovanější, co vám během studií dává nejvíce zabrat?
1: Tak asi konkrétně bych zmínila třeba ten, jako tu formálnost toho jazyka nebo nějakým způsobem prostě ten, jako jak my třeba máme v češtině vykání, tykání, tak oni tady toto mají daleko jako složitější, mají tam daleko víc vlastně levelů té zdvořilosti a toto třeba vůbec se naučit, tak vlastně člověk se neučí jenom ten jazyk, ale učí se tam zase vlastně pochopit celou tu společnost, jak funguje, tak je to takový, že člověk se to musí fakt jako našprtat, naučit a zároveň pochopit.
0: A když jste teď byla v Japonsku, rozuměli vám naprosto přesně, takže umíte ten jazyk už v tuhle chvíli natolik, že se můžete začlenit do běžných konverzací?
1: Jako konverzací určitě, ale ta japonština je právě taková zrádná, že občas člověk, když neví jedno slovíčko, tak si ho úplně nemůže jako vymyslet, když se člověk učí nějaký jazyk, co třeba jako už prostě zná, nebo může prostě třeba tam dát nějaký podobný slovíčko. Tak v té japonštině je to takový složitější, že občas se mi fakt stane, že mám základní konverzaci v obchodě a nemůžu si na něco vzpomenout, nebo mi třeba nerozumí, takže je to tak jako oboje dohromady, bych řekla. Že.
0: Anežko, jak byste popsala povahu Japonců?
1: Já bych řekla, že překvapivě toho mají třeba docela hodně společného a i s náma jako s Čechama, tak moc jak můžu jako generalizovat. Řekla bych, že jsou ze začátku dost uzavření, rezervovaní, ale na druhou stranu jsou jako hrozně cílevědomí. Myslím si, že jsou jako hodně pracovití, že jo, což jako o tom se hodně jako i mluví, ale myslím si, že prostě když jako se v něčem snaží nebo když něco chcou, tak opravdu jako se snaží dělat ty jednotlivý kroky k tomu, aby jako tomu dosáhli.
0: A když zjistí, že studujete jejich jazyk, jsou víc otevřenější k vám?
1: Záleží asi jak kde. Občas se mi stávalo právě třeba, že naopak jako pořád na mě se snaží mluvit anglicky, když jako na ně mluvím japonsky. Ale myslím si, že třeba teďka, jak jsem byla v tom Tokiu a víc jsem se jako snažila i jako sama mluvit, tak jsou určitě jako nadšení, že člověk umí tu japonštinu a jsou otevřenější.
0: A není to třeba i tím, že když vidí cizince, tak si tu angličtinu chtějí s vámi procvičit?
1: Určitě někteří, jo.
0: Protože i tyhle příspěvky mi nabízejí sociální sítě.
1: Ano, ano.
0: Jací jsou ale mladí Japonci, chtějí žít stejně jako jejich rodiče a prarodiče. Možná v nás ještě pořád setrvává ta představa o lidech, kteří tráví celé dny v práci. Platí to?
1: Do určité míry to určitě platí, z něčeho to jako pramení. Ale řekla bych, že ti mladí Japonci, se kterými já jsem se setkala, tak jsou daleko právě otevřenější tomu jako venkovnímu světu nebo hodně jako cestujou, třeba studují právě taky v zahraničí. A tady ti lidi si myslím, že víc jako vnímají třeba některé ty struktury, které nejsou tak fajn v té společnosti a snaží se to nějakým způsobem jako změnit. Na druhou stranu pořád je tam i hodně to, že oni třeba vlastně už v rámci vysoké školy se hodně připravují vlastně na budoucí vzdělání. A což tady třeba ten proces toho, že jako kde budeme pracovat, začíná až po té vysoké škole, tam už to začíná vlastně třeba ve druháku, ve třeťáku na té vysoké škole, tak tady toto je tam pořád vlastně, že oni pořád jsou připravení na ten život, že někam nastoupí a pak tam budou celý život pracovat. Ale když se s nima zase člověk baví jenom jako v normální konverzaci, tak si myslím, že jsou takový víc otevřenější než třeba ta starší generace.
0: A víte, jaké mají třeba sny a touhy mladí Japonci?
1: Asi podobný jako všichni, jakože ostatní mladí lidi. Řekla bych, že hodně je tam právě tak, jak my rádi cestujeme a třeba se chceme podívat do toho Japonska, tak oni třeba naopak, jako jejich sen je podívat se jako do Evropy tady, tak s tím jsem se třeba hodně setkala.
0: A jaký japonský zvyk jste si okamžitě zamilovala?
1: Mně se hodně líbí, že oni hodně používají fráze právě třeba v tom jazyce, tak jak my jsme se to v prváku, jsme se to fakt museli učit prostě naspamět ty fráze. Já jsem to moc nechápala, proč se to učíme, pak tam člověk přijede a vlastně zjistí, že na tom hodně funguje ta každodenní konverzace, takže oni mají třeba speciální fráze, když jako někdo odchází z domu, tak co řekne ten jeden člověk, druhý člověk. A právě se mi takhle stalo, že když jsem bydla v tom Tokiu, tak jsem bydla tak trošku jako na okraji a šla jsem takhle, jako přecházela jsem silnice a tam byl takový ten policajt, co převádí děti jako do školy a tak mi řekl tady tu frázi, která jako v překladu znamená jako, že tak se mějte jako hezky a pak se zase jako uvidíme ve smyslu jako něco jako naschledanou a mě to hrozně vlastně potěšilo, že vlastně ta, takhle to funguje, nebo mají třeba kromě dobrou chuť, mají jako i frázi, co se říká na konci toho jídla, tak...
0: A to je jaká? Co říkají na konci?
1: Říká se to Gojiso Samadis a je to prostě jako poděkování za to jídlo, aha, za tu společnost.
0: Aneško, a které japonské pravidlo bychom jako Češi nezvládli a nepochopili?
1: Nevím, jestli je to pravidlo, ale Japonci daleko víc zvládají takové to trapné ticho v uvozovkách. Oni berou ticho jako taky prostě zdvořilost nebo prostě jako součást vlastně té konverzace, takže je třeba dlouhá, fakt jako plodná konverzace a pak všichni jako stichnou. A myslím si, že to třeba v Česku daleko víc vnímám, že jako lidi by hned začali jako se snažit vymýšlet něco, jak budeme pokračovat tu konverzaci a tak.
0: A co naopak by Japonci nezvládli z české kultury, co by pro ně bylo takzvaně no-go, co by se jim nelíbilo?
1: Tak zajímavé je, že já bych zase zmínila naopak to ticho, že v Japonsku daleko víc zase v, jako v, a i právě v prostorech, jako v hromadné dopravě a tak, oni jsou zvyklí moc se jako třeba nebavit nahlas, prostě všichni jsou tam jako spořádaní celou dobu a tak, tak to si myslím, že zase by možná v Česku trošku...
0: Telefonující jako, tramvaj.
1: Ano, přesně tady tohle. Jako.
0: Takže to pro Japonce není. Uh-huh. Naučil i vás něco japonský životní styl?
1: Určitě, myslím si, že třeba v tom Tokiu to bylo hodně jako přizpůsobit se tomu velkoměstu a zároveň si umět najít, protože to si myslím, že oni tím, že jich tam fakt bydlí jako hodně v tom Tokiu a jsou tam jako koncentrovaní na jednom místě, tak oni zase jsou dobří na tom umět si vyhledat ten čas jako zase venku z toho Tokia, vyjet, jet prostě někam k moři nebo tak. Tak myslím si, že najít si tady tu dualitu v tom každodenním životě.
0: Je Japonsko místem, kde by jásalo srdce každého člověka, který má rád moderní technologie? Platí to ještě pořád?
1: Určitě, ale zase prostě je otázka, jak v čem. Oni zase na druhou stranu třeba pořád používají fax někde, nebo prostě nedá se tam všude platit bezkontaktně kartou. Některé věci jsou naopak strašně jako ty technologické, že oni to tam jako vytvořili před nějakou dobou a jim se to líbí, takže to pořád používají, takže některé jsou zase naopak vlastně zbytečně jako komplikované. Ale samozřejmě zase třeba ta vlaková, ten vlakový systém nebo

0: Se studentkou japanologie v Olomouci představujeme Japonsko. Naším hostem zůstává Anežka Tesařová, která se před pár dny doslova z Japonska vrátila. Anežko, pojďme se krátce podívat i na kuchyni, ta je zdravá a hodně zajímavá. Co vám vlastně v Japonsku nejvíc chutná?
1: Ono je otázka, jak moc zdravá japonská kuchyně. Mě tohle třeba překvapilo, když jsem tam poprvé přijela. Tak oni jako na každodenní bázi se dost třeba stravou právě jako ve fast foodech a tak. Takže pro mě naopak byla docela ze začátku japonská kuchyně těžká, naopak. Mm-hmm. Ale co mám ráda, tak ta rýže, suši a tak. A zároveň oni mají zase hodně ty nudle, polívky, takže moje oblíbená je třeba udon nudle, polívka z tofu.
0: No, to jste mě teď překvapila, já to mám jako zafixováno, konkrétně tu japonskou kuchyni, jako zdroj jejich dlouhověkosti, že se jí hodně čerstvých ryb, že se jí hodně zeleniny, ovoce, takže je to trošku jinak do Japonska dorazit.

0: zrazil i fast food takový, jak ho vydáme v Evropě, nebo je to speciální japonský fast food?
1: Řekla bych, že jo. Mě to právě tenkrát taky překvapilo. Sama jsem na tu odpověď ještě úplně nepřišla, ale ten, oni třeba hodně jako mají rádi smažený jídlo, což prostě jako ten fast food, jako je tam samozřejmě ten stejný, co máme tady, ale mají tam i právě svoje a hodně jako polotovary v supermarketech a takhle, takže jako myslím si, že se taky liší moje zkušenost jako studenta, který tam nemohl úplně každý den chodit do jako prostě na suši nebo takhle jako si kupovat třeba zelenina v supermarketech, je tam o dost dražší jako ještě než v Česku, takže asi záleží, no, jako ta kuchyň má oboje, má samozřejmě i to, co jako zmiňujete. Ale není to jenom tak, že jako japonská kuchyně rovná se jako extrémně, extrémně zdravé jídlo.
0: A vaří si Japonci rádi i doma? Sami pro sebe? Určitě. Pořádají třeba večeře pro přátele?
1: Mm. Jo, myslím si, že právě oni mají hodně jako taky jako kulturu založenou právě na společném jídle, co jsme se bavili třeba s mojí japonskou kamarádkou, která naopak studuje češtinu, tak říkala, že jí právě překvapilo, když byla tady, že tady jsme takový zvyklí, jako že jo, jíme dohromady, ale každý má ten svůj talířek a nikdy bychom si jako nezdíleli navzájem jídlo. Oni mají daleko víc jako jídel, který jsou taky víc o tom, že je to třeba uprostřed stolu a dohromady se prostě každý si z toho něco nabírá a jí se to tak jako společně.
0: Teď jste zmínila japonskou kamarádku, měla jste možnost proniknout třeba i do rodinného způsobu života v Japonsku, našla jste si třeba rodinu, ve které jste nějaký čas pobývala?
1: To mně se bohužel zatím jako nepovedlo, že bych vyloženě byla v rodině nebo u někoho doma, spíš jako v rámci té školy a tak.
0: Existuje nějaký třeba výměnný způsob pro české japonské studenty, kdy japonský student může přijít do české rodiny a český student do japonské? Jsou k tomu Japonci nakloněni, tomuhle systému třeba, jak ho známe v Evropě?
1: Musím říct, že jsem se s tímhle ještě úplně sama nesetkala, takže to si nejsem jistá, nevybavuji.
0: Uh-huh. Vaříte si i pro sebe po návratu na japonský způsob? Zkoušíte to?
1: Jo, občas jo. My jsme třeba na univerzitě dělali i jako workshop, že jsme vařili jako japonské jídlo. Je to tady těžší se na ty suroviny, respektive dražší, ale jsou některá jídla, která když mi jako chybí Japonsko, tak si ráda uvařím.
0: A vystačíte si s těmi surovinami dostupnými v České republice?
1: Jako já třeba jsem dělala i to, že jsem si některé věci jako vozila, co se dají vozit, jinak celkem jako něco. V dnešní době tady existují docela takové ty jako asijské obchůdky, kde koupíte úplně všechno od jako z Číny, z Japonska, z Koreje, takže tam.
0: V Japonsku jste pracovala v Českém centru. Jaké jsou momentálně česko-japonské vztahy?
1: Myslím si, že právě třeba Česko směrem k Japonsku, tak tady právě jako, že jo, to Japonsko, jak všude je teďka populární, tak se tady docela dobře daří jako japonské kultuře. Hodně je to tady jako i ty univerzity, nebo třeba velvyslanectví. Máme teďka i dost aktivního vlastně pana velvyslance i japonského tady v Česku, který i hodně přes ty sociální sítě a tak se snaží jako navazovat vztahy nebo prostě komunikovat. A zase naopak v Japonsku, ta komunita Japonců, kteří se o Česko zajímají, je jako velmi malá, ale pořád si myslím, že je velmi aktivní a taková jako pozitivní. A je to zase překvapující, když člověk se potká s někým vlastně, kdo se zajímá o Česko nebo kdo se třeba češtinu vyloženě učí.
0: V čem vaše práce v Českém centru konkrétně spočívala a bavila vás?
1: Mě bavila moc, právě jak jsem i zmiňovala. Je to přesně něco, co bych třeba ráda jako do budoucna dělala. Ono to České centrum v Tokiu funguje i tak, že tam mají malou jako galerii, takže tam propagují tu kulturu i tady tímhle způsobem. Jinak pořádají různé koncerty a workshopy a podobné věci. Takže já jsem hlavně se tam starala třeba tady o to, dělala jsem tam uvaděčku, pomáhala jsem se vším možným. A pak jsem taky překládala různé texty, třeba PR nějaké nebo na webové stránky, ať už z japonštiny do češtiny nebo z češtiny do japonštiny.
0: Aneško, a platí pořád to, že Japonci mají rádi českou klasickou hudbu?
1: Jo, platí. Já vždycky říkám, že oni se v tom vyznají víc než já. Právě my se tam taky takhle, jak jsem tam byla, tak za tu dobu tam byly dva právě koncerty české klasické hudby, takže určitě.
0: My jsme mluvili o vztazích. Řekněte mi, jaký vztah mají Japonci k cizincům ve své zemi?
1: Ten převládající vztah je pořád dost jako uzavřený. Oni jsou jako hodně právě, jako ne vždycky jsou otevření těm cizincům hned. Je to taky způsobené tím, že jako ne všichni ti turisty se tam chovají tak, jak by se tam měli chovat. Ale zase, jak říkám, když člověk on je otevřený jim, tak si myslím, že oni potom zase jako jsou schopní ten vztah navázat. A taky si myslím, že v té mladší generaci se tohle třeba hodně mění, že ti mladší lidi jsou jako otevřenější. Ta starší generace ne vždycky, no.
0: A myslíte si, že člověk, který se rozhodne žít v Japonsku natrvalo, to má tam nějak hodně těžké?
1: Asi záleží, jestli se učí tu japonštinu. Myslím si, že člověk, když tam jako takhle žije, tak by měl nějakým způsobem ten jazyk ovládat nebo se minimálně jako snažit. Jinak si myslím, že je to tak podobně náročné, jako když se člověk odstěhuje jako kamkoliv mimo svoji zemi, jenom prostě třeba ta vzdálenost taky může být samozřejmě náročnější, jako už jenom prostě zaplatit si letenku, jakože z Česka do Japonska, z Japonska do Česka je prostě jako takový, že člověk nemůže tam odjet jenom tak vždycky domů zpátky.
0: A je Japonsko pro našince drahé?
1: Na život si myslím, že je to tak docela srovnatelný. Třeba je tam levnější jídlo v restauracích, takže člověk může se najíst v restauraci třeba do 90 korun, do stovky, jako v přepočtu. Doprava je tam třeba dražší, takže jako záleží. Myslím si, že je to celkem srovnatelný s Českou republikou.
0: A zažila jste v Japonsku někdy pocit odmítnutí?
1: Asi ne úplně odmítnutí, ale spíš jako takové nedůvěry trošku právě z toho důvodu, že je člověk jako cizinec. Ale zase všechno prostě v té komunikaci se dá všechno jako vykomunikovat. Vyloženě odmítnutí bych neřekla.
0: Jak dlouhý byl váš nejdelší pobyt v Japonsku?
1: Já jsem byla právě studijně, jsem byla 5 měsíců, tak to byl zatím můj nejdelší.
0: To si myslím, že je už i dost dlouhá doba na to, aby člověk tu zemi poznal, kde je v Japonsku nejkrásněji.
1: Mně se líbilo, v Tokiu se mi líbilo na ten život. Je to takové město, kde se furt něco děje, ale zase třeba úplně jiná kultura, úplně jiný život je na Okinavě, což jsou vlastně ostrovy, kousek, jako taky patří k Japonsku. A tam to zase, tam jsou prostě pláže, je tam ten život takový víc jako pomalejší a ty lidi jsou tam právě třeba otevřenější, tak to byla taková moje jako oblíbené místo, kam jsme se podívali.
0: Aneška Tesařová je hostem pořadu Na stole je téma. Dnes společně mluvíme o Japonsku, které jako studentka japanologie poznala. Aneško, je rozdíl mezi japonským venkovem a městem?
1: Mm-hmm.
0: Je to hodně hluboké, ty rozdíly?
1: Rozdíl tam určitě je, taky se vlastně řeší dlouhodobě už to, že se nějako všude lidi se hodně z toho venkova vystěhovávají právě do těch velkých měst, všichni se situujou jako třeba do toho Tokia hlavně. Já jsem na venkově pořádně nikdy jako nebyla.
0: Když vám do toho vstoupím, vylidňuje se venkov stejně tak jako třeba u nás?
1: Jo,
0: potýkají se stejnými problémy?
1: Jo. A právě jako já jsem na venkově jsem nikdy nežila jako dlouhodobě, takže to vím spíš jako od kamarádů nebo od známých, ale ten život tam je určitě jiný než v těch velkoměstech, protože zase ty velkoměsta v Japonsku jsou tolikanásobně prostě víc velkoměsta, než to, co prostě člověk třeba může zažít jako v Česku.
0: A není člověk z těch velkých japonských měst unavený, zahlcený, přehlcený? Kolem je spousta lidí, hluku, barev, nabídek. Já si myslím, že ta hlava potřebuje někdy odpočinout.
1: Jo, určitě jo, je to právě, oni třeba i v obchodech hodně mají, jakože všechno přesně bliká, mluví, jako. A pamatuju si, když jsem poprvé přijela do Tokia, tak právě já vždycky říkám, jako, že mám ráda velký města, pak jsem zjistila, že jako tohle už je o tolik jako, tak, jako větší, takže určitě člověk si právě musí najít nějaký ten balanc. Já jsem třeba byla ráda, když jsem v tom Tokiu bydlela, že jsem bydlela v podstatě už jako mimo to hlavní město, tam to působilo fakt spíš jako vesnice, chodili tam kočky, prostě lidi se tam zdravili, znali, takže zase jako člověk si musí najít tu svoji, jako to svoje místo, ale když tam člověk jede třeba jenom na pár dní do toho Tokia, tak si myslím, že určitě to je jako hodně přehlcující.
0: Už jsme mluvili aspoň trochu o japonské kuchyni. Řekněte mi, jak vám vyhovuje třeba japonský styl bydlení?
1: Já jsem jako bydlela vlastně v takovým společným bydlení, takže jsem byla prostě v jako takovým domečku a jako neřekla bych, že se to tolik liší třeba od jako českého bydlení. Nevybavuju si nic vyloženě, co by mě tam jako překvapilo nebo zarazilo.
0: Vy studujete sociologii. Jak Japonci vychovávají své děti? Podívejme se na rodinu japonskou.
1: Mm-hmm. Tak myslím si, že oni hodně už od malička právě se snaží jako dodržovat ty pravidla. Je to hodně i ve školách. Oni jsou prostě zaměření vlastně na nějakou jako tu disciplínu a tak. Hodně i jako skrz ten jazyk se vlastně učí dost jako... Oni se musí fakt hodně jako memorovat, že jo, skrz prostě ty abecedy a potom ty znaky. Takže si myslím, že tady tímhle způsobem je to třeba trošku přísnější nějakým způsobem ta výchova, než vnímáme třeba u nás v Evropě. Nebo ta láska se tam vyjadřuje třeba trošku víc nepřímo, nebo tak. Ale zase jako nezažila jsem úplně nikdy jako přímo sama, takže to vím spíš tak zase z doslechu, nebo tak.
0: A trápí Japonce třeba vyšší míra rozvodovosti?
1: To si nemyslím, ale spíš třeba, co se tam řeší vlastně dlouhodobě, tak je právě jako ta menší porodnost a jako dlouhověkost nebo prostě stárnutí populace obecně, tak tohle je tam třeba zase téma.
0: Jaké vztahy mají ke starší generaci?
1: Oni tam mají pořád hodně jako zakořeněnou prostě právě jako tu autoritu, nebo že musí vlastně jako ctít tu starší generaci, takže to si myslím, že vlastně tam obecně ta seniorita vládne vlastně i jako v rámci třeba té práce nebo toho zaměstnání, takže si myslím, že je tam vlastně jako s tou úctou se k ním snaží chovat.
0: A mají i generace singles, jako tady u nás?
1: Určitě jo, je tam právě i jako, že hodně lidí žije buď to jako úplně samo, nebo třeba u rodičů, nebo tak myslím, že v dnešní době se to řeší tam tak jako podobně.
0: A znají Japonci i model sdíleného bydlení, tak jako ho známe my?
1: Mm-hmm, jo, právě třeba to, kde jsem bydlela já teďka v Tokiu, tak to byl vyloženě právě jako share house, kde bydleli jako různí, většinou jako pracující lidi, co nemají ještě rodinu, jsou to buď to jako mladší lidi, nebo nemají třeba rodinu. Takže to tam právě je, naopak bych řekla, že třeba ještě víc než v Česku je to tam rozšířené, protože daleko víc lidí právě jako žije dlouhodobě třeba i samo.

0: Aneška Tesařová je hostem pořadu Na stole je téma a my pokračujeme v rozhovoru o Japonsku. Aneško, kdy se do Japonska zase vrátíte? Chybí vám?
1: Teďka mi určitě chybí, myslím si, že mi bude chybět. Zatím nemám vyloženě plán, ale já říkám vždycky, že bych se tam ráda vrátila i jako cestovně, protože zatím jsem tam byla buď to na studijním, nebo teďka na tom, jako na té stáži, takže bych se tam ráda jenom tak jela třeba na 2 týdny procestovat si nějaké ty místa, kde jsem zatím nebyla, nebo kde jsem neměla tolik čas si jako projít.
0: My jsme se před malou chvílí bavili o japonské společnosti. Co japonskou společnost aktuálně nejvíce trápí? Jaké má největší problémy? Co řeší?
1: Já bych řekla, že právě to stárnutí té populace, malá porodnost, asi takhle jako se to tak nejvíc jako.
0: A mají Japonci i nějaký plán, co s tím, že bychom se třeba inspirovali?
1: To si myslím, že asi vyloženě jsem zatím nezaregistrovala.
0: Pokud bychom chtěli do Japonska vycestovat, na co bychom měli pamatovat? Jaká pravidla tam dodržovat?
1: Mm-hmm. Myslím si, že jako určitě je fajn si jako zjistit ty základní, jako jak se chovat na ulici nebo tak, ale myslím si, že ve své podstatě hlavně člověk by se měl chovat podle vlastního vědomí, svědomí a prostě chovat se slušně, ale samozřejmě je třeba fajn prostě nebýt moc hlučný v těch veřejných prostorech nebo tak, ale zase na druhou stranu na těch hlavních turistických místech, ono je to tam třeba vždycky v těch chrámech nebo těch svatyních je vždycky jako vysvětlený, jak by se tam člověk měl chovat. Jinak si myslím, že asi tak.
0: A kdy je nejlépe do Japonska z hlediska počasí odcestovat? Jaké měsíce jsou pro cestování po Japonsku nejlepší?
1: Já bych řekla, že asi podzim a jaro jsou fajn. Já jsem tam třeba na jaře zatím jako nebyla, ale tam se hodně jezdí, že jo, kvůli těm kvetoucím sakurám. Takže zase člověk musí být jako připravený, že tam bude hodně lidí v té době. Ale mně se právě třeba strašně líbil japonský podzim, protože tam je trošku teplej než u nás. Oni mají stejně jako my, jako 4-roční období. A hodně se tam zase jezdí na to podzimní listí. Oni na to mají třeba i speciální právě výraz vyloženě, jako co popisuje právě tu červeno, hnědo, prostě ty listy a mají přímo jako tady ty místa, kam se jde, kde jako je hodně těch stromů vysázených a tak. Takže mně se líbil ten podzim třeba i tím, že já jsem narozená jako na konci podzimu a většinou je už tak jako sychravo, prostě hnusně, tak v tom Japonsku byl ten podzim takovej daleko krásnější. No. Takže a je tam zároveň tam není až tolik těch lidí.
0: A trápí Japonsko i overturismus?
1: Určitě jo, ty velký města, Tokio, Kyoto, tak tam jezdí opravdu hodně lidí. Já jsem právě měla štěstí třeba, že já jsem byla půl roku v tom Kyotě, že my jsme zažili i jako ty období, třeba potom hlavně v té zimě, kdy tam jako nebyli ti lidi, takže se nám povedlo jít prostě na ty hlavní jako turistické památky a bylo to tam úplně prázdný. Na druhou stranu jsme právě zažili i jako ty časy, kde je tam jako hodně těch lidí.
0: A co byste nám jako studentka japanologie doporučila k vidění?
1: Já si myslím, že když jede člověk poprvé do Japonska, tak by určitě měl objet jako ty hlavní města, takže si myslím, že prostě tím Tokiem, Kyotem člověk nic neskazí. Ale z těch ostatních měst mě se třeba líbilo hodně i Kobe, což je zase přístavní město, nebo teďka se mi hodně líbilo tak nějak i kolem toho Tokia, že člověk se může jako vycestovat jako třeba na nějaký jednodenní výlety, tak jsem byla třeba v Hakone, ale třeba já bych doporučila i tu Okinavu, jako ty ostrovy.
0: A cestují hodně Japonci po své zemi?
1: Řekla bych, že jo, po své zemi jo. Oni zase třeba nejsou tak zvyklí cestovat tím, že je to že jo, ostrov, tak nejsou zvyklí cestovat tolik jako do ciziny, ale jako v rámci Japonska určitě jo.
0: Čemu se Japonci rádi věnují ve svém volném čase, když ho mají? Napadlo mě, když jsme mluvili o tom cestování, jestli třeba rádi chodí po horách nebo rádi chodí do divadel, co je baví?
1: Myslím si, že určitě turistika tam nějakým způsobem je právě, jakože do hor se chodí takhle jako divadlo určitě taky, nějaká ta kultura. Ale jinak si myslím, že i jenom tak jako třeba ta mladší generace, se kterou já jsem se zase víc vídala, tak oni rádi chodí jenom prostě do kavárníček nebo takhle. Myslím si, že všechno možný.
0: Váš nejdelší pobyt v Japonsku, tedy studijní pobyt, protože jste studentka, byl několika měsíční. Pomohlo vám to hodně ve studiu, kdy jste se pak vrátila do Olomouce na fakultu?
1: Řekla bych, že v tom jazyce určitě jo, protože člověk je tam tím prostě obklopený, všude nemůže tomu uniknout, té japonštině. A zároveň právě ta japonština jako těší na to nějak tím způsobem to procvičovat jako tady u nás, takže určitě v tom jazyce jsem se posunula.
0: Čemu byste se po studiích ráda věnovala?
1: Zatím nejsem úplně rozhodnutá, co bych úplně ráda dělala, ale bavilo by mě právě třeba to překládání nebo něco, jako ráda bych zůstala prostě v kontaktu s tím jazykem aspoň nějakým způsobem.
0: A když by přijeli vaši přátelé sem do České republiky, stalo se to? Byl tady někdo za vámi?
1: Z Japonska? Jo, teďka vlastně mám právě kamarádky, co tady budou zase naopak studovat, jako u nás v Olomouci, tak jsem na to jako zvědavá. Ale zatím jako je to poprvé, tak se těším, že jim zase jako ukážu část naší kultury.
0: A co byste jim ráda z naší kultury představila a jaká místa v naší zemi byste jim ráda ukázala Japoncům, tak aby pochopili, kdo jsme, odkud pocházíme, jaké jsou naše kořeny a zvyklosti?
1: Já si myslím, že oni, Japonci, mají dost zafixovanou jako Prahu prostě a ten obrázek té Prahy, takže si myslím, že já bych je ráda vzala třeba prostě i do těch menších měst, protože si myslím, že v Česku je to hrozně jako všechno, ta příroda, že jo. Máme tady toho taky jako spoustu jiného než jenom tu samotnou Prahu. Takže asi to a zase na druhou stranu třeba to jídlo nebo nějaký jako tradice a tak. Tak si myslím, že potom člověk to sám ocení i jako víc jako Čech, když má někoho jako z té jiné kultury nebo té jiné země.
0: A asi nebude chybět i koncert klasické hudby.
1: Určitě.
0: To je na nějakou filharmonii. Aneško, Japonsko je země, které trápí častá zemětřesení. Bála jste se tam někdy a bojí se Japonci tady těchto událostí?
1: Já jsem právě, když jsem byla v tom Kyoto, tak to je část země, kde ty zemětřesení tolik nebývají, takže za celého toho půl roku jsem jako nezažila. Ale potom, když jsem byla v Tokiu najednou, tak tam jsem za ty 3 měsíce zažila 3 jako větší a teďka jako taky tohle léto byly hodně jako deště a tak, takže prostě je tam tak jako všude prostě ty extrémní výkyvy všeho. Ale to zemětřesení, to největší, co jsem zažila, tak to už jsem se jako trošku bála. Ono jako člověk prostě všechno se začne jako klepat. A ještě bylo takový jako vtipná náhoda, když to tak řeknu, že my jsme zrovna ten den jako s kamarádama jsme šli do takového jako centra, kde si právě člověk může jako vyzkoušet, co má dělat, když je to velké zemětřesení a je to prostě také jako výukové centrum, hlavně třeba pro děti a tak. My jsme se tam šli podívat. Ještě jsme se bavili jako s jednou kamarádkou, že jako nikdy nezažila zemětřesení. Jako protože tam přijela taky z ciziny. A pak ten večer právě, a ještě to bylo zrovna ve 2 ráno, a člověka napřed zbudí jako ten alarm na tom mobilu, který je úplně jako hroznej ten zvuk. Takže napřed se lekne toho alarmu, pak se lekne toho zemětřesení. Takže je to jako... Japonci třeba, oni jsou na to tak hrozně zvyklí a jako cvičí to vlastně už třeba na základních školách. Děti vlastně jako, že se učí stejně tak, jako když se učíme třeba, co máme dělat, když hoří nebo tak. Takže zase jednou jsem zažila to zemětřesení jako v metru a to bylo právě moje úplně první, když jsem tam zrovna dojela a jako ty lidi kolem, oni vlastně vůbec nic, jako oni nějak nezareagovali, metro se jako zastavilo a všichni dělali, jako kdyby se nic nestalo. Já jsem tam mezi tím seděla a říkala jsem si úplně jako, co mám teďka prostě dělat.
0: To není možné, tam nikdo nepropadl, žádné
1: takže oni jako, dokud to není fakt něco jako většího, tak oni většinou tak jako... jdou dál prostě, takže oni jsou na to tak hrozně zvyklí a nějaké ty menší zemětřesení jsou tam jako docela často, takže musím říct, že fakt jako mě to taky překvapilo, jako že oni v podstatě nijak jako nereagují. No.
0: Mě zaujala ta informace o tom, že tam mají výuková centra, kde vás učí tomu, co má člověk během toho zemětřesení dělat. Co má tedy člověk dělat?
1: Hlavní je prostě, oni vlastně vždycky říkají, že by se člověk měl schovat třeba někam pod stůl nebo tak, aby na něho jako nemohli spadnout žádné věci. A potom oni tam mají vyloženě jako místa, kam potom, když už je fakt, jako, že by třeba začala padat půda nebo tak, kam jako se člověk má schovat. Takže zase člověk by se to měl vyhledat, kam má jako běžet, kdyby byl fakt nějaký jako větší poplach. Ale základní ta poučka je prostě schovat se pod stůl a ono to za pár sekund nebo třeba do minuty přejde.
0: Aneško, jaký mají vůbec Japonci vztah k přírodě, která je obklopuje?
1: Myslím si, že jsou hodně, hodně navázaní na přírodu. Oni právě, jak jsem třeba zmiňovala, jak mají vlastně ty čtyřroční období jako my, tak oni jako to hodně prožívají. Hodně už je to třeba i v literatuře, jako že se to jako řeší nebo v nějakých básních a tak. Takže oni hodně mají i ty jednotlivý jako období spojený s nějakýma tradicema nebo s nějakým jako jídlem, co je proto typické. A třeba právě i jako všude se snaží jako nějakým způsobem, třeba i v těch velkoměstech jsou prostě velký parky a velký jako zelený plochy, nebo prostě ty chrámy svatyně jsou vlastně všechny taky jako obklopené přírodou, takže.
0: A jaký vztah mají k víře?
1: K víře, oni vlastně mají tam šintoismus, buddhismus, jako dlouhodobě tam je vlastně jako spojení obou těch věr, ale zase jako moderní Japon, nebo jakože mladí třeba Japonci, nejsou tomu úplně tak nějak jako oddaní, že by jako aktivně věřili. Řekla bych, že to je třeba podobně jako v Česku s křesťanstvím, že jako vnímají to spíš třeba skrz svoje prarodiče nebo rodiče, než že by tomu jako sami nějak extra věřili. Nebo.
0: A jaké postavení tam má křesťanská víra?
1: Mm-hmm. Křesťanů je tam dost málo, jako v celkově v Japonsku, ale povedlo se mi třeba jít se podívat na nějakou mši nebo tak. Je tam prostě, jsou tam třeba jako katolických kostelů, tam jako je pár. A já jsem byla právě jako, že já jsem se tam šla podívat třeba i proto, že to zrovna bylo od českého architekta, tak to bylo takové jako zajímavé. A jsou tam ty komunity většinou docela malé. I jako se tam na mě hned jako ti lidi začali se mě jako ptát, odkud jsem, že byli jako překvapení, že tam moc jako cizinci nechodí. Ti faráři jsou dost třeba často jako cizinci, že často, když jsem chodila třeba v Kyoto, tak tam byl jako Filipínec, který dělal ty mše. Takže samotní jako Japonce, tak je to spíš jako minimum.
0: A jak je silná v Japonsku česká komunita? Jsou tam nějací krajané, kteří tam žijí už třeba desítky let?
1: Ta komunita je fakt malá. My jsme se o tom právě s kolegou bavili, že celkově je to třeba do stovky a z toho ještě jako tam se započítávají právě i třeba studenti, co tam bydlí jenom na nějakou jako malou dobu. Takže oni se pak všichni právě třeba situujou v tom Tokiu, ale nevytváří se tam úplně až tak jako velká komunita, protože to jsou fakt jako desítky lidí. No.
0: Co by asi Japonci řekli tomu, když by zjistili, že jeden z našich vrcholných politiků má japonské kořeny?
1: Jako nikdy jsem se o tom s nikým nebavila, musím říct, ale asi by byli trošku překvapení, jako tak.
0: Aneško, na závěr, máte před sebou další rok studia japanologie. Co vás letos na univerzitě v Olomouci čeká? Co budete dělat, co budete studovat? Mm-hmm.
1: Tak já teďka právě tím, že budu jako ve druháku na magistru, tak už nemám třeba tolik těch jazykových předmětů, mám víc těch teoretických, takže já budu mít teďka hodně těch buď to lingvistických, nebo se budu taky soustředit jako na psaní své práce, ale jinak já bych se ráda taky udělala teďka vlastně zkoušku jazykovou, takže na to se budu taky připravovat. Dělá se vlastně i tady jednou za rok v Brně, zrovna se to dělá, takže tak.
0: A těmito slovy uzavírá dnešní rozhovor budoucí japanoložka Aneška Tesařová, se kterou jsme si o Japonsku povídali na Proglasu. Děkuji vám za to. Ať se vám daří. Naschledanou, Aneško.
1: Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a u dalšího pořadu se těší naslyšenou Marcela Kopecká.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme 5 sonát Antonia Vivaldiho. Na hoboj Paul Goodwin, na čembalo John Toll. Poslední skladbou bude sonáta číslo 5 C-dur pro čembalo, flétnu a violončelo. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Na čembalu Daniela Russo, na flétnu Miloš Jurkovič, na violončelo Juraj Alexander. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli 5 sonát Antonia Vivaldiho, na hoboj Paul Goodwin, na čembalo John Toll. Na závěr to byla sonáta číslo 5 C-dur pro čembalo, flétnu a violončelo, autorem Wolfgang Amadeus Mozart, na čembalo Daniela Russo, na flétnu Miloš Jurkovič a na violončelo Juraj Alexander. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Pokoušíme se otevřít Bibli nejenom fyzicky, ale otevřít biblické myšlenky a zkusit je uchopit pro svůj každodenní praktický život. Sedím společně se svými kolegy v budově organizace Ukrajinští Muraši, což znamená mravenci. Oni se na Ukrajině starají o vnitřně vysídlené osoby, o celé rodiny. Také jezdí pomáhat civilnímu obyvatelstvu do oblasti fronty a pořádají například rehabilitační pobyty pro veterány. To jsou často mladí chlapi, kteří přišli v téhle válce o končetinu nebo mají vážné psychické problémy. Práci Murachu si velmi vážím, velmi tuhle práci respektuju. Víte, když děláte třeba rehabilitační pobyt pro vdovy a sirotky, můžete těm vdovám říci, Pán Bůh vás miluje. Což je to nejdůležitější a je to ta největší pravda. Muraši na svých pobytech pro vdovy často pozvou kosmetičku, masérku, profesionálního fotografa nebo dokonce someliéra. Dají těm ženám znovu zažít, že mají hodnotu, že jejich vnitřní život nemusí tragédií skončit. Dají jim zažít, že je Pán Bůh miluje. Jak už jsem říkal, jejich práci velmi respektuji a často mi stále zní slova jednoho malého sirotka, který na konci pobytu řekl: Murašci, já vás dužo ljubju. Mravenci, já vás mám velmi rád. No a sedím takto se šéfem Murachu, se Sašou, hodnotíme a plánujeme další práci, povídáme o životech, o vyčerpání a o tom, jak uprostřed toho všeho, jak dál. Saša najednou říká, Petr, pojď se mnou na modlitevní snídani s prezidentem Zelenským, zařídím ti zvací dopis. Já tyhle vrcholové oficiální setkání úplně nemusím a také je pro mě náročné cestovat na dlouhé trasy. Ale vím, že i toto k práci patří. Říkám Alexi, pokud bys byl rád, abych na tom setkání byl a zařídíš mi pozvání, tak já pojedu. Matouš, 22. kapitola, 21. verš. Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Modlitební setkání s prezidentem. Zvací dopis mi nepřišel. Od Saši vím, že je pro mě vystaven, ale z bezpečnostního hlediska mi ho mohou poslat až 24 hodin před setkáním. Je válka, vše musí zůstat utajené. To znamená, že pokud pojedu, dopis mi přijde až po cestě. Večer před mým odjezdem manželka v posteli otevřela notebook a podívala se na zprávy. Najednou vidí, co se za poslední dny dělo i v Kyjevě. Říká, víš to? Ano, v Kyjevě byl předminulý den 9-hodinový raketový útok. Byly zničeny i některé výškové budovy. Zemřelo spoustu lidí. Kyjev teď nemá rakety Patriot, které slouží jako protivzdušná obrana proti balistickým raketám. Takže teď je město bez obrany. Manželka říká, to je asi blbost, abys tam jezdil. Otočí se na bok a jde spát. Ráno se probudí a říká, v kolik odjíždíš? Říkám si, no, asi to ještě zvážím. Probírám to s kolegy horem dolem, radím se s přáteli, modlím se. Saša mi píše, Petře, na národním modlitevním setkání s prezidentem budou také představitelé z celého světa. Mělo by to být bezpečné. OK, dopoledne ještě poklidím svoje ovečky, zbalím se a vyjíždím. Den a půl cesty. Přijíždíme s kolegou Federem do Kyjeva. Ubytujeme se a ještě než vejdeme každý do svého pokoje, tak Feder říká, telefony necháváme zapnuté, kdyby cokoliv, tak si zavoláme. To běžně neříká. Vejdu do svého pokoje a najednou obrovská rána, za chvíli další. Vidím záblesk v dálce tlumené rány. Další silná rána, takže se budova zachvěje. Na ulici jsou slyšet alarmy aut. Byl horký den, začalo prudce pršet a jsou hromy. Svému mozku to musím vysvětlit. Přesto ještě 2 hodiny nemůžu usnout. No ale nějak jsem se rozpovídal, co bylo předtím. Další den ráno se stalo, čemu jsem ani nevěřil. Jsem na národní modlitební snídani za účasti ukrajinského prezidenta Zelenského.
ale také za účasti zástupců ukrajinského parlamentu a vlády. Jsou tady také všichni biskupové ukrajinské církve nebo například zástupci českého senátu. Je to síla tady být. Zažít církev, která se společně za své představitele modlí. Modlí se za mír, za nový a klidný život. 1. Timoteová, 2. kapitola, 1. až 2. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Bylo to setkání, kde bylo spoustu písní, modliteb, duchovních i politických proslovů. Zaujal mě velmi proslov prezidenta Zelenského. Poděkoval všem, kteří se v době války modlí, kteří pomáhají, ale speciálně se zastavil u kaplanů, u jejich služby. Zaměřil se na ně, dal na ně akcent. Prezident dobře věděl, kde je, že je na modlitevním setkání a dokázal duchovní službu kaplanů vyzdvihnout a ocenit. Ze setkání s prezidentem jsme přešli na Mezinárodní fórum o svobodě, které bylo v krásně zrekonstruovaném baptistickém chrámu v Kyjevě. Z tohoto chrámu je krásný výhled na část Kyjeva. I tohle setkání bylo prestižně zajištěno. Všude bezpečnostní rámy, spoustu tajných, všude ochranka, dobré občerstvení a káva, lidé společensky oblečení. Bylo to i tím, že řečníci, kteří mluvili na fóru, tak jako dopoledne na modlitevní snídaní, byli vysocí představitelé převážně ze Spojených států. Byl tam například viceprezident Mike Pence nebo generál Keith Kellogg. Kdo jsem já, abych to posuzoval? Ale měl jsem z tohoto setkání rozporuplný pocit. Každý politik byl představený jako náš druh a náš bratr. Mike Pence říkal, já jsem stál, stojím a budu stát za Ukrajinou, skoro jako Kristus, včera, dnes a zítra. Jenže tady umírají lidé, protože Ukrajina nemá rakety na svou obranu před balistickými raketami. Zdály se mi ty projevy trošku populistické, jak se říká, slíbem nezarmoutíš nebo slíbené trvá 30 let. Byl jsem také překvapen, že většina řečníků byli jen Američani. Chyběly mi tady pohledy zástupců z jiných zemí a také pohledy od duchovních. Byli jsme na půdě církve, tak jsem to očekával. Možná mylně očekával. Matouš, 22. kapitola, 16. až 21. verš. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Uměle vyvolaný spor, vytvořená slovní past na Ježíše. Máme být podřízení vládě nebo Bohu, státu nebo nebeskému království? Ježíš ví, že tohle je pokušení. Ježíš je geniální, jak do velmi složitých věcí dokáže přinést jasný vhled skrze krátké vyjádření. Co patří císaři, dejte císaři, co Bohu, dejte Bohu. Ty dvě, řekněme, království respektuje, ale zároveň nepropojuje. Jsou samostatná, protože jsou svou podstatou odlišná. To vnitřní boží království má však být solí a světlem pro království země. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se dneska pomodlit za svého starostu nebo starostku, za hejtmana, premiéra nebo prezidenta. Možná nemusíme s nimi souhlasit, nemusíme dokonce s nich být ani nadšení, ale přesto
se můžeme za ně modlit, za jejich práci, za boží požehnání pro jejich život. Modlitební snídaně za účastí prezidenta Zelenského pro mě byla vzácným setkáním. Navázal jsem tady několik zajímavých kontaktů. Stejně tak cenná pro mě byla večeře s naším týmem v Kyjevě. Bylo to super se zase vidět, popovídat o životě a také naplánovat do konce tohoto roku další humanitární a duchovní pomoc. Kolegové byli z toho dnešního dne trošku naštvaní. Říkají: Petře, několik týdnů byly v kuse útoky na Kyjev. Teď jsou tady politici, tak se někdo domluvil a válka se zastavila. Válku jde tedy zastavit. Znamená to, že život západního politika je cennější než život ukrajinské ženy a jejího dítěte? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Y'all ain't ready for me, I see it already. Y'all don't know this stuff, Percy Rowe? Let me see if y'all know this one.

0: Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. O první komponentě vztahů bude ve čtvrtek 1. října od 10:45 hovořit v pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.